0: zasažen.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Yes,

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: mám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo končí?
4: Končí.
5: Já mám nalíkají.
3: Z toho zdruda.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
8: Protože my to budeme vysílat, víte?
7: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
8: Dobré odpoledne.
7: Ano.
8: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
7: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
8: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
7: No, ve čtyři.
8: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
7: Jo, teď chvíli,
8: teď
7: pár
8: už
7: týdnů.
8: Je světlo,
7: výborně,
8: jo.
7: Takže světlo do vašich životů ideál všem.
8: Jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on.
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu. Odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale... Před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase někdy před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se a tak podobně. Co jsi dělal ty v rámci těch her?
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, jo. To stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne v podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMSku za slém humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. To není.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Kyzer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to
2: jsme mluvili. Teď jsme mluvili
3: no.
2: S Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, naschledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přimlouvám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Kyzer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových služivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídat.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha, a potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal a to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech a on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já pám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to?
1: Co to, no, řek, to
2: měli bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtan vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady... Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtan! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastrmaní mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jestli ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vláho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Díval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval, on se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, no. On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže to musel umět na paměť. Jo,
1: určitě.
0: Do dneška ti
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si
1: snízal. Já už bude brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. Tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
4: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
5: Děkujeme.
3: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na...

0: Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
1: Těšit, to je krásné. No, těšit se, já se těším rád.
2: Já taky.
1: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
2: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
1: Pardon, trafikant jste říkala.
2: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starolůžový obklady,
1: já to vidím,
2: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
1: Tak to tři.
2: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
1: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
2: Jo.
1: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
2: Samý takový pomíjivý věci.
1: No právě, no. Zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
2: Jo.
1: Čím dál tím víc. Člověk přijde domů, dělá stojku.
2: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun.
1: Je.
2: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun? Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
1: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
2: To je těžký.
1: No já vím, že to
2: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
1: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
2: No, a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
1: No, ty jásali. No.
2: Ale... stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici a já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
1: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky.
2: Jo, hezky.
1: Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasní tihle dva, musím říct.
4: Geniální.
0: Ano.
4: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
0: Ano.
4: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
0: Praotec Čech založil čedok. Kam ty jsi jel poprvé s čedokem?
4: Já jsem s čedokem nikdy nikde nebyl.
0: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
4: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
0: Ano.
4: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený bráchovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice.

0: Nice, a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská,
1: ano.
0: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
0: Byla hnusná doba.
1: No.
0: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počúraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
0: otázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
3: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
2: Dobře, děkujeme za ten hlas.
4: To je dvě BB, to je jako Bardotka. Jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
2: Kdo tam je teď na telefonu?
4: Halo, halo.
5: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
2: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další, dobrý
4: halo,
2: den.
4: Halo, halo.
6: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
2: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
4: Kroměříž, to bylo.
2: Kým to uzatřeme?
4: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
2: Dobrý den.
6: Halo.
2: Ano,
6: halo,
2: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
6: Já Bohdalovou.
2: Bohdalovou.
4: Bohdalovou.
2: No, bylo to málo. Bylo to málo. Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
4: Prosím tě, no, já jsem si tipnul v obráceně.
2: No.
4: Tak jsem nevyhrál.
2: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
7: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zangažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
4: Tak. No, tak to skončilo.
2: Ano.
4: Dneska Počúraným Holanďanem.
2: Ano, a příště to začne.
4: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, opatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
2: Choďte v kraťasech.
4: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďani.
2: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
8: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Dnes je poslední termín pro přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A počasí čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Sudetští Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
6: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
7: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
6: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
8: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
6: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
5: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 10 000 uchazečů. Většina z nich ale se hlásí na 4leté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola.
0: Sport.
5: Tenista Tomáš Macháč postoupil na Roland Garros do druhého kola. Belgičana Berg se porazil 3-0 na sety. Českého reprezentanta před Antukovým Grand Slamem trápily žaludeční problémy a nemohl se tak na French Open adekvátně připravit. O to větší radost z vítězství měl.
9: Bohužel se mi ta slabost držela celkem dlouho. No. Dejme tomu, že jsem nějakých 5-6 dní jako tam nějak jako ležel a pak jsem tam začal trénovat, takže samozřejmě si dokážete představit, asi, jaká byla příprava, ale musím být vděčný svému tělu, protože za tak krátkou dobu jsem se jakoby velice slušně připravil herně i fyzicky. Samozřejmě to nebude na to, abych tady hrál 4,5 hodiny zápas v kuse v tomhle vedru a budu se cítit skvěle. Ale na to, že jsem hrál 2,5 hodiny v 33 stupních, tak jsem končil ten zápas celkem slušně.
5: Do druhého kola prošli Jakub Menšík, Marie Bousková a Sára Bejlek. V Paříži naopak vypadly Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4:05, posloucháte Český rozhlas Brno a je nám ctí, že jste s námi 25. května v pondělí na začátku nového a vlastně i posledního květnového týdne letošního roku. Svátek dnes slaví Viola nebo také Violeta, narozeniny určitě mnozí z vás. Mezi nimi třeba herečka Eliška Balzerová a o tom více už za malou chvíli. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a k tomu, aby se vám hezky poslouchalo, budeme hrát písničky, které nestárnou. Začneme Ďáblovým stádem v podání Valdemara Matušky, Jednou nebe zavolá, to už bude Petr Kolář a další písničky až do 9. hodiny. Hezký poslech a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Petr Kolář zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 11 minut, dnes je 25. května. Dnešek je mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. Je známý také jako Poměnkový den. Vznikl v USA v roce 1979 a v České republice se připomíná od roku 2004. Dnešek připomíná také narození hokejisty Zdeňka Návrata v roce 1931. Někdejší útočník brněnské Komety je rodákem z Děhylova u Ostravy, hokej ale jeho snem paradoxně nebyl. Chtěl se stát pilotem v armádě. Ve své bohaté kariéře nazbíral 6 mistrovských titulů. Ten první byl s Vítkovicemi a zbylých 5 triumfů pak spojil s Kometou. V roce 1937 se narodil filmový a televizní režisér a také scénárista hraných i dokumentárních filmů Milan Růžička. Pocházel z Prostějova, po studiích se stal asistentem režie a scénáristou na Barandově, později i v armádním filmu. Podílel se třeba na komedii Ten svetr si nesvlíkej, v hlavní roli s Ivou Jančurovou, Zuzanou Bižovskou a Petrem Nárožným. V roce 1938 se ve Frýdku Místku narodil Zdeněk Novák, skladatel, aranžér a také významný tenor saxofonista. Dlouhá léta byl členem orchestru Gustava Broma a také hudebním režisérem brněnského rozhlasu. A k dnešním oslavencům patří také herečka Eliška Balzerová. Narodila se v roce 1949 ve Vsetíně. Po studiu na brněnské konzervatoři a absolvování katedry herectví a režie JAMU nastoupila do svého prvního angažmá v Jihočeském divadle. Následně byla členkou Pražského divadla na Vinohradech, hrála i v Národním divadle a společně s kolegou Tomášem Tepferem se po sametové revoluci podílela na znovu otevření divadla na Fidlovačce. V televizi proslula zcela určitě jako Alžběta Čeňková v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města, no a v posledních letech pak zazářila třeba ve snímcích Ženy v pokušení nebo Teorie tygra. Je 5 hodin a 13 minut, po písničce na vás čeká počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí, je 5 hodin a 16 minut. Dnešní noc byla s poměrně vysokými teplotami, které stále ještě příliš neklesají, pohybují se aktuálně mezi 13 a 18 stupni Celsia. Nejtepleji to vypadá, že bylo přes noc v Brně, kde se teploty i teď pohybují kolem 18 stupňů, nejchladněji v Kobylí 13 stupňů Celsia a ve Strážnici byla teplota blížící se až 12 stupňům. I přesto jsou to teploty relativně vysoké na noc. Dnes čekáme, že bude převládat skoro jasno, na nejvýš polojasno, odpoledne se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 26 do 29 stupňů Celsia, vítr slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní, do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo už 2 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Pavel Kašper u mikrofonu, dobré pondělní ráno přejeme.
2: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 21 minut. Policisté z Ústí nad Labem vypátrali a zadrželi 25-letého muže, který podle nich vyhrožoval na sociálních sítích tím, že napadne dlažebními kostkami účastníky sjezdu sudeckých Němců v Brně. Je podezřelý z přečinu nebezpečného vyhrožování, uvedl včera mluvčí Pavel Šváb. Muže se podařilo dopadnout díky spolupráci policistů napříč regiony. Odpůrci sjezdu připomínají zločiny nacismu a podíl sudeckých Němců na rozbití předválečného Československa, případně odmítají prolamování Benešových dekretů. Smrtí řidiče skončila v sobotu ráno nehoda u Kravska na Znojemsku. Na silnici mezi obcí a křižovatkou s hlavní silnicí mezi Znojmem a Jihlavou z dosud neznámého důvodu nezvládl řízení svého osobního auta a narazil do stromu. Podle mluvčí záchranářů Michaly Botové řidič zemřel ještě před jejich příjezdem. A ještě jeden případ brněnských strážníků, ty přivolal v pátek dispečer dopravního podniku k mladíkovi nebezpečně se pohybujícímu mezi vozy u konečné tramvajové zastávky v Bystrci. Řidič tramvaje upozornil na mladíka opírajícího se na schodech o zábradlí. Neměl viditelná zranění, strážníkům popřel, že by byl opilý, řekl však, že pravidelně užívá marihuanu. Navíc se přiznal, že utekl z dětského domova. Pak se mladý muž z ničeho nic rozběhl směrem brněnské přehradě. Nebylo mu to nic platné, strážníci ho za chvilku dostihli a spoutali a pak jej převzali státní policisté. Je 5 hodin a 22 minut. Zprávy pro vás se dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za 7 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu. No a teď si dáme třeba Gentour. Všechno bude opravdu fajn.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Pracovníci městského úřadu ve Šlapanicích u Brna začínají posuzovat žádost o povolení obchvatu Želešic. Stavební úřad obdržel od Jihomoravského kraje požadavek na zahájení územního řízení. Krajiští silničáři chtějí do několika let postavit novou silnici jižně od centra obce. Podle loňského celostátního sčítání dopravy projíždí Želešicemi přes 6 100 aut denně. Před 5 lety to bylo zhruba 5 700. Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje v blízkosti Houbalovy ulice postavit nový park. Na zavlažování zeleně a ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu, zachycenou ze střech okolních domů. Celkově vyjdou úpravy na zhruba 63 milionů korun, z toho 20 milionů půjde na systém zavlažování. Část přispěje i město Brno a evropská dotace. Výrazně modernizovat autobusové nádraží chce ve spolupráci se žďárským dopravcem Nové Město na Moravě. Stav městského dopravního uzlu je dlouhodobě zanedbaný. Dopravce Zdar chce postavit úplně novou a moderní budovu. Radnice zase chce opravit nástupiště. Přípravy ale komplikují majetkové vztahy. Některé vlastníky pozemků se nedaří skontaktovat. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez větších komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Jedním setkáním pietou dnes v 10 hodin v Brně skončí první sudetoněmecký sjezd uspořádaný v Česku. Více než tisícovka krajanů strávila víkend na výstavišti. Jejich zástupci se ještě v 10 hodin pokloní obětem nacistů v Kounicových kolejích a pak skončí akce, kterou Němci označili za historický moment v česko-německých vztazích, přestože proti tomu část jiných lidí protestovala.
1: Hlavní nedělní shromáždění sudeckých Němců začalo jako tradičně procesím krojovaných. Folklorní atmosféru s dechovkou pak vystřídali politické projevy. Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že sjezd otevřel historickou kapitolu vztahů s Českem. A dodal, že setkání stovek Čechů a Němců na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Hosty na výstavišti přivítal jihomoravský hejtman Jan Grulich z KDU ČSL.
2: Nechceme se bát naší vlastní minulosti, nechceme ji přepisovat, naopak.
1: A primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
3: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním. Děkuji těm, kteří mají odvahu vést dialog i o bolestných tématech.
1: Od mluvčího sudeckých Němců Bernda Posselta dostal nejvýznamnější sudetoněmecké vyznamenání, tedy Evropskou cenu Karla IV., spisovatel, bývalý politik a disident Milan Uhde. Poděkoval za ní v němčině. Část lidí u výstaviště opakovaně protestovala. Z vnitřního pavilonu je Němci neměli jak slyšet. Úplně jiná atmosféra potom panovala na velké demonstraci před novou radnicí. Vystoupil tam třeba bývalý prezident Miloš Zeman.
4: Na podzim tohoto roku se konají komunální volby.
1: Čímž účastníkům naznačil, ať nevolí ty, kteří sjezd podpořili. Po něm promluvila třeba europoslankyně Kateřina Konečná z uskupení Stačilo. Nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí pro.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
1: Podle policie přišlo na protest před novou radnici 2,5 tisíce lidí. Sobotní pouti smíření, tedy názorového protipólu nedělní demonstrace, se podle policie zúčastnilo 4,5 tisíce lidí. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pokud i vy sedíte hezky s nohama na stole, užíváte si dnešního dne, dobře děláte. Je 6:15, máme pro vás aktuální počasí.
1: Počasí.
0: Podle předpovědí meteorologů nás dnes čeká příjemný den s vysokými teplotami a i dnešní noc byla relativně teplá. Teploty se stále pohybují v rozmezí mezi 11 a 18 stupni Celsia. 11 je v tuto chvíli ve Strážnici, 18 stupňů tedy nejvyšší teploty v Brně, v Žabovřeskách a v Tuřanech. 13 stupňů je třeba v Pohořelicích a 17 ve Znojmě Kuchařovicích. A jaké čekáme počasí? Bude převládat skoro jasno, ta nejvýš polojasno, během odpoledne se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Vítr slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut přesně. Milí posluchači, věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdete právě v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Začínáme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlíneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Sudetoněmecké dny v Brně dnes skončí pětou na bývalém nacistickém popravišti. Šlapaňský městský úřad otevírá v omezeném režimu oddělení občanských průkazů a pasů. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. A dnes čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. Na výstavišti se ho o víkendu zúčastnilo zhruba 3000 lidí, půlka z Německa a půlka z Česka. Akce začala pietou u pomníku obětí holokaustu a v 10 hodin skončí další pietou v Kounicových kolejích. Připomíná David Macek z festivalu Meeting Brno, jehož součástí sjezd byl.
4: Ten program s našimi sudetoněmeckými přáteli bude končit v Kounicových kolejích, které jsou zase místem, kde během války byly mučení a zabíjení Češi a po válce tam probíhala krvavá pomsta na německým mluvícím obyvatelstvu.
2: Festival Meeting Brno pokračuje do konce května dalšími akcemi na podporu dialogu mezi národy a kulturami. Na Šlapaňický městský úřad si můžou od dneška lidé opět chodit vyřizovat občanské průkazy a cestovní pasy. Radnice částečně otevírá další oddělení, které na začátku května poničila rozsáhlá havárie vodovodního potrubí. Provizorní kancelář se nachází v jiné části úřadu, která není bezbariérová. Funguje zároveň v omezeném režimu a přijme pouze předem objednané klienty. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by dnes mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením, hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Další postup po projednání koaliční radou nedávno nastínil premiér a šéf ANO Andrej Babiš.
5: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
2: K návrhu mají výrazné připomínky některá ministerstva, například Hospodářská komora je podle nich legislativně špatně připravený. Opozici se taky nelíbí hlavní záměr, a sice přivést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Stejné námitky mají taky obě instituce. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dříve řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami. Výrazně zákon předělávat nechce.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 je nové omezení na kilometru 115. V obou směrech jsou kvůli stavbě mýtné brány zabrané levé pruhy. Projíždí se dvěma zúženými, jeden je vždy vedený odstavným pruhem. Provoz je plynulý. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6 hodin a 4 minuty je čas, kdy jste si naladili Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku posledního květnového týdne v letošním roce 2026. Dnes je 25. května a za chvíli už na vás čeká Marta Kubišová s písničkou Magdalena, inzerát přidá Krištof a další písničky chystáme až do dnešní 9. hodiny. Přejeme vám, ať se vám začátek týdne vydaří, ať je pondělí co nejpříjemnější. Jaké bude počasí, se dozvíte už za chvíli a k tomu přidáme přání krásného dne. Pavel Kašpar u mikrofonu, ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. A další statisíce o své nemoci nemusí vědět. Platí to například pro její sníženou funkci, která na sebe zpravidla nijak neupozorní. Lékaři to připomínají u příležitosti týdne štítné žlázy, který začíná právě dnes.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: My tady dáváme vlastně tu léčbu jenom na zimu, takže jste přestala užívat kdy? Teďka někdy v březnu, koncem března.
2: Zajímá se lékař o to, dokdy pacientka brala léky.
3: V zimním období ty štítné žlázy nám musí produkovat trošku víc toho hormonu. Ona vytváří určitý pocit vnitřního tepla. Abychom tady šetřili vlastně štítnou žlázu naší pacientky, tak dáváme malou dávku toho hormonu a na léto ji zase vysazujeme. Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Často bývají třeba nezhoubné, neškodné. Máte to hezký v pořádku, takže zase na léto můžete být bez prášku. Jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař.
3: Poslal jsem recepty na mobil. Díky.
2: U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: Ty takzvané organopreparáty ze sušených štítných žláz zvířecích jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonů štítné žlázy.
2: Upozorňuje lékař. S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin na 19 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po celou noc relativně vysoké, to rozpětí momentálně je mezi 11 a 18 stupni Celsia. 18 nejvyšší teplota v tuto chvíli v Brně Tuřanech a 11 stupňů je ve Strážnici. No a předpověď pro dnešek, ta říká, že bude převládat skoro jasno, na nejvýš polojasno, během odpoledne se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, vítr slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. O téhle silnici v Bílých Karpatech by na první pohled nikdo neřekl, že mohla být také závodní dráhou a takovou, která se stala dějištěm krvavé havárie. Kamenný pomníček ve tvaru Černého srdce připomíná své. Jména jsou na něm psána ve zdrobnělinách. Klárka, Beatka, Kája a Natálka. Věk od 7 do 20 let, zlopeníku ani vnice. Poslechněte si temné letopisy moravské každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. I poslední aktuální díl už je tam k dispozici. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut. Hezké ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Ředitelství silnice dálnic vybralo firmu, která letos na podzim opraví Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky v Brně. Úplná uzavírka tunelu začne 12. října a potrvá skoro 6 týdnů. Vyjde na 220 milionů korun. Po rekonstrukci bude v tunelu nainstalovaná i technologie na měření rychlosti aut. Zatím zůstane vypnutá, stejně jako třeba v Husovickém tunelu. 48 obcí z jihovýchodní Moravy chce šetřit náklady za odpadové hospodářství. Založili proto svazek obcí odpady Bílé Karpaty. Podle místopředsedy svazku a místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS do roku 2030 vybudují nové překladiště, kde se bude směsný komunální odpad lisovat a následně odvážet do spalovny. Ve svazku jsou sdružené obce z Uherskobrodska, Luhačovicka, Zlínska a Hodonínska. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy více než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Návštěvníci zlínské zoologické zahrady můžou od dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově zkolaudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně v Brně, v Bystrické ulici u Hobby Marketu. Čekejte tam omezený průjezd, zasahují tam záchranáři po srážce auta s chodcem. Tolik doprava aktuálně. Cesty bez nehod s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: vysílání poslechnout od čtvrtka do neděle a pokud máte chuť se projít pěšky i vy, přidejte se a společně projdeme sedmiradostnou cestu. Čeká vás zhruba 6-kilometrová cesta příjemným terénem a kdo se s námi bude chtít setkat, tak sraz je v neděli 31. května ve 12 hodin v Lelekovicích u Hřbitova. O hodinu později ve 13 hodin si společně zaspíváme na vyhlídce u Vranova blízko samoobslužného baru a mše, kterou povede otec Karel Hanzlík, se koná v kostele narození Panny Marie ve Vranově u Brna v 15 hodin. O hodinu později začne venku vedle kostela koncert Brolnu a v 17 hodin vznikne společná fotografie všech účastníků, kterou vyfotografuje světoznámý fotograf Roman Franz. Všechny informace, včetně mapky a časů, najdete na našem webu brno.rozhlas.cz. Asi se shodneme, že program to bude velice pestrý. Budeme rádi, když si příští neděli naplánujete výletní a poutní den a strávíte ho s Českým rozhlasem Brno. A my se uslyšíme už za týden. Také se těším na setkání ve Vranově u Brna. Mějte se hezky a rádi. Naslyšenou se těší Julie Kalodová.
1: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno minutu před 6:45. Sledujeme, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Momentálně v rozpětí stále mezi 11 a 18 stupni Celsia. 11 nejchladněji v tuto chvíli ve Strážnici, 18 stupňů v Brně Tuřanech, v Brně Žabovřeskách a také ve Znojmě Kuchařovicích. Jak dnes bude? Převládat by mělo skoro jasno, na nejvýš polojasno, během odpoledne se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, tedy letní, slabý během dne mírný severovýchodní až severní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před 5, zapadne ve 20 hodin a 43 minut.

0: dobré ráno přejeme.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 49 minut. Krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy pondělkem 25. května 2026. Policisté dnes varují před možnými dopravními komplikacemi na D1. Vzhledem k volnému pracovnímu dni v Německu lze očekávat pohyb většího počtu kamionů, které se vyhnou cestám přes Německo. V Brně dnes vrcholí sudetoněmecký sjezd. Koná se pietní akt v Kounicových kolejích, které byly za druhé světové války popravištěm a věznicí gestapa. Ode dneška do středy kvůli závěrečné části opravy komunikace u Točny v Blansku Hořicích nebudou do této části zajíždět autobusy a otáčet se budou na parkovišti u bývalé sjezdovky. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem loupeže na Brněnsku ze září 2025. Obžalovaný vnikl do domu, kde napadl a spoutal jiného muže a vzal mu cennosti. Zprávy v 7 jsou pro vás připraveny za 10 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné pondělní ráno.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní.

Prosím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravský hejtman jednal v Brně s bavorským premiérem o spolupráci obou regionů. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Ex-prezident Zeman neuspěl se stížností na ústřední vojenskou nemocnici. A dnes čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Jihomoravský kraj bude víc spolupracovat s Bavorskem v řadě průmyslových a vědeckých oborů. Hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL o tom včera jednal s bavorským premiérem Markusem Zédrem. Ten přijel do Brna na sudetoněmecké dny, které se poprvé konají v Česku. Politici plánují vytvořit společnou pracovní skupinu, ve které budou zástupci univerzit, Jihomoravského inovačního centra, regionální politici, zástupci hospodářské komory a podobné instituce z bavorské strany. Grolich nastínil obory možné spolupráce.
3: Témata, která nás spojí, tak je určitě space industry, v kterém je Bavorsko velice silné. Je to také výroba polovodičů, kde my můžeme nabídnout velkou kompetenci designu a v tvorbě softwaru. Také jsme, myslím si, že oba dva velice silní v obranném průmyslu a v únoru příštího roku se koná velká konference v Bavorsku, kterou bychom rádi navštívili s naší delegací.
1: Sudetoněmecký sjezd v Brně skončí dnes dopoledne. V 10 hodin ho zakončí pietní akt v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Koleje se staly i místem odplaty Čechů vůči Němcům po konci druhé světové války. Hasičům se včera večer po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Vedení Přerova plánuje stavbu multifunkčního amfiteátru v městském parku Michalov. Radní už vybrali firmu, která připraví projekt. Samotná investice by mohla začít příští rok, pokračuje náměstek primátora Vladimír Lichnovský, zvolený za hnutí ANO.
4: Tento letní amfiteátr bude představovat prostor určený zejména pro letní události, ale s možností využití v jarním a podzimním období pro široké spektrum kulturních událostí. Kapacita amfiteátru bude rámcově 650 sedících diváků s místy pro stání až 950 diváků.
1: Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informace poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré související dokumenty skartovala. Zeman se podle jeho právníka Marka Nespala odvolávat nebude.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Vyškova na Brno kolem sjezdu na Holubice popojíždí kolona z 212. kilometru. Brzdí se do zastavení a potom se pomalu jede k Rohlence. Zdržení zhruba na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 7 hodině s vámi pondělní Český rozhlas Brno. Je 25. května, začíná poslední květnový týden roku 2026, protože příští týden, až se v pondělí uslyšíme, už tu bude červen. A co vás čeká v této hodině? Mídlový princ vás přijde vymydlit v podání Václava Neckáře, na kus řeči vás pozve Dalibor Janda, no a pak už tu bude soutěž Jak se u nás mluví, ve které na vás čeká opět jedno zapeklité slovo. Pro výherce dnes máme román Ideální manžel, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. No a na vás bude buď správně odpovědět, anebo vybrat některou z variant, jež vám nabídneme. 726 465 200, to je linka sem k nám do studia. Zavolejte po 2 písničkách a zkuste to, držíme vám palce. Pavel Kašpar u mikrofonu a pokud už snídáte, ať už máte cokoliv, pochutnejte si. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 10 minut a je tu soutěž Jak se u nás mluví. Možná někteří z vás znají a pokud ne, tak můžete její význam uhodnout právě podle následující nápovědy. Dnes se vás ptáme, jestli pak víte, co jsou to takzvané odrobinky. Co jsou to odrobinky? Na lince 726 465 200 se ptáme na vaše tipy. Zavolejte, zkuste to nebo vyberte správně některou z našich možností. Držíme vám palce. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Jarka Slavko.
0: Jarko, krásné ráno vám přeji do Slavkova, vítejte.
1: Taky.
0: Děkuju. Co byste řekla, že jsou odrobinky? Co myslíte, že by to tak mohlo být?
1: Nevím, chtěla bych si nechat poradit.
0: Určitě, tři nápovědy pro vás máme. Odrobinky můžou být buď za A drobné mince, nebo za B jsou to drobečky z pečiva, anebo za C je to zbytek svačiny. Co to podle vás budou odrobinky? Co myslíte?
1: Já bych typla to Bčko.
0: Typovala byste drobečky z pečiva. No tak zní to celkem pravděpodobně a rozhodně děláte dobře, protože je to opravdu tak. Perfektní, Jarko, gratuluju, skvělý odhad dneska. Já jsem,
1: děkuju.
0: Trošku jsem přemýšlel i nad tím zbytkem svačiny, ale...
1: I já, jestli
0: že?
1: To nemůžu
0: že?
1: Dát, říkala, no.
0: No, někdy to tak bývá, ale dneska máte skvělý odhad, šťastnou ruku, tak doufám, že ho to ještě využijete. Poprosím vás, nezavyšujte, domluvíme se na předání ceny. Děkujeme za zavolání, Jarko, mějte se hezky.
1: Taky děkuju, pozdravuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Je 7 hodin a 12 minut, soutěž Jak se u nás mluví a věřím tomu, že opět úspěšná, tu pro vás bude připravená zítra opět po 7. hodině. Teď už si dáme Annie Lennox, po písničce na vás čeká počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7:17 pro vás máme aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 14 a 19 stupni Celsia, takže teploty už teď v tuto chvíli jdou nahoru a zastavit by se měly dokonce až u 29 stupňů, takže bude zhruba ještě o 10 stupňů víc než teď po ránu na mnoha místech. Ve Strážnici je 14 stupňů, stále teplota nejnižší, 19 stupňů je v Tuřanech, v Lednici, ve Ždánicích, v Nemochovicích a na spoustě dalších míst. Předpověď počasí bude převládat skoro jasno, na nejvýš polojasno, během odpoledne se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, slabý během dne mírný severovýchodní až severní vítr, povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo 2 minuty před 5 hodinou, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
2: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Pokud se chystáte vyrazit dnes za zábavou, respektive za kulturou, máme pro vás několik pozvánek, kam můžete dnes večer vyrazit. Městská knihovna Břeclav pořádá dnes 7. ročník literárního festivalu Bork Park. Jde v podstatě o týden autorského čtení, které začíná vždy v 18 hodin v židovské obřadní síni v Břeclavi. Postupně se představí Marcela Bramborová, Kamila Hladká, Marek Šindelka, Klára Krásenská a Anna Beata Háblová. Ve čtvrtek 28. května to vše doplní koncert, na kterém od 7:30 vystoupí písničkářka Barbora Hora. Divadlo Reduta v Brně, jedna ze scén Národního divadla Brno, zve na hru brněnské metro. Autorem je Tomáš Svoboda a napsali právě pro tamní soubor a začátek představení je od 19. hodiny. Pokud jste z Olešnice a okolí nebo máte chuť se tam vypravit, máme jednu pozvánku i z tohoto města. Základní umělecká škola Letovice spolu s městem Olešnice zve na závěrečný koncert svých žáků. Podílet se na něm budou děti ze třídy Josefa Slavíčka, muzikanti z olešnické cymbálové muziky a koncert se koná v Kulturáku v Olešnici ve 4 hodiny. A ještě připomínka, vaše tipy a pozvánky můžete zasílat i vy prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Rádi pro vás zveřejníme. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno. Zprávy pro vás připravuje dnes David Hasman. A ty další tu budou už za 4 minuty. Do té doby ještě písničky, jak jinak, ty, které nestárnou. A zpívat bude Mirek Hofman o dívce s vlasem medovým. A pomůže mu v písničce také Helena Maršálková. Hezký poslech vám všem, ať vám pondělí 25. května, co nejpříjemněji ubývá.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako síť a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Na Šlapanický městský úřad si můžou od dneška lidé opět chodit vyřizovat občanské průkazy a cestovní pasy. Radnice částečně otevírá další oddělení, které na začátku května poničila rozsáhlá havárie vodovodního potrubí. Provizorní kancelář se nachází v jiné části úřadu, která není bezbariérová. Funguje zároveň v omezeném režimu a přijme pouze předem objednané klienty. Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje v blízkosti Houbalovy ulice postavit nový park. Na zavlažování zeleně a ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Celkově vyjdou úpravy na zhruba 63 milionů korun, z toho 20 milionů půjde na systém zavlažování. Část přispěje i město Brno a evropská dotace. Zlínský kraj schválil další investice do školských budov a vybavení za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří do rekonstrukcí kotelen, oprav učeben, nových laboratoří nebo klimatizací ve školách. Modernizace se dočkají střední a vyšší odborné školy v Kroměříži, Uherském Brodě, Uherském Hradišti i Rožnově pod Radhoštěm. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 10 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 z Vyškova na Brno, silný ranní provoz před Rohlenkou. Brzdí se už kolem exitu Holubice na 211. kilometru, zdržení kolem 10 minut pro osobní auta. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno pře David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Posloucháte nás v pondělí 25. května 2026. Pětním setkáním dnes v Brně skončí první sudetoněmecký sjezd uspořádaný v Česku. Více než tisícovka krajanů strávila víkend na výstavišti. Jejich zástupci se ještě v 10 hodin pokloní obětem nacistů v Kounicových kolejích a pak skončí akce, kterou Němci označili za historický moment v česko-německých vztazích. Přestože proti nim část jiných lidí protestovala.
1: Hlavní nedělní shromáždění sudeckých Němců začalo jako tradičně procesím krojovaných. Folklorní atmosféru s dechovkou pak vystřídali politické projevy. Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že sjezd otevřel historickou kapitolu vztahů s Českem. A dodal, že setkání stovek Čechů a Němců na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace.

0: Část lidí u výstaviště opakovaně protestovala. Z vnitřního pavilonu je Němci neměli jak slyšet. Úplně jiná atmosféra potom panovala na velké demonstraci před Novou radnicí. Vystoupil tam třeba bývalý prezident Miloš Zeman.
1: Na podzim tohoto roku se konají komunální volby.
0: Čímž účastníkům naznačil, ať nevolí ty, kteří sjezd podpořili. Po něm promluvila třeba europoslankyně Kateřina Konečná z uskupení Stačilo. Nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí pro.
2: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
0: Podle policie přišlo na protest před Novou radnici 2,5 tisíce lidí. Sobotní pouti smíření, tedy názorového protipólu nedělní demonstrace, se podle policie zúčastnilo 4,5 tisíce lidí. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: stoupají, pohybují se v rozpětí mezi 14 a 19 stupni Celsia. Nejnižší hodnota stála ve Strážnici zmíněných 14 stupňů a 19 stupňům už se blíží teplota na většině sledovaných míst. I v centru Brna je 14 stupňů. A jak dnes bude? Převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno, během odpoledne se bude postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý, během dne mírný, severovýchodní až severní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Praletí. Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Pětici jeskyňářů včera odpoledne vyprošťovali záchranáři z jeskyně u Holštejna na Blanensku. Amatérští speleologové uvízli asi 100 metrů od východu za místem, kde byla vysoká koncentrace oxidu uhličitého. Záchranná akce v Moravském Krase skončila po skoro 5 hodinách, kdy se záchranářům podařilo dostat všech 5 lidí bez zranění ven.
1: Jo, cítím se standardně jako po výstupu z jeskyně. Ten problém s CO2 tam, kde jsme my byli v té jeskyni, tak nebyl, takže my jsme celou dobu měli jako dýchání volný. A když jsme se přesunuli na to místo, od kterého začínal ten transport, tak už tam taky bylo pomocí těch přístrojů trošku vyvětráno.
2: Popisuje jeden z uvízlých jeskyňářů Radek Nejeschleb. Záchranná akce začala kolem 1 hodiny odpoledne. Pokračuje mluvčího moravských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: V té jeskyni probíhal výzkum a nacházelo se tam větší množství osob, které samozřejmě vydýchaly nějakým způsobem i ten prostor a poté, co se vraceli zpátky, tak právě zjistili, že už to není dýchatelné, takže někteří zůstali v té zadní části a někteří zůstali právě předu a zavolali tu pomoc.
2: Průzkum provádělo 9 speleologů. První 4 se dostali ven sami, zbývajících 5 muselo být vyproštěno, pokračuje Mikoška.
3: Zahájili jsme ty záchranné práce ve spolupráci tedy se speleologickou záchrannou službou a postupně jsme ty jednotlivé osoby doprovázeli ven.
2: Členové speleologické záchranné služby museli nejprve uvízlé jeskyňáře lokalizovat. Poté začalo jejich vyprošťování s pomocí kyslíkových masek. Pokračuje náčelník služby Roman Šebela.
4: Byl vlastně rozhodnut postup, kdy se vlastně tamto transportovali tady to zařízení nebo tady ty pomůcky, které vlastně pomohly k tomu retransportu. A postupně se potom po jednotlivých těch tížených se postupně tímto způsobem dostávají ven.
2: Na místě zasahovali také desítky záchranářů, doplňuje jejich mluvčí Michaela Botová.
5: Naše operační středisko vyslalo na místo velkokapacitní sanitku, inspektora provozu, záchranářskou posádku a také lékařský tým. O něco později dorazila i terénní sanitka.
2: Podle Botové byli všichni uvízlí v pořádku. Zásah skončil zhruba o 6:30 večer.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantastický kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Obce z jihovýchodní Moravy chtějí šetřit náklady za svoz a likvidaci odpadů, sdružili se proto do svazku. Jihomoravští silničáři podali žádost o povolení obchvatu Želešic u Brna. Stát loni vyplatil lidem na příspěvku na bydlení rekordní částku přes 23,5 miliardy korun. A dnes čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Do budoucna tak chtějí šetřit náklady za svoz a i likvidaci odpadu. Pokračuje předseda svazku obcí odpady Bílé Karpaty a zároveň starosta Bojkovic Petr Viceník z ODS.
5: Pokud budete mít velkoobjemový odpad, třeba nábytky a podobné věci a likvidujete si je sami, tak v tom malé množství, tam v podstatě vy za to ještě platíte. V okamžiku, kdy se vymyslí nějaký systém třeba centrálního zpracování, pořízení drtiče, ta výsledná drť už se dá potom zobchodovat, že jste v kladných číslech, že za to nedoplácíte.
3: Ve svazku obcí odpady Bílé Karpaty jsou sdružené obce z Uherskobrodska, Luhačovicka, Zlínska a Hodonínska. Dohromady reprezentuje asi 60 tisíc lidí. Pracovníci městského úřadu ve Šlapanicích u Brna začínají posuzovat žádost o povolení obchvatu Želešic. Stavební úřad obdržel od Jihomoravského kraje požadavek na zahájení územního řízení. Krajští silničáři chtějí do několika let postavit novou silnici jižně od centra obce. Podle loňského celostátního sčítání dopravy projíždí s Želešicemi přes 6100 aut denně. Před 5 lety to bylo zhruba 5700. Přes 23,5 miliardy korun vyplatil loni stát lidem na příspěvku na bydlení. To je asi o 3 miliardy víc než v roce předchozím a nejvíc v historii. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Pravidla čerpání příspěvku na bydlení stát upravil po začátku energetické krize v roce 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Okruh lidí, kteří na něj měli nárok, se tak rozšířil. Podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho se tak někteří vyhnuli dluhům i exekucím.
6: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
3: V Brně dnes skončí sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení. Uzavře ho pieta v Kounicových kolejích bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Jeho další program přibližuje jeden ze zakladatelů akce David Macek.
7: Bude tam den, který bude věnován těm, kteří přijímají děti do pěstounské péče a dávají jim tak nový domov. Bude tam také den, kdy budeme moct se zamýšlet nad tím, jakým způsobem se nám daří žít s Romy v našem městě, kteří obývají přesně ty domy, ve kterých bydlelo židovské a německy mluvící obyvatelstvo během druhé světové války.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nehoda omezuje provoz ve Vyškově na Smetanově nábřeží. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři. A opatrně taky na D1 na kilometru 122 ve směru na Brno. I tady hlásíte nehodu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05 posloucháte Český rozhlas Brno. Je pondělí 25. května, svátek slaví Viola a také Violeta, blahopřejeme. A všechno nejlepší a také písničku posíláme nejen Violám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Patří mezi ně také třeba česká herečka Eliška Balzerová. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a nechť vám voda teče společně s kapelou Rangers pravidelně každý den. Ať se vám daří, užijte si dnešního dne. Z písniček, které nestárnou, nabídneme kromě toho, že teče voda i živou vodu v podání Anny Zagorové, takže zavodníme se opravdu dostatečně. A za chvíli jsou tu brněnští meteorologové s aktuální předpovědí počasí. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: A u mikrofonu po 8 hodině Petr Minster. Petře, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá v tuto chvíli s teplotami a počasím?
2: Teploty jsou velice příjemné, teď už kolem 20 stupňů. Ráno bylo v tom rozmezí od 17 do 11 stupňů. Nejchladněji právě kolem těch 11 stupňů bylo v údolích kolem řek. Jinak vítr ten pofukuje spíše severních směrů slabý. No a oblačnost je malá, i když bylo přechodné oblačno v té střední části Jihomoravského kraje. Takovou drobnou kupovitou oblačnost, kterou ještě stále můžeme pozorovat, ta se malinko už rozpadá, rozpouští, takže bude převažovat slunečno. No a v tom průběhu dne právě také očekáváme převážně modrou oblohu, jenom malou oblačnost sem tam a ty teploty, ty vystoupí opět poměrně vysoko, opět budou atakovat až 30 stupňů Celsia, takže hodně teplo, až tropický den téměř. No a vítr ten zůstane severovýchodní, severní, spíše jenom mírný a počasí pochopitelně beze srážek.
0: Když se podíváme na dnešní teploty, tak budou se pohybovat opět kolem 29 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat, Petře, odpoledne a v dalších dnech? Půjdou ty teploty ještě výše nebo dochází k nějakému zlomu?
2: Ještě ty teploty očekáváme o něco výše v těch následujících dnech až do té středy, řekněme, tam se to bude na chviličku lámat. To znamená dnes, když jsem zmiňoval, že budeme atakovat 30-stupňovou hranici, zítra už ji budeme na mnoha místech i překračovat. Ty teploty, řekněme, 28, 29 až 32 stupňů v těch nejteplejších místech, s tím, že ráno to bude o něco chladnější než dnes, mezi 14 a 11 stupni a opět v údolích kolem řek kolem 9 stupňů. I noc bude jasná, zítřek také nečekáme s nějakou velkou oblačností, přechodně se může vytvořit taková drobná kupovitá oblačnost a vítr stále spíše slabší až mírný od severu.
0: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 25. květen.
2: Tak pro dnešek tady máme rekordy z roku 2007. V Brně Žabovřeskách to byla hodnota 32 stupně a 6 desetin. Naopak nejnižší hodnoty ty máme například z roku 1991 v Brankovicích na Vyškovsku, to bylo minus 1,9.
0: Moc krát díky, to byl meteorolog Petr Minster. Petře, krásné poslední květnové dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: Děkujeme.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
5: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupénce. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Je 8 hodin a 19 minut, tady je Český rozhlas Brno. V Brně dnes skončí 76. sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, první uskutečněný na českém území. Sudeční Němci ho proto považují za historický okamžik. Také někteří čeští politici a představitelé veřejného života věří, že jde o novou kapitolu česko-německých vztahů, vedoucí k přátelství a smíření. Jiný názor mají lidé, kteří proti sjezdu opakovaně protestovali. Nejvíc jich přišlo včera před brněnskou novou radnici. Shrnutí víkendového dění má redaktor Ondřej Schneider, který už je se mnou ve studiu. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Včera bylo v Brně na výstavišti hlavní shromáždění sjezdu. Co na něm zaznělo?
1: Tak projev měl třeba předseda sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Podle něj přijeli sudečtí Němci do Brna s poselstvím lásky a ne nenávisti. Spisovateli a bývalému politikovi Milanu Uhdemu pak předal nejvyšší sudetoněmecké vyznamenání Evropskou cenu Karla IV. A bavorský premiér Markus Söder, který je patronem sudeckých Němců, řekl, že jejich sjezd v Brně je historickým okamžikem. O porozumění a smíření mluvila i primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS a lidovecký hejtman Jan Grolich. A součástí odpoledního programu bylo taky vystoupení Nika Vintna, jehož otec Nikolás před druhou světovou válkou pomáhal židovským dětem utéct před nacisty.
0: Proč se vůbec sjezd sudeckých Němců koná právě v Brně?
1: Pozvali jsem zástupci spolku Meeting Brno a sjezd je vlastně součástí stejnojmenného festivalu, který usiluje o dialog mezi národy, kulturami i náboženstvími. Záštitu festivalu udělil prezident Petr Pavel a iniciativu smíření vítá vedení Brna i kraje. Naopak vládní poslanci se na návrh hnutí SPD ještě před začátkem sjezdu postavili proti jeho konání a vyzvali organizátory, aby od pořádání akce v Brně ustoupili. To se ale nestalo a akce se o víkendu na výstavišti zúčastnili asi 3000 lidí, zhruba půl na půl Němců a Čechů.
0: Setkání sudeckých Němců ale část veřejnosti, včetně vládních politiků, považuje za provokaci. Ondro, z jakého důvodu a jak vypadaly protesty v ulicích?
1: Tak oni si někteří lidé myslí, že jde o snahu přepsat historii a nevěří úplně těm snahám sudeckých Němců o smíření s Čechy. Svůj postol dávali lidé najevo opakovaně, většinou v ulicích demonstrovali desítky lidí, asi 300 jich podle odhadu policie přišli v sobotu na poslední kilometr pouti smíření, která vede v protisměru poválečného vyhnání brněnských Němců, tedy z Pohořelic do Brna. Účastníků pouti bylo oproti tomu 4500 a nejvíc demonstrantů přišlo včera do centra Brna. Podle policejního mluvčího Pavla Švába jich bylo zhruba 2500. Prošli od hlavního nádraží na Dominikánské náměstí, kde promluvilo několik řečníků. Lidé tleskali třeba bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi, který jim řekl, ať při nadcházejících volbách myslí na to, kteří politici sudetoněmecký sjezd podpořili a kteří ne. Poslanec za SPD Jindřich Reichl zase řekl, že sudeckým Němcům jde o prolomení Benešových dekretů a chtějí získat zpět svůj majetek.
0: Museli při demonstraci zasahovat policisté?
1: Státní i městská policie o celém víkendu právě kvůli těm avizovaným protestům posílila své hlídky. Včera na náměstí se mezi lidmi odehrálo několik menších hádek, ty většinou mírnil antikonfliktní tým. Dva lidi policie zajistila při strkanici ve Veselé ulici. Podle policejního mluvčího Pavla Švába neuposlechli takzvané výzvy úřední osoby. A záchranáři ošetřili 6 lidí kvůli kolapsovým stavům. Včera bylo totiž velké horko a mezi účastníky byla řada seniorů.
0: Sudetoněmecké dny a Meeting Brno pokračují i dnes. Co je na programu?
1: Tak ten společný program uzavře pieta v Kounicových kolejích. Lidi tam uctí památku obětí nacismu. Koleje totiž za války sloužily jako vězení a nacistické popraviště. Ty popravy tehdy byly veřejné a dokonce se na ně prodávali vstupenky a navštěvovali je třeba brněnští Němci. Po osvobození se koleje staly naopak vězením pro kolaboranty a nacisty, ale taky pro stovky nevinných lidí, které policie nebo armáda zatkla jenom proto, že byli Němci a Češi se zase chodili dívat na jejich utrpení.
0: Shrnutí víkendových událostí, kdy se v Brně konal sudetoněmecký sjezd a protesty proti němu, přinesl do studia Ondřej Schneider. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Hasičům se včera večer po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blavensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Ředitelství silnice dálnic vybralo firmu, která letos na podzim opraví Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky v Brně. Úplná uzavírka tunelu začne 12. října a potrvá skoro 6 týdnů. Výjde na 220 milionů korun. Po rekonstrukci bude v tunelu nainstalovaná i technologie na měření rychlosti aut. Zatím zůstane vypnutá stejně jako třeba v Husovickém tunelu. Výrazně modernizovat autobusové nádraží chce ve spolupráci se žďárským dopravcem Nové Město na Moravě. Stav městského dopravního uzlu je dlouhodobě zanedbaný. Dopravce Zdar chce postavit úplně novou a moderní budovu. Radnice zase chce opravit nástupiště. Přípravy ale komplikují majetkové vztahy. Některé vlastníky pozemků se nedaří zkontaktovat. Vláda dnes projedná novelu zákonu, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout taky samostatného režimu dočasné ochrany. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna hned za exitem 119 Velký Beranov počítejte s kolonou asi na 20 minut. Na kilometru 122 kamion tam narazil do světelné šipky. Provoz je stažený do levého pruhu. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. A důvod je prostý, hokejový šampionát stále pokračuje. A navíc ve Freiburgu vyhrála naše hokejová reprezentace nad Slovenskem 3-2. Opravdu se štěstím, když byla v utkání tím horším týmem, pane Meixnere. Dobré ráno, jak to vidíte?
1: Dobré ráno, samozřejmě krásné, slunečné, teplé ráno. Ještě než se vrhneme na ten opravdový hokej, dovolte, abych poslal gratulaci Milanu Kokšovi, což je legenda pardubického a také brněnského hokeje, vynikající střední útočník. Aha. Jenom si myslím, že v Pardubicích trošku na tu jejich slavnou útočnou formaci Pril Kokš Paček pozapomínají. Milan Kokš se dnes dožívá 86 let. Velká gratulace. Tak a teď ten hokej. No tak víte, to slovo štěstí je takové trošku imaginární, se mně zdá. Tak co to je štěstí? Tak samozřejmě Slováci nás přestřelili 30-18.
0: Ano,
1: řekněme,
0: ano.
1: Dá se říct, že v rámci toho obrazu hry byli jacisi aktivnější a tak dále. Ale pozor, naši borci perfektně udrželi nervy jaksi v pořádku, nenechali se strhnout a myslím si, že to mělo takové trošku jako vliv také na to utkání, protože ten drak Kristián Pospíšil to zase nezvládl a při jeho vyloučení jsme dali ten důležitý gól. Tak samozřejmě vyhráli jsme 3-2 gólem, který Roman Červenka jak si dal bruslí, natočil to bruslí tak kouzelně, že teda potom ti brankáři tady ty tečovaný puky těžko chytají, samozřejmě sudí to zkoumali. Je to takové trošku benevolentní to pravidlo a pokud nejde vyloženě o zjevné nakopnutí toho míče, to znamená, že tam ta noha jasně, jako když do balónu, tak do puku, ale on jenom tu nohu nasměroval, začalo usnali, Slováci se samozřejmě stekali, ale bohužel. No tak jako jinak, potom jak hráli těch 6-5 Slováci, tak jsme měli 3x možnost trefit prázdnou branu, 2x Kuba Fliginou, Kubalika, jenom se to nepodařilo a ten výsledek jsme uhájili. Takže já bych moc o štěstí nemluvil, prostě jsme ten zápas zvládli, vydrželi a to je nesmírně důležité.
0: Pane Meixnere, a teď zajistil nám zisk těch 3 bodů se Slovenskem účast ve čtvrtfinále, eventuálně které týmy jsou už jistými postupujícími?
1: Jo, no tak samozřejmě ano, tohle to nám ještě nezajistilo, ale pomohli nám Norové, kteří překvapivě porazili Švédy. Švédy 3-2, tam ve Švédsku tedy bíjí na poplach, to je průšvih, protože prohráli s náma i s Kanadou.
0: Ano,
1: a nemají to v podstatě ve svých rukách, i když

0: Ano.
1: Takže to bude nebezpečný soupeř. No a pokud my jsme vyhráli, tak si to rozdáme zítra s Kanaďany o první místo a to je důležité. Je pravda, že to nám neuteče. Samozřejmě, čím jste nahoře víc, tak tím se vyhnete těm silnějším a tam v té skupině v Curychu už je jasné, že Švýcaři a Finové jsou jistými účastníky čtvrtfinále a teď je potřeba, aby jsme skončili co nejvýš a vyhnuli se tady těm dvěma, kteří jsou patří taky k favoritům turnaje. Takže máme se na co těšit dnes 16:20 Norsko. Bude to velmi, velmi těžký zápas, naši musí podat kvalitní výkon.
0: Přesně teďka. Jak říkáte, pane Majchsere, těšíme se taky a hlavně zítra ráno naslyšenou. Mějte se pěkně, děkujeme.
1: Nashledanou.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, je tady Český rozhlas z Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty stoupají, teď se pohybují na jihu Moravy v rozpětí od 19 do 21 stupňů Celsia. A jaká je předpověď pro dnešek? Očekáváme skoro jasno, na nejvýš polojasno, během odpoledne se bude postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severovýchodní až severní vítr povolené rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 2 minuty před pátou, zapadne ve 20 hodin a 43 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní práci?

0: praxi a jaká je historie Vranovské pouti. Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 8 hodin 49 minut a to je pondělní Český rozhlas Brno. Vrátit se do časů středověku a přímo na místě, kudy kráčela historie. I to je důvod, proč se tak rádi sdružují aktivní členové historického klubu Krahujec z Dolních Kounic. Přímo na dominantu města za nimi s mikrofonem vyrazila Jarka Vykoupilová.
1: Zámek a hrad Dolní Kounice je nádherné rozlehlé místo, krásný areál. A vítej mě tady členové historického spolku Krahujec. Já poprosím o představení spolku Elišku Měřínskou.
2: Takže historický spolek Krahujec působí v Dolních Kounicích už od roku 2021. No a ten název jsme odvozovali od právě znaku města Dolní Kounice. Začínali jsme převážně s programem pro děti na nejrůznějších městských akcích.
1: Kolik máte členů?
2: To nejužší jádro tvoří 10 lidí, pak máme kroužek pro děti larpového šermu a pak máme ještě členy, kteří se rádi převléknou taky do historického oblečení a pomáhají nám.
3: Markéta Doležalová.
1: Tak Markéto, co vás na tom baví?
3: Je to prostě odlehčení od běžného života, prostě člověk u toho vypne.
1: Můžete ho popsat ten kostým, protože je krásný, včetně kabelky, zajímavého pásku, jakési plachetky na hlavě s čelenkou.
3: Tohle už je takový jako honosnější oděv, spíš jakoby pro panstvo, dá se říct. Je to vlastně zdobené jakoby zlatou nití.
1: Chtěla jsem říct, že je to slušivé pro dámy.
2: A hlavně ta středověká móda tak byla právě pro ženy všech postav, protože většinou ta žena si mohla dovolit jenom jedny šaty ročně a museli se přizpůsobit i tomu, že třeba během toho roku otěhotněla, porodila a podobně.
1: Vy mě teď vedete do vaší klubovny.
2: Je v paláci hradu, tak nám majitelé poskytli místnost, která nám slouží jako naše zázemí a zároveň tady máme i skladovací prostory.
1: Tedy, tak tady už se čas zastavil, není vám tady zima?
2: Nám není nikdy zima, protože to středověké oblečení má svou výhodu v tom, že máme na sobě několik vrstev.
1: Je to tady poměrně zničené, to původní vybavení se nezachovalo, ale pro vás to znamená svobodu.
2: Určitě nemusíme hlídat, jestli tady něco právě nepoškodíme omylem. Můžeme tady dělat právě akce typu strašidelný zámek, kde tady máme opravdu třeba přes 1000 návštěvníků. Máme tady prostě umělé netopíry, pavouky, nejrůznější strašidla.
1: A vy věříte na nějaké věci mezi nebem a zemí?
2: Věřím tomu, že žádná energie, včetně duší, nevzniká ani nezaniká, pouze se přeměňuje. Tady v rytířském sálu je původní dochovaný strop. Ty trámy jsou opravdu několik set let staré. Když si představíte, jak to tady mohlo vypadat v dobách své největší slávy, tak to muselo být něco úžasného.
1: Přijímáte ještě nové členy?
2: Určitě. Ať už to máte do Dolních Kounic kousek, nebo bydlíte i trochu dál, můžete nás kontaktovat na Facebooku. Mně se na tady naší činnosti líbí nejvíc, že se dostaneme na ty místa, kam třeba se běžný návštěvník ani nedostane. Klášter nebo hrad tady během těch nočních prohlídek. Je to osvětlené svíčkami a loučemi. Opravdu je to, jako byste se vrátili v čase.
0: Pokud vás návštěva Jarky Vykoupilové v Dolních Kounicích zaujala, tak připomenu, že na začátku srpna chystají členové spolku Krahujec další kostýmované noční prohlídky. Všechny díly cyklu i tuto reportáž najdete na webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Phil Collins na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8 hodin a 55 minut. 25. květen jménem dobrého rána už se pomaličku chýlí ke svému konci, ale den nekončí, to v žádném případě. Vysílání taktéž ne, protože srdcovky už tady v podobě Zdeňka Junáka za chvilku rozbuší své tepny a aorty. A to bude jízda, přátelé. Zdeněk je totiž po víkendu tak vysluněný, tak vyladěný. To vám úplně závidím, že tady s ním budete. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, v podstatě máš pravdu, vrátil jsem se opravdu nabitej, protože byl nádherný víkend, opravdu nádherný. My jsme byli u nás na Radějově, bylo to fajn, já jsem měl naplánováno takové práce, jenomže tak svítilo sluníčko, že jsme seděli pod pergolou, pili jsme kávičku a popíjeli jsme a povídali jsme, taky jsme se koukli na hokej samozřejmě, pokuřovali jsme, pak jsme hráli karty, že já se bych našel takový kus, nádherný kus dřeva, tam byl u toho špálku a teď sekírku a teď tam ťukal, říkám, co děláš? Dědečku, dělám sochu. A říkám, no tak počkej, tam dole v dílně mám tam dlát a vem si je a prostě dej se do toho. No a tak jak ťukal, tak jak trošku kost do toho, tak říkám, hele, takhle se dostává nějak z pevnosti IF, hrabě Monte Cristo, tak já ti věřím, že za nějakých 30 let z toho nějaká socha bude. Bylo to strašně fajno, takže úžasný, ty jsi určitě jaký odpočinul, viď?
0: Jo, krásný to bylo.
1: Bylo to krásný.
0: Nádherný víkend.
1: No tak já jsem ti přinesl hezký počasí, venku je pěkně, opravdu teploty už opět to tak ťuká, že budou letní letos, a tak si užij dnešek, zítra máme úterý, budu se na tebe těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Miroslava Černého. Báseň se jmenuje Ve snech. Možná, že láska není nic než spánek. Možná, že vůbec nemá cenu bdít. Možná, že pouze ve snech prožíváme, co snažíme si pro den vymodlit. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sudetoněmecké dny v Brně dnes skončí pietou na bývalém nacistickém popravišti. Jižní Morava stárne, průměrný věk obyvatel překročil 43 let. Nemocnice využily peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. A dnes čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. Na výstavišti se ho o víkendu zúčastnilo zhruba 3000 lidí, půlka z Německa a půlka z Česka. Akce začala pietou u pomníku obětí holokaustu a v 10 hodin skončí další pietou v Kounicových kolejích. Připomíná David Macek z festivalu Meeting Brno, jehož součástí sjezd byl.
2: Ten program s našimi sudetoněmeckými přáteli bude končit v Kaunicových kolejích, které jsou zase místem, kde během války byli mučeni a zabíjeni Češi. A po válce tam probíhala krvavá pomsta na německým mluvícím obyvatelstvu.
0: Festival Meeting Brno pokračuje do konce května dalšími akcemi na podporu dialogu mezi národy a kulturami. Průměrný věk lidí na Jižní Moravě loni dosáhl 43,2 roku. Jejich podíl oproti předchozímu sčítání se o 0,3 roku zvýšil. V kraji totiž přibývá seniorů. Jejich podíl v obyvatelstvu loni vzrostl na rekordních 20,8%. Dětí je naopak čím dál méně.
3: Přesto má Jižní Morava třetí nejnižší průměrný věk v republice. Hned po Středočeském kraji a Praze. Nejvyšší je ve Zlínském kraji, kde přesahuje 44 let. V Jihomoravském kraji jsou průměrně nejmladší obyvatelé v okrese Brno-Venkov. Nejstarší na Hodonínsku. Emma Slámová, Český rozhlas.
0: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly a nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Reakce ministerstev zjišťujeme. Instalaci biodynamického veřejného osvětlení dokončil na svém území městy z Okříšky. Za 4 roky postupně vyměnil všechny staré lampy s intenzivním bílým světlem. Nové osvětlení stálo přes 3 miliony korun a od 10 hodin večer má žlutý tlumený odstín. Pokračuje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý ze SocDem.
4: Jednak je tam úspora energetická a ekonomická, že je ta spotřeba nižší, ale hlavně je to příjemnější pro ty lidi, že myslím si, že pokud mám informace, tak asi jsme jedna z mála obcí v České republice, která už to takhle má kompletně.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Vyšková za Rousínovem počítejte s kolonou z 212. kilometru. K Rohlence na 206. se to sune asi čtvrt hodiny pro osobní auta. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kdo má dneska víc než dosti příčin k lehké veselosti? Čí se může smáti tvář? Rozhoduje kalendář. Já mám jeden na dohled, proto údaj přečtu hned. Netřeba mít k tomu školy, nastal den D pro violi. Podpořím je v rozletu s pěknou písní Už jsem tu. Nech vás v každém obydlí rychle zvedne ze židlí. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí, nemůžu si to odpustit, překrásné pondělí 25. května roku 2026. Opravdu je hezky. Sluníčko svítí a když ho tak krásně navazuje na ten víkend, který máme za sebou, který byl opravdu nádherný, aspoň tedy tady u nás na té naší Moravě, tak to ten přechod do toho pondělku, kdy začínáme nový týden, je opravdu taky nádherný. Dneska mají svátek violy, takže všem violkám, violám, nebo jak jim říkáte, svým děvčatům, dámám, ženám, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přání. Takové pro mě, které mě bere za srdce, jak se říká. V pátek minulý týden oslavil nádherných 95 let člen zpěvohry Národního divadla v Brně, dlouholetý člen Jiří Jurka. Milý Jirko, já si dovolím za celou tu velkou, obrovskou divadelní rodinu ti povinšovat všecko nejlepší. A hlavně to zdraví. Já vím, že už jako ty řekneš, Zdeňku, já toho moc nepotřebuju, ale to zdraví je opravdu vzácné a aby tě ještě dlouho neopouštělo, protože ty jsi člověk, který kamkoliv přijde, tak i když je tam smutno a tečou slzy, tak všechno se promění v úsměv, protože s tebou je obrovská legrace, je s tebou sranda a ona byla sranda s tebou i na jevišti, protože já jsem vedle tebe stál ve dvou inscenacích, takže si to pamatuju a taky v dabingu jsme kolikrát stáli vedle sebe u mikrofonu. Takže Jiří, ještě ať dlouho nás chodíš bavit na ty naše pravidelná setkání seniorů, divadelních seniorů, která se konají dvakrát do roka, vždycky před Vánocema a teď bude 19. června u nás v klubu v Městském divadle Brno. Budu se na tebe opravdu těšit a já myslím, že všichni se na tebe budeme těšit. Takže Jiří, všecko nejlepší, pevné zdraví, hlavně to zdraví a dávej na sebe pozor. Tak, to byl Jiří Jurka a ještě než pustím písničku, mám tady další dvě přáníčka, to jedno je z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, chtěla bych poděkovat kolegyním Evičce a Haničce za dlouhodobou spolupráci. Jsme Prima kolektiv a doufám, že se toho důchodu dočkáme ve zdraví. Děkuji, Jana Lengálová. Samozřejmě, paní Jano, rád zahraji, ale mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku, srdcovky a srdcaři. Dne 25.5. v loni se vdávala mladší dcera a tehdy jste nám hráli a všichni, kteří jsme u rádia seděli, jsme byli hodně dojatí. Prosím, zahrajte v srdcovkách píseň jako poděkování všem úžasným lidem, tedy i vám, všem v rozhlase, mně a mým skvělým dcerám a té mladší a jejímu manželovi i k prvnímu výročí svatby. Děkuji. Alena Dostálová, Mariánské Lázně. Milá paní Alenko, to víte, že rád vám zahrají, takže moji milí, písnička byla vybrána. Jirko, Jurko, je i pro tebe, takže Věra Špinarová, Kdo zná?
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

v lepší svět. Den, kdy srdce stvrdla v kámen, lidé začali platit daň. Hád je více nežli amen, a pravda nebude.

poznal blíža, zažil pravý božský dar. Ten muž a žena navždy ví, že celý člověk

0: свет. Своей лаской změnit свет.
1: Písnička dozněla a já už tady pro vás, moji milí, mám takovou historičku ze života, ale pozor, velmi, velmi zajímavou. Představte si jeskyni. Tmavou, vlhkou, schovanou v útrobách poloostrova Pelješac, tam dole v Dalmácii. Jmenuje se Crnojezero, Černé jezero. A chorvačtí archeologové v ní našli něco, co tam leželo tiše 2500 let. Terakotovou hlavu. Ne ledajakou. Hlavu, která zobrazuje starozeckou divadelní masku. Uvnitř dutou, nahoře s otvorem, takže se nejspíš věšela na zeď. A divadelní maska ta se odjakživa pojí s divadlem a s kultem boha vína Dionýza, který byl mimochodem i patronem divadla. Inu, víno a divadlo, dvě věci, které k sobě patří. Ta jeskyně má přitom za sebou pořádný kus historie. V době bronzové byla útočištěm. Když přišla nepohoda nebo se nahoře bojovalo, lidé se schovali sem. Pak se v ní začalo pohřbívat. A teď se, držte, pohřebištěm byla víc než 500 let. Ty nejmladší ostatky pocházejí z roku 481 před naším letopočtem. A potom se z ní stala svatyně. Chodili sem Ilirové uctívat své bohy a nechávali tu drobné obětiny. Našli se i úlomky vzácných nádob řeckého původu, třeba amfory na víno nebo poháry. Jenže pozor, tohle nebylo nádobí na každý den. Tím se nesnídalo, tím se chlubilo. Byl to symbol bohatství a moci. A teď ta otázka, co visí ve vzduchu, jako vůně dávného vína. Souvisí spolu ta maska, to víno a bůh Dionýzos? O tom se dá jen spekulovat. Tak vidíte, někdy stačí se stoupit do tmy, aby člověk našel kousek dávného světla. Tož tak.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: Tak to bylo Vakuum a Činasky, tak se jmenovala písnička a hrála skupina Činasky. No, bude co nevidět 9:30 a já tady mám další přáníčko z mailové adresy, které zní takto. Vážený pane Junáku, inspiroval jste mě informací o vašich pravidelných setkáních s bývalými spolužáky z moravského Slovácka. Dovolte mi, abych i já vás požádal o krásnou píseň od mistra Karla Gotta Buď s Bohem, brácho, z dětských let. No tak ona se jmenuje přesně, to vám řeknu, Léta prázdnin, ale rozumíme si. Bude to před setkáním abiturientů strojní průmyslovky na Sokolské v Brně, kde jsme maturovali jako třída 4E v roce 1979. Bohužel čas nám již řadu spolužáků vzal a spolužák Luboš, kterému se tato písnička velmi líbila, již také nepřijde. Ale snad ty ostatní potěší. Je krásná. Srdečné díky, váš M.A. Frišťok. Milý pane Frišťoku, rád splním vaše přáníčko a jak už jsem říkal, písnička se jmenuje Léta prázdnin a s ní přichází Karel Gott.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Máme něco po 9:30, co nevěd bude 9:45 a já mám pro vás první indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu celotýdenní hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicí, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, sečtete, potrhnete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. A ještě, moji milí, než vám přečtu indicí, věnujte opravdu pozornost tomuto, co vám řeknu. Tento týden bude hádání taky trošičku kratší, protože výsledky už vyhlásíme v pátek, takže poslední indicii uslyšíte ve čtvrtek a taky uslyšíte, co vlastně Miloš Šenkýř po vás chce, kdy, kde, kdo. Takže to znamená, že budete znát pouze 4 indicie, které vás samozřejmě dovedou ke správné odpovědi. Takže dávejte proto dobrý pozor a potom, abyste zbytečně mě nebombardovali, jak to, že byly indicie pouze 4. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie, zní takto. Ano, obaly jednosemenných, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje. Pondělní indicie? Ano. Obaly jednosemenných, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Skořápky ořechů.
1: Český rozhlas Brno.

Máme 9:45 a já mám před sebou ještě dvě přáníčka. To první z webového formuláře. Tak pojďme na to. Zní takto. Posílám srdečný pozdrav paní Ivance. Ivanko milá, ať vás dnešní den potěší, ať máte kolem sebe samé hodné lidi a ať vám tahle písnička zazní jako malé pohlazení. Jindřich Světlák. Milý pane Jindřichu, rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Písničku pro zpěvačku paní

0: Janu Vandurkovou ze Strání. Boží požehnání přejí manžel Zdeněk, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti dechové hudby Javorinka, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. No, tak taky zahraju rád samozřejmě pro paní Vandurkovou. No, písničku jste nechali na mě. Dobře, dobře, dobře. Vybral jsem vám Helenku Vondráčkovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Demis Roussos, zpěvák, bych řekl modla 70. let, zpěvák úžasný. No, tam ten nám dovedl dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Ano, obaly jednosemených, suchých, nepukavých plodů, to bylo a je moje. Tak to byla pondělní indicie a jak už jsem říkal, indicie pro tento týden budou pouze 4, takže na vás čeká ještě úterý, středa a čtvrtek. No a pokud chcete, abych vám splnil přáníčko, rád ho plním. A pokud chcete, víte, vy mě vždycky dostanete tím a nějakou hezkou písničku, že napište tu hezkou písničku a pokud ji máme v archivu, v daletu, jak se říká, tak vám ji určitě rád zahraju. Ale to všechno mě musíte dát vědět v dostatečném předstihu. Máte tyto možnosti. Buď mi namluvit své přání na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. A nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete, jak už jsem říkal, zařadit písničku či přání v konkrétní den, prosím, pište mi a volejte mi v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Sudetoněmecké dny v Brně právě končí pietou v Kounicových kolejích. Šlapanický městský úřad otevírá v omezeném režimu oddělení občanských průkazů a pasů. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. A dnes čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Pietním aktem v Kounicových kolejích končí v Brně sjezd sudetských Němců. K uctění obětí druhé světové války se právě teď sešli zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení i festivalu Meeting Brno, který krajany do města pozval. Na místě je reportér Tomáš Kremr.
3: Zástupci festivalu pozvali na pietní akt všechny účastníky sudetoněmeckého sjezdu, kterých bylo o víkendu přes tisícovku. Ti sem přijeli v několika autobusech a jsou jich na místě pár set. Někteří přivezli květinové věnce se stuhami. Setkávají se právě teď v místě, kde za druhé světové války fungovalo nacistické popraviště, ale kde se zároveň po konci války Češi mstili na Němcích. Za sudetské Němce dorazil i jejich mluvčí Bernd Posselt a za Brno přijela primátorka Markéta Vaňková z ODS. Jsou tu zástupci Jihomoravského kraje, organizátoři pozvali hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL, který včera s primátorkou Němce přivítal na jejich hlavním shromáždění na brněnském výstavišti. Na tomto pietním setkání taky protestuje několik lidí, mají na sobě třeba kloboučky s českými vlajkami a v ruce drží bílé nafukovací balónky. Z Brna Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Na Šlapanický městský úřad si můžou od dneška lidé opět chodit vyřizovat občanské průkazy a cestovní pasy. Radnice částečně otevírá další oddělení, které na začátku května poničila rozsáhlá havárie vodovodního potrubí. Provizorní kancelář se nachází v jiné části úřadu, která není bezbariérová. Funguje zároveň v omezeném režimu a přijme pouze předem objednané klienty. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
4: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
5: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
6: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. O nemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
5: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 10 tisíc uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a další obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Hlásit se můžou přes systém DIPSY nebo papírovou formou.
1: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov vzniká kolona z kilometru 120. Dokončují tam úklid po nárazu kamionu do světelné šipky. Zabraný pravý pruh, zdržení asi 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pondělí 25. května, 4 minuty po 10. hodině máte naladěný Český rozhlas Brno, kde právě začíná pondělní dopolední vysílání. Už za chvilku nás Vojta Halaš, náš regionální stopař, vezme do jedné z jihomoravských obcí, abychom ji lépe poznali. Čeká nás i ověřovna, kulturní pozvánka, ta dnes zůstane v Brně, a na závěr první hodiny také babské rady Jarky Vykoupilové. Ty dnes budou o listovém těstě. Po 11. hodině pak pokračuje dopoledne pravidelným pořadem Dobré rady. Hostem dnes bude vodohospodář David Veselý. Příjemný poslech a krásné dopoledne, ať už jste doma, na cestách, v práci či kdekoliv jinde. To vám všechno od mikrofonu přeje z brněnského studia Sandra Silná.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rámci seriálu našeho regionálního stopaře Vojtěcha Halaše společně objevujeme krásy Jihomoravského kraje. Každý týden Vojta losuje jednu obec, do které se vydá. A by jí tak během jednoho dne poznal a představil nám ji zblízka. Minulý týden zavítal do Tulešic, kde mu místní vylosovali na dnešek návštěvu Lulče. Vojto, hezké dopoledne, už jsi na místě, co nám o Lulči prozradíš?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne. Ano, už jsem tady a tím pádem můžu prozradit, že obec Luleč leží nedaleko Vyškova na úpatí Drahanské vrchoviny. Dnes tady žije necelá tisícovka obyvatel, ale stopy lidského osídlení jsou tady už velmi dávné. Archeologické nálezy potvrzují, že oblast byla osídlena už někdy před 8000 lety. Významné archeologické objevy přineslo zejména 20. století. V roce 1975 byla přímo ve středu obce objevena unikátní hrnčířská pec z doby římské. A o několik let později, v roce 1992, archeologové odkryli také pohřební mohylu. No a první písemná zmínka o samotné obci pochází z roku 1340. 9. Zajímavý je taky její název. Luleč získala jméno podle staročeského osobního jména Lulek, které souvisí i s názvem stejnojmenné byliny. Jazykovým vývojem se později původní změnilo na i a vzniklo dnešní slovo Lilek. Obec byla často drancována, a to například Švédy při obléhání Brna nebo později před bitvou tří císařů u Slavkova v roce 1805 vtrhli do Lulče jízdní hlídky Napoleonovy armády, jež zde vymáhli 250 zlatých. Vydrancování ovšem opět obec neunikla, o což se postarala armáda ruských kozáků týden později. No a v roce 1869 měla pro obec zásadní význam výstavba železniční tratě Brno-Přerov. Meziválečné období přineslo i významné návštěvy. V letech 1921 a 36 obec slavnostně přivítala prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A obec je také známa svým sportovním životem. Narodila se zde olympijská gymnastka Marie Kovářová, která získala zlato na olympiádě v Londýně roku 1948.
1: A Vojto, co se chystáš v Lulči nebo jejím okolí navštívit?
2: Z toho, co jsem si hledal, tak mě určitě bude zajímat barokní kostel svatého Izidora, dále farní kostel svatého Martina na takzvané Liliové hoře. No a v tomto horkém počasí určitě rád zavítám i na koupaliště u Libuše, což je zatopený lom, který byl ve 30. letech upraven na přírodní koupaliště. Zjistil jsem, že v okolo obce je i naučná stezka, která přibližuje historii, takže na tu se také těším. No a zároveň určitě si nechám poradit od místních, kam se ještě vydat.
1: Vojto, nevynech tu skluzavku na tom koupališti taky, to ti mohu ze své osobní zkušenosti doporučit.
2: Dobře, vyzkouším.
1: Tolik tedy náš regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes stráví den v Lulči. Děkujeme a naslyšenou pěkný den, Vojto.
2: Díky, naslyšenou pěkný den.
1: Pokračuje naše dopolední vysílání a já už se za chvíli budu povídat s kolegou Šimonem Francem v rámci ověřovny. No a teď nám budou zpívat Bilavet a pak taky Petr Spálený.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: obyčejnou ženu.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
2: Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat jeho tradiční stupňování. Lidem slibovala konec desítek, dvanáctek, zkrátka piv tak, jak je známe už od dob monarchie. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Podrobnosti nám k tomu teď řekne kolega Šimon Franz. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Kde se tahle informace, Šimone, vlastně vzala?
3: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. Ten aktuálně některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva, tak jak je známe z našich hospod. Komise o úpravě systému plato uvažovala s výhledem kolem roku 2031, jak vysvětluje ředitel Svazu pivovaru a sladoven Tomáš Slunečko.
4: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie, Polsko, Rakousko, Španělsko a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat. Takže ten titulek, že Brusel chystá pravidla, která změní tohleto označení, bych mírně řečeno považoval jako za velmi nadsazený.
3: Evropská komise tedy zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by ale takový systém znamenal komplikaci, jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Proč, to vysvětluje Tomáš Slunečko.
4: Ten systém plato je právě nedílnou součástí toho výrobního procesu piva. Je to finanční, organizační i administrativní výhoda, zejména pro ty malé pivovary a umožňuje jim flexibilitu a řekněme inovace ve výrobě piva. Jo, pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
3: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl od obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
2: No a co na to samotná Evropská komise?
3: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
5: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
3: Šířící se zprávy o zákazu systému plato, který slouží k výpočtu spotřební daně u piva, označil za dezinformaci.
2: Tolik tedy dnešní ověřovna. Šimone, já ti děkuju za uvedené informace. Hezký den.
3: Díky, naslyšenou.
2: A pokračuje naše dopolední vysílání. Teď je 10 hodin 26 minut. Bude nám zpívat Karel Černoch a také Petra Janů. No a pak už uslyšíte i dnešní kulturní pozvánku.

0: Český rozhlas Brno.
1: Dobrý den, Kociánko. Festival s přesahem, jak píší pořadatelé, je každoroční akce v centru Kociánka v Brně. Tam, kde pečují o řadu zejména dětí, ale i starších se zdravotními omezeními. A já už po telefonu zdravím jednu z pořadatelek festivalu. Dobrý den, Kociánko, a to Kláru Šimečkovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům. Zdravím z Kociánky.
1: Já vás také zdravím. Jak dlouho už festival na Kociánce pořádáte a jaký je jeho záměr a cíl?
2: Tak letos je to 14. ročník festivalu Dobrý den Kociánko, ale když bychom se chtěli podívat dál do historie, tak už předtím vlastně byly dny dětí, na které festival navazuje, ale ještě do dávnější historie, tak už od roku 1919, kdy vlastně naše centrum bylo založeno, tak se pořádaly slavnosti, které se pořádaly vždycky kolem letnic, takže podle křesťanské tradice kolem seslání Ducha Svatého, kdy byla Kociánka otevřená, klienti Kociánky vždycky měli připravený nějaký program i občerstvení pro veřejnost, hlavně v Brně Králově Poli, a přicházela široká veřejnost na Kociánku, takže vlastně ta historie je už od úplných počátků naší Kociánky. Takže ano. Historie je opravdu dlouhá.
1: A vlastně jste se s tím termínem i trefili, protože včera byla svatodušní neděle, takže ve čtvrtek festival tedy zapadá do toho týdne svatodušních svátků. Zapojují se také klienti Kociánky do programu, ať už aktivně nebo jako účastníci na programu?
2: Ano, naši klienti ti už se od jara ptají, kdy Dobrý den Kociánko bude, a moc se na něj těší, takže se těší jako účastníci, ale rozhodně se do programu i zapojují. V dopoledních hodinách připravují program hlavně teda děti ze základní amatérské školy Kociánka, také ze školy Rooseveltova, která je tady přiléhající k našemu centru Kociánka, a odpoledne už patří našim klientům, máme to v programu nazváno jako Pódium pro Kociánku, kde si připravují hudební, taneční i divadelní vystoupení právě klienti z naší Kociánky.
1: A co jste v letošním roce v rámci dne a festivalu tedy pro návštěvníky připravili a na co posluchače pozvete?
2: Tak rozhodně vás všechny velmi zvu do našeho jedinečného areálu s anglickým parkem, který je opravdu rozsáhlý. Máme kolem 12 hektarů celý areál Kociánky a je to příjemné tady u nás pobít i v těch horkých dnech, a můžete si tu dát samozřejmě občerstvení, ale je to program úplně pro všechny kategorie, pro děti, dospělé, dospívající, lidi na vozíčku, protože máme skákací hrad, ale máme třeba i slaňování pro vozíčka. Máme tu divadelní představení pro děti, máme tu Martyho terapii volnosti, kdy každý, kdo bude chtít, se může svést na vozíčku, které bude zapřežené za kolem. Můžete si taky užít s námi v hudební workshop, kdy si můžete namixovat vlastní hudbu nebo sprejovat sprejem na zeď a bude to legální. Mm-hmm. A rozhodně vás všechny zveme taky k hlavní stage, kde všechno bude vrcholit od 3 hodin od odpoledne, kdy budou připraveny kapely, například kociánkovská kapela Hustej rock, kde hrají klienti Kociánky, a dál tu bude pokračovat například brněnskými kapelami jako Dizzy nebo třeba Tomáš David a Naiv Kole, a úplně večer na závěr a jako vrchol bude hrát kapela Budoár staré dámy, takže program je opravdu pestrý a vstupné je dobrovolné, takže je to otevřeno opravdu pro každého a moc se těšíme na setkání s každým, kdo přijde.
1: Já ještě tedy na závěr zopakuji, že festival Dobrý den Kociánko se koná ve čtvrtek 28. května mezi 9. a 21. hodinou v brněnském centru Kociánka. Vstupné je dobrovolné a program je skutečně pro každého. Pozvala nás Klára Šimečková, jedna z pořadatelek, které nyní přeji hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Vám taky i posluchačům pěkný den.
1: Je 10 hodin 37 minut, nám teď bude zpívat Michal Hrůza a také Václav Neckář, no a do konce této hodiny uslyšíte ještě i Babské rady Jarky Vykoupilové.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle.

0: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Téměř 11:45 nám dospíval Václav Neckář a teď už je ten správný čas pro dnešní babské rady. Ty vás dnes naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonalé, lesklé a křupavé pečivo.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta.

0: Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek. Nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Za 12 minut tady budou zprávy s Davidem Hasmanem a po 11. hodině také začne pravidelný pondělní pořad Dobré rady. Dnes si s vodohospodářem Davidem Veselým budeme povídat o vodě, o zadržování vody v krajině a také jak na našich pozemcích třeba můžeme udržet vodu a předcházet tak suchu. Teď nám bude zpívat Petr Muk, Martin Maxa, Radek Tomášek a pak také ještě Vlasta Redl.

na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. Jihomoravští silničáři podali žádost o povolení obchvatu Želešic u Brna. Peníze na zotavení z covidové krize využili české nemocnice neefektivně, upozornil Nejvyšší kontrolní úřad. A dnes čekáme většinou skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. 48 obcí z jihovýchodní Moravy chce šetřit náklady za odpadové hospodářství. Založili proto svazek obcí odpady Bílé Karpaty. Podle místopředsedy svazku a místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS do roku 2030 vybudují nové překladiště, kde se bude směsný komunální odpad lisovat a následně odvážet do spalovny. Vyřešit musí také svoz odpadu, říká Polášek.
3: Buď budeme pořizovat nějaké svoje svozová auta, a nebo využijeme stávající služby skupiny Rumpold, která obsluhuje tady ten náš region prozatím. I to je samozřejmě možné, že budeme s nimi nadále spolupracovat. Protože oni tu techniku mají nakoupenou a asi by to nebylo ekonomické, aby jsme kupovali x nových vozidel.
1: Ve svazku obcí odpady Bílé Karpaty jsou sdružené obce z Hodonínska, Uherskobrodska, Luhačovicka a Zlínska. Pracovníci městského úřadu ve Šlapanicích u Brna začínají posuzovat žádost o povolení obchvatu Želešic. Stavební úřad obdržel od Jihomoravského kraje požadavek na zahájení územního řízení. Krajští silničáři chtějí do několika let postavit novou silnici jižně od centra obce. Podle loňského celostátního sčítání dopravy projíždí Želešicemi přes 6100 aut denně. Před 5 lety to bylo zhruba 5700. České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
4: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
1: Podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. Lednové zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Michala Koudelky symbolický význam. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj se k takovému řešení odhodlá jen málo zemí. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu. Obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Od svého zadržení je ve vazbě. Policie ho navrhla obžalovat.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme většinou skoro jasno, jen místy polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odpočívkou Popůvky opatrně na kilometru 184,5. Kvůli porouchanému vozidlu je zabraný stouprací pruh. Místo je označeno světelnou šipkou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V Dobrých radách si dnes po 11. hodině, tedy už za chvíli, budeme povídat o vodě. V květnu se každoročně symbolicky otevírají studánky, ale také prameny. Vodu vnímáme jako běžnou součást krajiny, ale zároveň čím dál častěji jsme svědky jejího úbytku, vysychání pramenů, ale také řek a potoků. S naším hostem, vodohospodářem Davidem Veselým, se podíváme na to, jak vodu v krajině zadržovat, ale také jak pomoct třeba našim zahradám a pozemkům, abychom měli vody pokud možno dostatek po celý rok. Tak tedy poslouchejte, zůstaňte s námi. Příjemné dopoledne, ať už jste kdekoliv, vám z brněnského studia Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: Začíná pravidelný pondělní pořad Dobré rady a já u mikrofonu teď vítám Davida Veselého, který je vodohospodářem v povodí Moravy, kde se zabývá správou vodních toků a vodních děl. David Veselý navrhl řadu studií a uskutečnil projekty zaměřené na přírodě blízkou protipovodňovou ochranu a také na zachycení vody v krajině pro suchá období. A my si dnes společně budeme povídat o vodě, o tom, jak my sami můžeme napomoci tomu, abychom vodu nestráceli. Z pozemků, ze zahrad, ale i z krajiny. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Děkuji, že jste přišel. A já ještě posluchačům taky připomínám možnost volat k nám do studia dotazy k tématu, a to na telefonní číslo 726 46 52 00. Pane Veselý, co dnes v krajině znamená zdravý vodní tok? A podle čeho poznáme, že řeka nebo potok fungují přirozeně?
2: No, to se zdá být na začátek jako jednoduchá otázka, ale úplně jednoduchá není. My máme poměrně značný nedostatek nebo informací o tom, jak skutečně zdravý vodní tok vypadá, protože jsme si s toky hráli, já říkám, extenzivně 2000, intenzivně 200 let, takže ta informace je vlastně pro nás obtížná. Mnoho lidí si třeba myslí, že typický zdravý tok je ten, co se vine, meandruje, se pěkně se kroutí. Je to hlavně proto, že ty meandrující toky byly ty nížinné velké a ta jejich úprava byla nejtěžší, to znamená, v té historické paměti nám zůstaly jako poslední. Ty jiné morfologické typy jsme dokázali upravit tak dávno, že už si je vlastně ani nepamatujeme. Ale já někdy říkám, zeptejte se vody, když se podíváte na zdravý vodní tok, to je takové zvláštní slovo, ale říkejme tomu tak, tak vlastně tu vodu uvidíme v tom upraveném nebo v tom přírodě vzdáleném toku. Ta voda se zdá být mrtvá, vlastně nevidíme ten její pohyb. Ve chvíli ten tok je zdravý, fungují tam všechny procesy, tak najednou ta voda se nám jako kdyby objeví, čeří se na kamenech, mění svůj směr, najednou jako kdyby vidíme ten pohyb vody, vidíme tu rozmanitost toho vodního toku. Takže možná nejlepší je prostě podívat se, a když vidím, že ta voda zurčí, mění se, tak nám to říká, že tento tok by mohl být zdravý. Laicky samozřejmě odborně to vidíme úplně jinak, ale je to tak komplikovaný obor, že bychom asi posluchačům nedali na návod, jak se orientovat, ale když vodní tok, tak ta voda je asi nejlepší rádce. Mm-hmm.
1: Já se k tomu zeptám ještě na jednu takovou doplňující otázku. My jsme dnes svědky sucha. Mluví se velmi o suchu, vysychají řeky, potoky, prameny. Ale potom, když přijde velká voda, tak jsou potoky schopné zaplavit naše zahrady, pozemky, rozvodní se řeky. Bylo dřívější třeba upravování vodních toků, byl to důvod, aby lidé tehdy ochránili svá sídla, nebo aby je třeba nějakým způsobem tedy vytvořili spíš místa, kde bude sucho? Dá se to nějak říct takhle?
2: Samozřejmě těch důvodů bylo mnoho. Jeden z těch typických důvodů bylo, že jsme si upravovali hospodaření, to znamená samozřejmě kolem rovného toku se lépe dělí pozemky, lépe se tam oře, když to řeknu zjednodušeně. Ale samozřejmě ochrana proti povodním byla taky důležitým prvkem. Bohužel, jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Věci, které fungovaly lokálně, to znamená, pokud se někde ochrana provedla v jednom konkrétním místě, tak ten zbytek té řeky, ten zbytek té krajiny to dokázal absorbovat. Ve chvíli, kdy jsme vlastně ten systém navěšili na tu řeku vlastně jako korálky po celé délce, tak ten problém si předáváme, někdy se tomu říká efekt sněhové koule. Když hodíte kouli a dlouho se kutálí, tak se vám z ní stane velká koule a může vás srazit k zemi. Takže takhle my jsme si vlastně nabalili tím, že jsme si tu vodu laicky řečeno posílali potoku dolů, tak jsme si ten problém zvětšovali až vlastně v těch závěrných profilech, nebo ti, co byli na řadě až jedni z posledních nebo uprostřed, tak ten problém už nebyl zvládnutelný. A samozřejmě tím, že jsme tu vodu rychle odváděli, tak dneska zjišťujeme, že nám v té krajině a nejen v té krajině začíná chybět.
1: O vodě a vším, co s tím souvisí, o vodě v krajině si dnes povídám v Dobrých radách s vodohospodářem Davidem Veselým a v tématu budeme za chvilenku opět pokračovat.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte pondělní pravidelný pořad Dobré rady. Dnes s vodohospodářem Davidem Veselým a povídáme si o vodě. Dnes se hodně mluví o navracení řek a potoků do přírodního stavu. Co si vlastně pod tím člověk má konkrétně představit?
2: Je to dobrá otázka. Ačkoliv se bavíme o přírodním toku, zdá se, že si tok dělá, co chce. V podstatě to není úplně pravda. Ten tok se řídí podle poměrně pevných zákonitostí. Prostě každý tok směřuje k nějakému tvaru. Závisí na to, jak je velký, jaký sklon má to údolí. A my jsme dneska schopni vlastně jednak pomocí historických podkladů, jednak podle nějakých stop toho toku v krajině, ale zejména na základě nějakého poměrně přesného výpočtu nebo grafu stanovit, jak by ten tok vypadal, pokud bychom mu nechali úplnou volnost. A my se vlastně snažíme o to, mu ten iniciální stav upravit tak, aby byl co nejbližší tomu, co je pro něho přirozené. To znamená, víme, jestli ten tok má přirozeně meandrovat nebo se větvit, divočit. A my jsme schopni mu ten stav jako kdyby nachystat a pak necháme ten tok, protože je chytřejší než my většinou, aby si to dotvořil, dotvaroval, vytvořil si tu drobnou strukturu, kterou potřebuje. Má to dvě výhody. Jednak tím, že se ho nesnažíme spoutat do nějakého tvaru, který mu není vlastní, tak potom nás to stojí výrazně méně energie ho v tom tvaru udržet. V podstatě ten rozdíl mezi tím jeho vinoucím se korytem a tím napříjmeným nám vytváří tu představu, tu plochu té energie, kterou bychom tam museli dávat. A druhá věc, která je asi ještě důležitější, je, že tento přirozený tok nám daleko lépe plní funkce, které pod něho požadujeme nebo které nám v té krajině přináší. Lépe pracuje se znečištěním, to znamená, zvyšuje se jeho samočistící schopnost, moderní slovo sekvestrace, zachytá nám z toho prostředí živiny, uhlík, ty věci, kterých tam máme moc a které nám vlastně dělají problémy. Zároveň to členité koryto daleko lépe pracuje s tou vodou. Zcela jednoduše, když si představíme vodu, která teče rovným korytem, na nic nenaráží, tak má daleko menší potenciál potřebu pronikat do toho podzemí, než když vlastně v každé zatáčce se teče proti nějaké hliněné nebo štěrkové pískové stěně. To znamená, přirozený tok zase lépe pracuje s tou vodou, lépe si ji ukládá do podzemí, do krajiny, kde nám potom pomáhá přežít ty období, kdy máme sucho a málo srážek.
1: Mě teď u toho napadlo ten obraz, když jsme byli svědky velkých povodní v Jeseníkách a když tam některými tedy obcemi probíhají ty potoky, ty říčky v takovém tom rovném korytu, když nás teď třeba poslouchají posluchači, kteří mají někde blízko svého domu, pozemku, nějaký takovýhle tok, co vlastně by mohl člověk udělat pro to, aby třeba ochránil svá obydlí, nebo co je na tom vyšším toku takového potoku říčky špatně, že potom ta voda tedy se chová, jak se chová a třeba přijdou takové povodně, když teď tedy pomineme klimatické změny a to, že hodně naprší a je velké sucho. Ale co z hlediska vašeho se dá dělat z pozice občana?
2: Samozřejmě ve chvíli, kdy tok už protéká obcí, tak nechci říct, že to nedáme mnoho, ale těch okrajových podmínek je tam hodně. Pozdě bych a honit, ale řekněme si, na některých místech by naši předkové si domy nestavěli. My jsme trošku ztratili tu historickou paměť. Lépe řečeno, umíme stavět tak rychle, že v době, kdy ztratíme historickou paměť minulé povodně, toho dokážeme postavit víc než naši předkové, což je výhoda a zároveň nevýhoda. Ale tam prostě musíme projít tou obcí. To je jako kdyby neoddiskutovatelné. Ale ty důležité věci se dějí nad tou obcí. To znamená, čím ta řeka má více prostoru nad obcí, jednak proto, aby si jako kdyby zpomalovalo tu povodeň, říká se transformovala, ona je tím, že se rozlívá do krajiny, tak se částečně ta kulminace sníží. Ale co je důležité, že jako kdyby ta řeka se může vybít v té volné krajině, to zní to velmi jako dramaticky, ale tím, že si tam někde odnese kámen, odnese nějaký materiál, tak ztrácí tu energii a oproti té řece v tom napřiveném korytě do té obce udeří jako kdyby s menší silou. Já si pamatuju zápis z jedné staré kroniky na Bečvách, kde se říká, tam, kde se dříve řeka neslyšně rozlévala do polí a luk, dnes udeří s nebývalou silou. Je to tak prostě, ta energie té vody je, řekl bych, neoddiskutovatelná a někde se musí vybít. A rozhodně je lepší, pokud pracuje v krajině, než když nám potom bere mosty nebo silnice.
1: S vodohospodářem Davidem Veselým si dnes povídáme na téma voda v krajině a také na našich pozemcích a za chvíli se k tématu opět vrátíme. Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte pondělní pořad Dobré rady. Dnes s vodohospodářem Davidem Veselým a povídáme si o zadržování vody v krajině. A byl tady během písničky také dotaz od posluchače Jana od Moravského Krumlova, který se konkrétně ptal na říčku Rokytnou, na její okolí. Zmiňoval to, že v minulosti byly 4 mlýny v okolí, které vlastně pomáhaly regulovat ten průtok nebo zadržovat vodu v krajině. Možná řekněte něco krátce i k tomu, jak třeba v dnešní době, když taková místa zmizela, tak jak se starat o to, aby třeba z říčky nebyl v horkých měsících letních už jenom čůrek vody?
1: No, jak jsme si řekli, čím je řeka jakoby přírodě blížší, tím samozřejmě i na to s tím suchem pracuje lépe. Nicméně sucho, a to si musíme přiznat, je součást krajiny. To znamená, představa, že úplně jako sucho vyženeme pryč, stejně jako povodně, taky nemůžeme. Prostě je to součást toho cyklu, je potřeba tu úroveň. Samozřejmě je jasné, že pokud na tom toku byly nějaké drobné vzdouvací stavby, vytvářeli nějaké zrcadlo, zároveň ale víme, že dnes je zase druhý směr. Říká se tedy free flowing rivers, volně tekoucí řeky, to znamená, tyhle ty překážky zase dělali problém z hlediska migrace ryb, z hlediska toho říčního kontinua. Musíme ty věci nějakým způsobem vyvažovat. Dneska už umíme i ty příčné stavby dělat, stavět tak, aby jednak byly migračně prostupné pro ty, a dokonce dneska už jsou schopni vytvořit nějaké zajímavé prostředí pro ty ryby. U řeky Rokytné speciálně je to velmi citlivé, protože je to jedna z hlavních migračních tras. Je to jako vyhlášená migrační trasa nebo řeka s důležitostí migrace národního významu, to znamená hned druhá kategorie po té evropské. Takže i tyhle ty věci musíme vyvažovat a bohužel, řekl bych, vodohospodář je ve dvou ohních, když jde povodeň, všichni chcou, aby řeka byla co nejhladší, když nejde, když je sucho, ale není to tak možné. To znamená, hledáme tu cestu, samozřejmě staráme se o všechny řeky. Řeka Rokytná je vodohospodářský významný tok, to znamená nám to přímo ze zákona, ale není to tak, že ta odpověď je vždycky zcela jasná a daleko lepší, než tu vodu zastavovat v nějakých příčných stavbách, v nějakých přehrážkách, tak je vlastně vytvořit tu řeku přirozenou, která typicky měla vlastně ty brodové úseky a tůně a dokázá s tou vodou lépe pracovat. A pokud máme takové příčné stavby, jako byly dřív mlýny, tak dneska musíme každopádně dbát na to, aby jsme nepřerušili tu migrační trasu pro živočichy.
0: Ryby, živočichové ryby.
1: Zejména ryby, asi i ostatní, ale u těch ryb je to nejcitlivější, protože aby oni byli schopni vlastně dokončit svůj životní cyklus, tak musí prostě se pohybovat v různých úsecích řeky, protože v každém životní etapě prostě potřebují trošku jiné prostředí.
0: Víte, mě napadá, když nás třeba teď někdo poslouchá a říká si, co já konkrétně tedy mohu udělat pro to, aby se třeba průtok, když jsme se bavili teď třeba konkrétně o té Rokytné nebo o nějakém jiném potoce, zlepšila, aby tam ta voda zůstávala. Co když se někdo rozhodne, že postaví někde hráz? Z vašeho pohledu to asi tedy nevítáte příliš.
1: Samozřejmě na vodním toku, v vodním toku ze zákona by to byla vodní stavba, musela být schválená. To znamená, nikdo si nemůže. Samozřejmě, pokud si děti postaví hrázky z kamenů na koupání, tak se asi nikdo nebude rozčilovat. Ale ve chvíli si někdo takovou hráz postaví a docházelo by prostě k ovlivnění jiného uživatele, někomu to třeba zatápělo pozemek, tak už je to problém a je to potřeba řešit. To znamená zase těch zájmů nebo těch oprávněných požadavků je celá řada a vodohospodář je prostě musí nějakým způsobem spolu spolu vyrovnávat. Že?
0: O vodě v krajině, ale také na zahradách si budeme zase za chvíli povídat s vodohospodářem Davidem Veselým a já ještě připomínám i telefonní číslo do studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy. Posloucháte pořad Dobré rady.

Obyčejnej kluk šel možná kolem vás a možná po vás mrk. Vidívky plné krás a možná právě tím

0: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes si s vodohospodářem Davidem Veselým povídáme na téma voda a zadržování vody v krajině. A já bych se teď chtěla dostat i k tématu zadržování vody na našich zahradách, pozemcích. Co může člověk dnes udělat tedy pro to své bezprostřední okolí nebo na svém pozemku, aby zbytečně voda neodtékala pryč?
2: No, je to samozřejmě kapka v moři, nicméně každá kapka se počítá a mnoho kapek prorazí kámen, jak se říká v úsloví. Těch možností na tom pozemku máme několik. Samozřejmě ta nejvyšší je zařídit si nějaký systém dešťové vody, to znamená, pokud máme odkuď zachytávat dešťovou vodu a tu využívat, to znamená nejlepší voda, kterou máme, je ta, kterou zachytíme, aby nám neotekla bez užitku. Samozřejmě můžeme upravit i to hospodaření. Možná jste si někdy všimli, když jste byli v Rakousku, tam na zahrádkách mají takovou ježka, takovou plaketu, jsou to Naturgarden. Je to velmi jednoduchý systém, jak hospodařit, aby ta zahrada byla jakoby přírodě blížší a nejsou to žádné prostě divočiny, jsou to hezké upravené zahrádky, ale v podstatě pracují trošku, řekl bych, citlivě s terénem, to znamená ta snaha, aby ta voda zase se nám dostávala do nějaké deprese, kde nám zasákne. A co je samozřejmě důležité, jak bych řekl, anglický trávník je už věc, kterou bychom měli navždy opustit, sekat trávu na vysoko, protože čím kratší, tím nám rychleji vysychá a máme potom potřebu ji zalévat. A bohužel my někdy máme takový pocit, že ta voda v té konvi je nějaká jiná voda než ta ostatní, ale voda je jen jedna, to je ta stejná voda, kterou pijeme, kterou máme v řekách, kterou máme v krajině, kterou splachujeme záchody, to je taky naše velká radůstka, jako té vody takhle vyplýtvat hodně a i ta voda, takže je to složitý systém, který je propojený a musíme si uvědomit, že pokud budeme nadužívat vodu, tak nám potom někde bude chybět.
1: Mm-hmm. Jsou na těch zahradách, které jste zmiňoval, třeba přítomny i nějaké cíleně vybudované vodní prvky, nějaké tůňky, něco takového, dá se to vlastně takhle snadno vytvořit?
2: No, snadno vytvořit se to dá, samozřejmě potřebujete nějaký zdroj vody, což nemáte vždy. Asi není úplně nejlepší, pokud bychom napouštěli každý den bazén, tento jezírko z vodovodu, ale pokud tu vodu tam zachytíme, nebo tam máme to štěstí, že tam máme nějakou podzemní vodu dost blízko, určitě se takový vodní prvek dá vytvořit. Dnes už jsou na to i metodiky, návody, kolik třeba vodních prvků, vodních rostlin tam musíte nasadit, aby vám fungovala dobře kvalita vody, to znamená, když máte jezírko o té velikosti, tak potřebujete třeba třetinu nějaký rákosiny a ono vám dokáže vlastně udržet kvalitu vody, což je výhoda, protože pak tu vodu tam máte jednou navždycky a nemusíte někdy hledat další zdroj.
1: Určitě nás poslouchají také zahrádkáři a já bych se chtěla zeptat i na to, když máme třeba za pozemkem, za zahradou, za domem potok, který ale už vlastně je tady za hranicí našeho pozemku. Vím, že někteří lidé zalévají tak, že třeba dají čerpadlo do potoka a zalévají takhle svou

0: i tak ve vlastní obci už nám potom neteče skoro žádná voda, protože vlastně ty zahrádky dokážou ten potok nebo tu řeku vypít. Mm-hmm. A to skutečně nejen potoky, ale i řeky, poměrně velké. Ten odběr je masivní, to znamená, to jsou věci, kde je potřeba, řekl bych, najít tu míru. A víme, že speciálně v období sucha může úřad vyhlásit omezení těchto práv a pak by vlastně vůbec k těmto odběrům nemělo docházet. Je to vlastně složité, chápu, že uschlá řetkvička člověka nepotěší, nicméně ta míra je důležitá a rozhodně není správné, pokud za námi zůstává suchá řeka.
1: S vodohospodářem Davidem Veselým si dnes povídáme na téma voda, zadržování vody v krajině a za chvilenku se k tématu opět vrátíme.

0: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
1: S Davidem Veselým, vodohospodářem, si dnes povídáme na téma voda. A my už jsme tady v předchozím vstupu také naťukli téma dešťové vody, což je asi nejsnáz dostupná vlastně voda, i když kdo ví, když málo prší. Ale pojďme si teď chvíli tedy povídat o tom, jak se chovat k dešťové vodě.
2: No, dešťová voda je, nám vlastně ukazuje, řekl bych, tu naši nerozumnost. My máme málo vody, ale přesto třeba dešťové vody se zbavujeme velmi rychle, odvádíme ji do kanálu, mícháme ji s odpadní vodou, v podstatě nějakou surovinu, kterou bychom mohli využít, takhle vlastně promrháme, to znamená, dnes i zákon ukládá u nových staveb povinnost hospodařit s dešťovou vodou. Kdybychom třeba viděli stavby, já nevím, ve Švýcarsku, kde jsou daleko, tak jak my děláme sítě elektřina, voda, plyn, tak oni už než začnou stavět, mají hotovou tu strukturu hospodaření.

0: s dešťovou vodou. A to znamená, že jednak bychom tím tu novou stavbu neměli škodit, to znamená, neměli bychom tu vodu zatěžovat vodní tok nějakým přívalovým průtokem, to znamená zastavit tu vodu, aby nám neotékala rychle, ale co můžeme udělat nejlépe, je tu vodu využít. To znamená, dneska už existují i systémy, jak využívat tu vodu v rámci hospodaření toho domovního, to znamená, asi jsou technologie v domě, jako je to už zmiňované splachování záchodů, kde bychom s dešťovou vodou krásně vystačili. To znamená, tu vodu využít znovu, je to nejlepší, můžeme ji využít na to už také citované zalévání zahrádky, ale to minimum by mělo být to, že bychom ji měli zastavit, aby nám vlastně odtekla stejně pomalu, jako by nám otékala, kdyby jsme tam žádnou zpevněnou plochu střechu nepostavili, protože těch zpevněných ploch střech máme tolik, že ta voda potom velmi rychle odtéká, chybí nám a zatěžuje nám vlastně zhoršuje i tu povodňovou situaci. Mm-hmm.
1: Já jsem tady v začátku našeho vysílání také zmiňovala péči o prameny a o studánky. My víme, že teď v květnu často se na mnoha místech také symbolicky otvírají studánky nebo otvírají prameny. Co byste vy jako vodohospodář řekl k tomuto tématu a jak člověk třeba může se starat o nějaký pramen, o studánku. Lze to vůbec? Je to vlastně legální, řekněme, vyhlédnout si nějaké takové místo a starat se o něho?
0: Určitě, pokud si z toho neuděláme zdroj vody pro dům nebo hotel, tak je to samozřejmě legální. To znamená zase, pokud se pohybujeme v tom obecném užívání vody, prameny nám dlouhodobě se ztrácí nebo sestupují, jak se říká, prostě pramen, který byl před 20 lety ještě vysoko na kopci, dneska už nám vlastně spadnul dolů do údolí, jako zkracuje se ta pramenná část. A jasně, každý, kdo někdy šel v letním polednem někde po horách nebo po lese, tak rád našel studánku a napil se pramenité vody. Jenom si musíme uvědomit, že nejsme jediní uživatelé vody v lese nebo v přírodě. To znamená, někdy můžeme trošku v dobré víře někomu uškodit, to znamená, vždycky by to mělo být tak, aby ta studánka byla upravená nejen proto, aby se z ní napili lidi, ale aby vždycky tam zůstala nějaká volná plocha, ze které se třeba může napít zvěř nebo ptáci, hmyz. To znamená, neměly by to být nějaké budky s kohoutkem, když to přeženu, ale měly by to být do přírody zapojené věci, které budou sloužit nejen nám, ale i ostatním obyvatelům krajiny k uhasení žízně.
1: Kdybyste měl takto úplně na závěr dát posluchačům tři rady, tři jednoduchá doporučení, jak každý z nás může pomoct vodě v krajině nebo na svém pozemku, co by to bylo?
0: No, samozřejmě to jsou velké úkoly, které asi jako jedinec sám udělat nemůže, ale možná ty tři slova zní respekt, vnímavost, angažovanost, jsou takové jako velmi moderní nebo veliká slova, ale ten respekt, už jsme na to narazili, ty řeky prostě mají nějaké přirozené chování a my bychom je měli v tomto směru ctít, takže když třeba na jaře se voda rozlije do lesa, tak budem prostě muset se naučit strpět, že třeba 14 dní se tam na svém oblíbeném kole neprojedeme, protože ta krajina bude chvíli pod vodou. Měli bychom ji vnímat, to znamená pozorovat a uvědomovat si vlastně ty změny, které pro nás můžou být pozitivní. No a angažovanost, to jsou od těch, řekl bych, tradičních akcí, jakože čistíme řeky, až po to, že vlastně budem dávat tu jasnou společenskou objednávku o tom, že nám na pestré krajině a zdravých řekách záleží a že to je hodnota pro kterou jsme schopni něco strpět a i něco do toho vložit.
1: S Davidem Veselým, vodohospodářem z Povodí Moravy, jsme si dnes v Dobrých radách povídali o vodě, řekách a potocích, ale také o pramenech a studánkách, o tom, jak můžeme tokům a pramenům pomáhat, aby nestráceli vodu, a také o všech dalších souvislostech. Pane Veselý, já vám chci moc poděkovat za váš čas, který jste věnoval dotazům, a zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a přeji všem hezký zbytek dne.
1: A vám, kteří nás posloucháte, připomínám možnost vrátit se k poslechu pořadu, a to přes webové stránky brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Příjemný poslech našich dalších pořadů. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí Sandra Silná a brzy opět naslyšenou.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
4: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
3: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
4: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
3: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
4: Jakože všichni?
3: No všichni, přidejte se.
4: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jižní Morava stárne, průměrný věk obyvatel překročil 43 let. Brněnský státní zástupce dostal důtku za postup v kauze Jiřikovský. V Brně Líšni vznikne park na zavlažování, využije dešťovou vodu a bude skoro jasno, postupně jasno s teplotami do 30 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Pavel Chaloupka. Průměrný věk lidí na Jižní Moravě loni dosáhl 43,2 roku. Oproti předchozímu sčítání se o 0,3 roku zvýšil. V kraji totiž přibývá seniorů. Jejich podíl v obyvatelstvu loni vzrostl na rekordních 20,8%. Dětí je naopak čím dál méně.
3: Přesto má Jižní Morava třetí nejnižší průměrný věk v republice. Hned po Středočeském kraji a Praze. Nejvyšší je ve Zlínském kraji, kde přesahuje 44 let. V Jihomoravském kraji jsou průměrně nejmladší obyvatelé v okrese Brno-Venkov. Nejstarší na Hodonínsku. Emma Slámová, Český rozhlas.
1: Státní zástupce Marek Vagaj dostal důtku za svůj postup v kauze odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Vagaj loni v lednu umožnil, aby soud Jiřikovskému vrátil elektroniku. Zařízení pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Asi miliardu pak Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti. Detektivové kvůli přijetí daru obvinili na začátku května exministra spravedlnosti Pavla Blaška, dříve z ODS. Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje v blízkosti Houbalovy ulice postavit nový park. Na zavlažování zeleně a ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Celkově výjdou úpravy na zhruba 63 milionů korun. Z toho 20 milionů půjde na systém zavlažování. Část přispěje i město Brno a evropská dotace. Na místě dosud neudržované plochy by mohl podle nezávislého starosty Břetislava Štefana vzniknout park do 2 let.
4: Ten park je unikátní především práci teda s tou vodou, s tím sakováním, s tím, že ta voda je ten hlavní prvek, se kterým se tam pracuje. Jo, takže ta práce s tou vodou jako je pro nás hodně důležitá a myslíme si, že je to něco, co to město bude do budoucna potřebovat. Ne proto, aby bylo jenom krásný, ale aby vůbec bylo funkční a dokázali jsme tu zeleň uchránit.
1: Dělníci letos zahájí stavbu 6 odpočívadel podél nedávno dokončené cyklostezky Romže, vedoucí mezi Prostějovem a Konicí. Informoval o tom Jan Machovský ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava s tím, že se jedná o investici za 1,5 milionu korun.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude skoro jasno, postupně jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. K tomu bude foukat mírný severovýchodní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 247. kilometru dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Brno silničáři. Obdobně je tomu také na 46. a 5. kilometru D2 opět na cestě do Brna. A na dojezdu do Brna po D2 pozor u nehody na 1. a 5. kilometru. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

A je tady Morava krásná zem, no a pohodový poslech pěkných písniček, podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. K poslechu vás tentokrát pozvala Dolanka pěknou polkou, Františka Kotázka a Josefa Dovka Slovácko. No a komu pak dnes blahopřejeme k svátku? U nás Viola, na Slovensku Urbanům a Vanesám, takže i já blahopřeji. No a všechno dobré pak přeji i lidovému vypravěči, zpěvákovi, moderátorovi, imitátorovi, Frantovi Uhrovi. Ano, dnes má narozeniny a slaví 62. narozeniny. Prostě muž v nejlepších letech, který nám určitě ještě dlouhá léta bude přinášet radost. Tak ještě jednou, jen to nej. Hlavně to zdraví. No ale nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď Hudecké skopanice.

0: Tak to byla cymbálová muzika Linda a teď už tady mám dvě milé posluchačky, které se k nám dovolaly. Nejprve dávám slovo paní Aleně. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vás poprosit o písničku pro paní Marušku Čechovou z Bystřice nad Perštejnem. Dneska slaví své 70. narozeniny a přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody a aby byla pořád taková veselá, jaká je. A to jí přejí kamarádky Alena a Bohuška. Mm-hmm. Děkuju.
0: Není zač, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak první pěkné přání zaznělo a komu pak poblahopřeje, a já to vím, paní Havránková. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Dnes 25. května se dožívá 90. narozenin naše maminka, babička, prababička paní Marie Havránková z Jasenice. Hlavně hodně zdravíčka, které tolik moc potřebuje, trochu toho štěstíčka. A za vychování děkuji děti Blanka a Karel s přítelkyní Ivetou. Děkuji za zahrajte jí nějakou pěknou písničku.
0: Tak bude to polka, paní Havránková. No a vy, mamince, blahopřejete naším prostřednictvím každoročně, že? Pak, když si vzpomínám.
2: Ano, ano. No. Teď má 90, paní Ostrá.
0: Ano, krásné kulaté narozeniny. Tak ještě asi nějaké...
2: Asi vydrželo trochu to zdravíčko, no.
0: Nějaký ten rok mezi blízkými. Paní Havránková, naschledanou.
2: Moc krát.
0: Naschledanou. No a nějaký pěkný hudební dárek i pro milou maminku, babičku, prababičku paní Marii Královou z Dambořic k jejím dnešním 90. narozeninám. Takže to je přání pro paní Marii Královou z Dambořic k 90. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let přejí a za všechno, co pro ně dělala a stále dělá, děkuji dcera Marie, dcera Eva s manželem, vnoučata Verča, Jiří, Eva, Jaroslav a Terezie a pravnoučata Karolínka, Matěj, Eliška, Natálka, Radek, Anitka a nejmladší Filipek. Tak krásné narozeniny, naše milá. Končí přání a začíná slíbená polka.

0: Tak to byly Legruti. V jejich podání zazněla polka Michala Čmarady a Ivana Karase Frajír. No a teď zazní nějaké pěkné vinčování ze Studence. Paní Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ano.
0: Paní Ano, zkuste ještě jednou, jak nám to tam vypadlo, ten signál.
1: Dobrý.
0: Ano, zkuste mluvit.
1: Ano. Včera bylo Jany, takže já mám kamarádku Janu Valachovou v Rapotici a dneska mám narozeniny 34 roku od mého vnuka Želka Peťa Šindelářova z Opatova. Zítra je Filipka, to mám pravnoučka tady ty maminky, Filipek Šindelář. A ještě 26. má Peťa Zedníková z Brna narozeniny. 27. má moje sestra Květa Zedníková náměstí nad Oslavou. A 31. to je od dalšího vnuka, přítelkyně Pavlínka. No veselá není.
0: No, Pavlínka ví, o koho se jedná, že jo?
1: Ti mají 35. Takže já bych jim všem chtěla popřát zdraví, štěstí, spokojený život a Filipkovi, ať se mi furt daří ve škole. A jinak, jako co chcete přát, no. Doufám, že tak co...
0: Paní Ano, vždycky se přeje vlastně to, co sama vy byste si přála pro sebe. Takže to zdraví, to je to nejdůležitější, to je bez pochyby. No a ostatní už možná přijde, možná nepřijde, prostě život je takový. Takže hodně zdraví, jen to nejlepší od paní Anny pro Peťu, Filipka, Petra, Květu, Janu a nevím, ještě pro koho, těch jmen padlo hodně. Tak jo, paní Ano. Hezký den vám přeji.
1: Ano, děkuji za písničku.
0: Nemáte za co, nashledanou. No a beru další dopis. K včerejším narozeninám přejeme našemu holubáři Tomášovi Hrdličkovi ze Znojma hodně božího požehnání, ať je zdravý, ať jeho šikovné ruce upletení jsou stále hbité a moc mu děkujeme za to, že nám upletl svetry pro celý náš kolektiv. No to všemu přejí kolegové od Povodí Moravy a chovatelé poštovní holubu. No tak to je úplně neuvěřitelné, pane Tomáši, tomu nemohu věřit, takový vetr ten hřeje, nejenom u srdce, ale i na těle. Takže patří vám velký dík od kolegů od Povodí Moravy a také chovatelé poštovní holubu. Vám přeji jen to dobré. No a Lančočanka pak doplní milá slova pěknou písničkou. Český rozhlas

0: No tak já tedy ještě prozatím vám s Bohem, přátelé, nedávám. Já vám přeji krásný den a příjemný poslech písniček, které zní v Moravě krásné zemi. Zrovna tady tuto hrála Lanžhočanka. No ale teď už si poslechneme pana Josefa z Ostrova u Macochy. Dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den, paní Ostra. Nechávám zahrát ke včerejšímu svátku paní Janě Nesrovnalové z Brna. Přejeme ti k tvému svátku, ať máš život jak pohádku. Štěstí, láska, zdravíčko, políbení na líčko. Přeje manžel, syn s rodinou, vnoučata Tomášek a Pavlínka a k přání se připojí Sedlákovi a Štrajtovi. Mm-hmm. Děkuji za prostor.
0: Není zač. Naschledanou. Naschledanou. No, u telefonu už je připravený pan František z Frýdku Místku. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, jsem rád, že teda nám ještě nedáváte s Bohem, protože jinak bych se nedovolal, ale já toho mám na srdíčku trochu víc. Nicméně v prvé řadě musím popřát k dnešnímu svátku mojí manželce Viole a my ve čtvrtek slavíme výročí svatby, takže moje milá, drahá Violko, já ti za všecko děkuju, nic lepšího než seš ty. Mě vlastně ani potkat nemohla. Takže díky, díky, díky. A byli jsme na srazu spolužáků i s manželkou na Jižní Moravě, protože já jsem Jihomoravák tělem i duší, když bydlím na severu. Takže chtěl bych poděkovat všem spolužákům, kteří se zúčastnili v Dolních Dunajovicích. Tohoto srazu bylo nás tam celkem 20. Bylo to krásný. Vlastně my jsme měli celý pobyt samej sraz. Potom jsme měli další sraz spolužáků z textilní školy v Náchodě. Sešlo se nás tam, byli jsme tam celkem 4 s manželkama. Taky to bylo perfektní. A ještě jsem vezl manželku do Valtic, kde byl její spolužák s celou rodinou, asi 15 členů, vnoučata, pravnoučata a podobně. Takže bylo to všechno krásné na Jižní Moravě a teď už jsme zase doma, zpátky na severu. Takže ještě jednou, mamulko moje, děkuju, děkuju.
0: A já se zeptám, pane Františku, kdo koho si vybral? Kdo byl ten iniciátor toho vašeho vztahu?
2: To bylo obou stranu.
0: Ano.
2: To bylo 30. dubna na čarodejnice. Mm-hmm. Já nevím, kdo všechno čaroval. Vešel jsem do tanečního sálu a tam jsem uviděl děvče a...
0: A byla to láska na první pohled.
2: Na první pohled a drží nás to do dneška a je to krásně a je nám spolu moc dobře.
0: Tak já vám přeji ještě velmi, velmi dlouhá léta toho krásného společného života, pane Františku. No a písnička samozřejmě i pro všechny ty, kteří se zúčastnili nejrůznějších těch setkání, které byly během víkendu. Tak, pane Františku, někdy zase naschledanou.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. A tady je přání pro pana Zdeňka Simetingera z Lipůvky, který se dnes dožívá krásných 88. narozenin. Milý tatínku, dědečku a pradědečku, k tvým narozeninám ti chceme popřát hlavně pevné zdraví, radost a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš nejraději. Jsi člověk s obrovským srdcem, který vždy stojí při své rodině. No a právě díky tobě víme, co znamená domov, opora a láska. Obdivujeme tvoji pracovitost, sílu a ochotu vždy pomoci druhým. Není divu, že máš kolem sebe tolik dobrých kamarádů. Lidé mají rádi tvoji upřímnost, humor i dobrou náladu. Přejeme ti ještě mnoho pohodových dní na milovaném rendlíčku, plných klidu, smíchu, dobrého jídla a společných zážitků s přáteli. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. Máme tě moc rádi a přejeme ti, ať jsi šťastný každý den. Ti nejmladší z celé rodiny, Natálka, Sašení, Tereska a Šimonek, ti posílají velkou pusu. No a teď nám, přátelé, společně s Břetislavem Osičkou zaspívá dnešní jubilant František Uher.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No ale teď si užívejte s námi, přátelé, pěkných písniček a také vašich laskavých slov. Poslechneme si teď paní Ludmilu z Biskupic, co nám poví. Dobrý den.
2: Hezký slunný den a bude mít svátek Ferdinand, tak ať písnička potěší v Biskupicích v Hrotovic pana Ferdinanda Maštadíře i manželku. A vnuka mají také Ferdinanda. A písničky, které za tímto pořadu potěší všechny posluchače, a tu to zaspívají, nebo třeba i zatancovají, kdo bude mít chuť.
1: No, vy jste tak hodná, paní Ludmilo, nashledanou, takže děkuji za všechny ostatní. A ještě prosíme o pěknou písničku k narozeninám pro Rudolfa Jelínka z Hrušovan u Brna, který dnes slaví 84. narozeniny. Přejeme především zdraví, pohodu a dobrou náladu. No a to přeji Jelínkovi ze Silůvek. A dnes slaví 76. narozeniny dlouholetý posluchač pan Jan Kolofík z Nových Hvězdlic. Letí k tobě naše přání, ať si dlouho mezi námi, abys dlouho šťasten byl a další léta ve zdraví oslavil. To vše přejí manželka Vlasta a synové Jan a Vlastimil s rodinami. Bude to Šťáhlavská šestka, která zpříjemní tuto část Moravy krásné země.

0: Tak krásná písnička s krásným názvem Srdíčko dozněla. No a další přání, písnička, ať potěší moji tetu, paní Jindříšku Šustrovou, která dnes slaví pěkné životní jubileum. Připí na zdraví, štěstí a pohodu a krásný den přeje neteř Helka. Petr a Jirka posílají pozdrav kamarádovi Ivovi k narozeninám a ať už se má konečně dobře a má pořád tak super náladu jako doposud. Na řadě je přání pro dlouholetou kamarádku paní Anešku Byčanovou z Bojkovic k jejím 73. narozeninám, které oslavila v sobotu 23. května. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti v kruhu rodinném, užití si důchodu a vnoučka Tadeáška a také Oliverka. To vše ze srdce přejí dlouholetí kamarádi Kopuncovi s celou rodinou. No a už přicházejí chlapci od Pálavy.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak, to byla Polka Chlapci od Palavy. Byla to Láca Ranka, která zahrála písničku Ladislava Hrdličky a Jaroslava Zbořila. No a teď tady mám telefonát z Lanžhota a je to paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Řínko, zdravím všech, co poslouchají tento krásný pořad. Já bych chtěla dneska i srdečně pozdravit paní Violku Bělohoubkovou, co Franta před chvílkou volal. Violko, já ti přeju všecko, to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Děkuju za naše krásné přátelství, vidíme se málo, ale strašně se vždycky těším. Tak všecko nej, a co budete mít výročí, tak ne vám to všecko vyjde, co si přejete, a nech je to všecko v pořádku, hlavně to zdravíčko s božím požehnáním. A paní Řínko, mám vnoučata, dvě děvčata, které mají narozeniny v sobotu. Je to Mírka Lanžocká a Lucka Blašková. Tak, děcka, já vám také přeju všecko nej, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, rodinné pohody. A že jsme veliká rodina, nebudu všech jmenovat, tak za celou tu moju velikou rodinu to přeju já. Paní Řínko, vám také přeju hodně zdravíčka, užijte si těch krásných dňů, pozdravujte manžela a děkuju,
0: že jste mohla... Takže teď už se rozloučíme, paní Marie, nashledanou, hezký den, nashledanou. No a ráda zahrají hezkou písničku k dnešním narozeninám i milé babičce, paní Haničce Gajduškové z Březnice u Zlína. Krásný den plný sluníčka, hodně zdravíčka a stálý úsměv, nechť má tvoje tvářička, to ze srdce přeje tvoje veliká milující rodinka. Máme tě moc rádi. No a pěkná písnička i pro pana Pavla Vacka z Běšin na Klatovsku k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí kamarádi z vojny Jára Čech, Mirek Pošvec a fanouš Eigner s rodinami. Tak a na řadě je písnička v podání manželů Osičkových.

Manžele Osičkovi doprovodil na cymbal Martin Šiška. A ještě tady mám studiové maily. Neslaví krásné narozeniny paní Marie Hegrová z Perné. Milá Maruško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti, trpělivosti a boží požehnání. Velký dík za to, co pro všechny děláš. Na ti přeje celá velká rodina z Perné, Drnholce a z Pavlova. Takže poslední tady vidím. Prosila bych o písničku a přání. V sobotu měl svátek pan Vladimír Bednář z Holešova. Ladíku, opožděně k svátku, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky. Ať s Evičkou ještě hodně nachodíte procházek. To ti přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce. Tak to bylo poslední přání a zbývá poslední písnička. A tou potěší Trnkovjanka.

Tak to byla polka Pavla Skopala, Dalibora Kozmíka v podání Trnkovianky Není v našej dědině. No ale já vám ještě řeknu, co dnes se koná v našej dědině, tedy v Brně, taková větší dědina. Tak jako každé pondělí, tak i dnes vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin bude pro vás hrát oblíbené melodie, tak se přijďte pobavit. No ale teď už polední část Moravy krásné země končí, neboť je 12 hodin 56 minut. Užijte si, přátelé, dnešní den. No a já se těším krátce po 18. hodině. Naschledanou. Loučí se Jiřina Ostráno a na závěr už slyšíte, už hrají Blkošáci a hrají orchestrální skladbu Lucerna Antonína Žváčka.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Sjezd sudeckých Němců v Brně napsal podle organizátorů novou kapitolu česko-německých dějin. Loni čerpalo příspěvek na bydlení rekordní množství domácností. V kyjovské nemocnici operovali pacientovi kolenní náhradu novou metodou. A bude skoro jasno, postupně jasno, s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno, doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
5: To, co bylo evidentní od čtvrtka až dodnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
4: Za sudetoněmeckým sjezdem v Brně se ohlédneme po půl třetí. Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
6: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí Ministerstva práce Jakub Slavík.
7: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
6: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
8: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
6: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: V kyjovské nemocnici operovali prvnímu pacientovi kolenní náhradu pomocí nové metody. Ta se na rozdíl od klasických přístupů pacienta nesnaží přizpůsobit implantátu, ale naopak implantát a operační techniku pacientovi. Podle lékařů to znamená rychlejší zotavení a lepší stabilitu. Metoda je vhodná i pro lidi s artrózou kolene. Naopak pozor musí dát například po složitých úrazech nebo nestabilitě vazů.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude skoro jasno, postupně jasno, nejvyšší teploty tak vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, severovýchodní až severní. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 pozor na exitu 210. V připojovacím pruhu ve směru na Brno tam zůstává nepojízdný kamion. Opatrně projíždějte i místem nehody nákladního auta u Říčan. Na silnici do Rosic tam při ní došlo k úniku oleje. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Alex a host.
6: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je na

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáji.
1: Jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakožu Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Mě... Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to jste
0: vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. Zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song, a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš.
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom...
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, tyjo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme. A říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí. A mě to baví, ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Aha, děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat? A do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vík a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí
0: a
1: je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou, a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: to narazil. Muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Aha. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takovej, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se tam teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už budou tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5krát denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnost, tím myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy
1: to
0: na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči, teď jsem

0: věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
1: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
0: Určitě,
1: ale... Navrhnout si kostýmy.
0: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Fórum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2čko, O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je...
1: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
0: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš, že říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale... Chci si být 100% jistý a nerad dělám něco s 50% jako jistotou. Chci mít v těch 100%.
1: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem to neřekla název
1: té písničky. Tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už mě asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy, po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet, absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pisárecký tunel v Brně čeká od října velká oprava a uzavírka. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Nugent. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. A bude skoro jasno, postupně jasno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která letos na podzim opraví Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky v Brně. Úplná uzavírka tunelu začne 12. října a potrvá skoro 6 týdnů. Vyjde na 220 milionů korun, pokračuje ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
2: V tuhle chvíli se budeme soustředit skutečně na kompletní kabeláž, řídící systém, vzduchotechniku, osvětlení. To je jakoby to gro. Minimálně Pisárecký tunel neumožňuje uzavírat vždy jednu polovinu. Je tam společné napájení, společně řídící systém a ten tunel se bude uzavírat určitě celý.
0: Po rekonstrukci bude v Pisáreckém tunelu nainstalována i technologie na měření rychlosti. Zatím zůstane vypnutá, stejně jako třeba v Husovickém tunelu. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako velvyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Dosavadní nuncius v Česku Jude Tadeusz Okolo bude Vatikán zastupovat na Haiti. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
3: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
4: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
5: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. Onemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
4: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Tématu se budeme věnovat i po půl čtvrté. Zlínská zoo dnes po tragickém úhynu slonice Ulu opětovně otevřela africkou oblast Karibuny. Ta byla pro návštěvníky uzavřená od soboty po pátečním incidentu, kdy sloní samec Jack za dosud neobjasněných okolností napadl samici slona afrického.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude skoro jasno, postupně jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Podrobnosti přidá za chvíli brněnský meteorolog Petr Minster.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením po nehodě teď počítejte na silnici 55 na okraji Břeclavy u nájezdu na dálnici D2 a na silnici 19 pozor u Bystřice nad Pernštejnem, pracují tam silničáři. Jen cestuje se šťastným koncem, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré a snad aspoň trošku veselé odpoledne vám přeju, vážení přátelé. Tady je Borek Kapitánček ve vysílání Českého rozhlasu Brno se 2 hodinami reportáží, pozvánky na výlet, ty samozřejmě chybět také nebudou, a taky soutěží. Trefa vás čeká až za hodinku, takže zatím ještě rozjímejte. Už za chvilku dám slovo Ilně Čákové, která vám přinese českou verzi známého hitu, kterou pro francouzskou zpěvačku François Hardy před už více než 50 lety upravil Serge Gainsbourg, ale to ani zdaleka není z hudební stránky úplně všechno. Taky vás čekají informace o počasí. Správně to řekl Pavel, že to bude Petr Minster, kdo vám řekne, jaké počasí máme a jaké nás čeká v dalších hodinách a dnech. No a já vám můžu popřát snad jen krásné počasí, když už tedy za chvíli řeč o počasí bude, a připomenu jednu pranostiku pro 25. květnový den, který právě prožíváme. Na Urbana pěkný teplý letní den, bude suchý červenec i srpen. No tak víte, jaké budou prázdniny, ale jaké počasí bude dnes odpoledne, to si za chvilku necháme říct od odborníka. Tak dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dnes je pondělí 25. května a dnes, dá se říci, taky slavíme. Je to sice neformální svátek, ale svátek to je ten ručníkový den, který připomíná spisovatele Douglase Adamse a jeho dílo. Takže dnes možná budete potřebovat ručník, znáte-li stopařova průvodce po galaxii, ale myslím, že spíš k otírání potu, protože leckde už asi na Jižní Moravě překročili venkovní teploty 25 stupňů. Jestli tomu tak opravdu je, to teď možná potvrdí nebo vyvrátí Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak to tady vypadá? Máme už někde teploty přes 25 na Jižní Moravě?
2: Dalo by se říct, že v podstatě téměř všude, nejčerstvěji je to na východě, hlavně na Vyškovsku a samozřejmě v těch nejvyšších polohách, tam ještě 25 stupňů nebylo, ale jinak jsou to většinou teploty od 26 do 29 stupňů. Vítr pofukuje slabý až mírný od severu a oblačnost je velice malá, drobná kupovitá je v té střední části Jihomoravského kraje plus nějaké drobné círy, vysoká průsvitná oblačnost.
1: Koho jiného než meteorologa brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu se zeptat, jestli i odpoledne bude počasí spíše s malou oblačností a letními teplotami.
2: Ano, ta oblačnost se bude zmenšovat, teploty ještě o nějaký ten stupínek porostou až do těch 30 stupňů. I noc bude jasná a teploty se sníží na 14 až 11 stupňů. Nejchladněji potom budou místa, která jsou v údolích kolem řek. Tam by to mohlo být i lehce pod 10 stupňů, protože bude bezvětří nebo slabý proměnlivý vítr. No a slunečno nás čeká také zítra s tím, že teploty ještě o něco povyskočí mezi 29 až 32 stupňů v maximech.
1: Zítra, to už bude úterý 26. května. Slunce vyjde v Brně ve 4 hodiny a 57 minut středoevropského letního času. Západ nastane zítra ve 20 hodin a 44 minut. Platit ovšem bude stupeň číslo 2. Biometeorologické předpovědi. Je to střední zátěž a to kvůli velmi teplému počasí. To zatěžuje osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Už tedy víme, jaký bude zítřek a co nás čeká ve středu a ve čtvrtek.
2: Ve středu ještě zpočátku slunečno a až odpoledne se budou vyvíjet trochu větší mraky. Možná z nich někde i zaprší, ale bude to spíš výjimka, protože ta studená fronta ovlivní více východ Moravy, ale ovlivní nás zejména tím, že se rozfouká přes den a také se začne ochlazovat, ale bude to až během pozdějšího odpoledne, do té doby ještě stihnou vystoupit teploty na 28 až 32 stupňů. Ten vítr, tedy severozápadní, může mít lokálně v odpoledních hodinách nárazy kolem 50 km za hodinu. No a opět večer, tedy ta fronta přejde celkem rychle, večer se opět vyjasní.
1: Děkuji za informace Petru Minsterovi, meteorologovi brněnské pobočky ČHMU a zdravím vás všechny, kteří posloucháte, jemu děkuji za předpověď a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Je minuta po čtvrt na tři. A v našem, no řekněme, multilingválním dobrém odpoledni, hned vysvětlím, vás čeká písnička Karola Duchoně. Už jsme slyšeli češtinu, už jsme slyšeli angličtinu, dojde i na francouzštinu, no a teď už slovenština.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Podání Claude Fridge Bentrop, tedy zpěvačky, která si říkávala Desireless, to byla pozvánka k cestování po celém světě. Já pro vás mám, a obvykle to tak bývá, že na tomto místě slýcháváte také pár pozvánek, ale to cestování asi nebude tak dlouhé. Tedy tak vzdálená místa vás nečekají a jsou to dvě pozvánky a jedna je přímo k nám, tedy na Beethovenovu ulici do budovy Českého rozhlasu Brno. Teď mi až trošku zaskočilo. No tak to je tím, že jsem se vlastně chtěl jenom chlubit. On totiž kulturní magazín Českého rozhlasu Brno slaví 30 let. Poprvé byl odvysílán 4. května 1996. Ten zelný ring. No a od počátku je jeho autorkou a moderátorkou Alena Blažejovská. No a už zítra si k oslavě těch 30 let přizve hosty do naší sedmičky, tedy do studia číslo 7. Budou to její kolegové a spolupracovníci a současně její známí. Tedy Jiří Kratochvil, Ludvík Němec a Radek Štěpánek. Vás čekají zítra v rámci cyklu Fajnšmekři v naší sedmičce. Vstupenky na webu brno.rozhlas.cz. A ta druhá pozvánka, ta je také na tento týden, ovšem na o něco pozdější dobu. Ve čtvrtek 28. vás čeká přednáška v prostorách sklepa pod Novou radnicí v Brně. Nálety a protivzdušná ochrana Brna v těžkých časech války v letech 1939 až 45. To bude téma přednášky, na kterou vás tímto zvu. Slovo bude mít Andrea Šimečková a vylíčí, jak žila jihomoravská metropole pod neustálou hrozbou letecké války, která zasahovala a ničila nejen průmyslové cíle, ale i obydlené městské čtvrti. Součástí přednášky bude i výstava dobových artefaktů, které umožní náhled do autentického vybavení protivzdušné ochrany. Ve čtvrtek v 18 hodin v prostorách sklepa pod Novou radnicí v Brně přednáška začíná. Já vás na ní samozřejmě srdečně zvu. A zvu vás i k poslechu dalšího programu našeho dobrého odpoledne. Pietním aktem v bývalém nacistickém popravišti v Kounicových kolejích skončily sudetoněmecké dny v Brně. A za chvilku se tomu ohlédnutí za nimi budeme věnovat s kolegou redaktorem. Kolega Eda Štatlař, ten se na to dívá trošku jinak. Spíše veselej.
1: Edův zvonek.
2: Mladého fírek v hokně v kanclu, zgomne šéfa, jak stojí s papírusem bezradně u skartovačky, čučí do toho jak rusák na kompas, a tak mu hlásí: šéfe, potřebujete help not?
3: Ano, sekretářka už odešla. A já vůbec nemám tušimice, jak se s tímhle verglem fachčí. Vy s tím umíte zacházet?
2: Jungšál celé natěšené, že šéfovi může hodit helvku, že z toho bude mít nějaký bodíky. Lapne papírus, vrzne ho do skartovačky, zmačkne čudl a papír začne mízet. Šéf na to tak čučí, pokivuje gonglo a hoká: no výborně, tak mě pak ještě udělá jednu kopii pro finančák, jo?
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Teď je 14 hodin 33 minut, přeju vám dobré odpoledne a ještě jednou všechno nejlepší Violám. Na to já bych málem v úvodu dobrého odpoledne zapomněl, takže aspoň dodatečně. Zdraví, štěstí, lásku. Ale teď k tématu, které jsem slíbil. Pětním aktem v bývalém nacistickém popravišti v Kounicových kolejích v Brně skončily sudetoněmecké dny v Brně. Víc než tisícovka krajanů z Německa dorazila do města na pozvání festivalu Meeting Brno. Ten pokračuje do konce května dalším programem s lidskoprávními a společenskými tématy. Ve studiu teď o tom řekne víc reportér Tomáš Kremer. Dobré odpoledne, Tomáš.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme nejdřív tou pietou. Kdo se jí zúčastnil a protestoval na ní někdo, tak jako se protestovalo po celou dobu sudetoněmeckého sjezdu?
1: Na tu pietu dorazilo několik stovek Němců, taky Čechů, společně přišli na místo, kde za války nacisté Němci popravovali české obyvatele a ti čeští se pak zase po válce mstili na těch německých. Krátce před pietou mi na tom místě jedna z návštěvnic řekla, že je to místo neštěstí pro oba národy, takže je to místo, které máme společné, a že vlastně nechápe, proč tam přišlo i pár desítek protestujících Čechů s českými vlajkami a s bílými balonky. Z jejího pohledu jakoby protestovali proti svým vlastním lidem, kteří tu zemřeli. Odpůrci tu tichou pietu takřka nenarušovali, jenom asi dvakrát vůči Němcům zaznělo hlasité fuj. Buřiče jednoho či dva pak uklidňoval antikonfliktní tým policie. Akce skončila velkým loučením, objímáním, jedním konkrétním obětím. Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posilce například na rozloučenou objal s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou z ODS a před 12. hodinou potom lidé vyrazili zpátky do Německa a organizátoři festivalu na další plánované akce.
0: Jaký je tedy další program festivalu Meeting Brno?
1: Nejbližší akcí je za hodinu a půl procházka po židovských, německých a českých stopách v pivovarnictví v Brně. O něco později pak v Centru nezávislé kultury Kolaps v Kounicově ulici začne debata syna Syra, Nikolase Vintna, Nika mladšího, který se potká se dvěma osobnostmi, o kterých organizátoři akce mluví jako o takových pokračovatelích Vintnova odkazu, jak dodává spoluzakladatel festivalu David Macek.
2: Jedním z nich je Konstantin Gudauskas, muž, který má kazašský pas a který díky němu dokázal zachránit z Buči před tím masakrem přes 200 žen a dětí, které individuálně ve svém osobním autě převážel přes hranici. A druhou je Elena Mazzola, což je Italka, která dlouhodobě působila jako misionářka v Moskvě a poté v Charkivu. A právě z Charkiva dokázala zachránit několik autobusů dětí a mladých lidí s různými typy postižení, které zkrátka naložila a odvezla do bezpečí do Itálie.
1: Další program věnují pořadatelé otázkám, jak se cítí doma v Brně romská menšina, nebo se zaměří na téma pěstounské péče. V sobotu je naplánovaný maraton divadelních představení ve Vile Šťastny, ve Vile Tugendhat a v Arnoldově Vile. Dvě inscenace jsou reprízí a ta třetí je novinkou s názvem Mezipřistání, dodává opět David Macek.
2: Opět strhující příběh, kdy jeden z významných reprezentantů té hitlerovské moci utíká a jeho letadlo musí přistát z technických důvodů v Tel Avivu a probíhá tam vlastně nečekaný dialog jeho se židovskou rodinou.
1: Na neděli je naplánovaná cykloprojížďka po zrušených brněnských hřbitovech a na úplný závěr se večer ve Vile Šťastny odehraje písňový recitál, který propojí hudbu čtyř skladatelů. Vítězslavy Kaprálové, Bohuslava Martinu, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. A propojí tedy ta hudba i společné téma cesty a domova.
0: O dalším programu festivalu Meeting Brno jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Děkuji za informace, Tome.
1: Naslyšenou.
0: A já pro jistotu upozorním, že část programu už má naplněné kapacity. Na některé akce je ale stále možné si své místo rezervovat. 14 hodin 37 minut. A vězte nevězte, širou Hanou nedávno kráčela Hana Varmužová a ze svých postřehů sestavila pozvánku na výlet, kterou už za chvilku uslyšíte v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Putovali

0: cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Poledne.
1: Kam se dnes vydáme?
0: Dnes naším východiskem bude taková malá obec Jesenec, ale než se tam dostaneme, tak vyjedeme z Prostějova vlakem a pojedeme krásným údolíčkem říčky, která nese název Romže. A je to takové malebné údolí a v jednom místě bych doporučila, když projedeme zastávku Stražisko, aby se cestující dívali vpravo, protože tam uvidí na úbočí kopce krásnou vilu a to je vila, kterou obýval Otto Wichterle, známý vynálezce očních čoček a strávil tady vlastně ty poslední roky svého života, měl to tu velmi rád. No ale my už dorazíme kousek za Konici do Jesence, tady vystoupíme, čeká nás tam zelená turistická značka, po ní vyrazíme k zámku, který je nádherný, je to vrcholně barokní zámek, byl postavený kolem roku 1711, tuším, dneska je tam domov důchodců. Na tom zámku vás hned upoutá nádherné monumentální takové mírně točité schodiště, je dvouramené a uprostřed těch schodů pod těmi rameny je kaplička a v té kapličce je pramen vody, o kterém se už kdysi dávno říkalo, že je léčivý. Ten zámek nechal postavit zábrdovický opat, brněnský, premonstrátský Engelbert Hájek, protože to panství patřilo k zábrdovickému klášteru. Za zámkem je pěkný park a je v něm jeskyně se soškou Panny Marie Lurdské. A kostel je zasvěcený svatému Liborovi a je to velmi vzácná památka, protože on má úplně unikátní takový ten oválný půdorys, nemá žádnou věž. Donátorkou byla Zuzana Kateřina Liborie Prakšická ze Zástřizl. A ještě jsem zapomněla zmínit, že na zámecké budově dnes domově důchodců je pamětní deska rytíře Ludvíka Dietricha z Dietrichu. To byl hudební skladatel v 19. století a je autorem písničky Moravo, Moravo, Moravěnko milá. Budeme pokračovat po zelené turistické značce, budeme míjet krásnou barokní kapličku, která je zasvěcená svatému Antonínovi a přijdeme na takovou, já bych to nazvala skoro náhorní plošinu, půjdeme po loukách a tam já to mám hrozně ráda, protože je to otevřený prostor, je lemovaný lesy, tam se můžete kochat, sluníčko na vás svítí, prostě paráda. Vede tudy i naučná stezka Kladecko a po této zelené turistické cestě dojdeme do 7 kilometrů vzdálené obce, která se jmenuje Kladky. Ve středověku se jmenovala Róma. Údajně proto, že to je takový, tam začíná kopcovitý terén a každá usedlost byla na jednom kopečku, takže proto Róma. Kladky pak získala název, když se tam začalo stavět jako víc obydlí, takže podle Klád, takže Kladky. Mají v Kladkách taky novorománský velmi pěkný kostel zasvěcený svatému Cyrilu a Metoději z 19. století. No a když dojdeme do Kladek a občerstvíme se tady, tak se můžeme rozmyslet, protože máme několik možností a záleží na tom, kterým směrem chceme dál směřovat. Buď to půjdeme na vlak do Šubířova a to cestou budeme ještě míjet krásné mokřady Bělá, nebo půjdeme po modré turistické značce do Nectavy a nebo se kousek vrátíme po zelené a se běhneme na zastávku do Dzbelu a z toho Dzbelu i ze Šubířova se dostaneme zase zpátky do Prostějova. Začíná tady takový kopcovitý terén a naši turisté říkali, slibuješ Hanou a žádné roviny tady nejsou, tak bych jenom upřesnila, že se pohybujeme v zábřežské vrchovině.
1: Tohle všechno víte díky pozvánce Hany Varmužové na výlet. Zkuste Prostějovsko. Děkuju, Hanko.
0: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Na sklonku 60. let minulého století tuhle kapelu, tedy Les Humphreys Singers v Hamburku, založil, no, Les Humphreys. A její členkou byla vlastně i pozdější členka kapely Bonnie M, Liz Mitchell. Byla to předposlední skladba téhle hodiny našeho dobrého odpoledne s tou poslední. Už za malou chvilku začne, teď už začal, Honza Nedvěd. Kvetly louky. No tak měl bych říct, ještě předtím, než vás potkají nové zprávy na naší rozhlasové vlně, v nich se dozvíte třeba to, jaké čerstvé přírůstky hlásí brněnská zoo. Dozvíte se to od Pavla Chaloupky. Ale měl bych říct, že když už jsme tady u těch kvetoucích luk, že těmi hlavními alergeny pro tyto dny jsou jednoznačně pily travin a obilovin. Ovšem očekávejte i pil jitrocele či šťovíku. A za chvíli nové zprávy na vlně Českého rozhlasu Brno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Do poradního orgánu dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 zájemců. Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Brněnská zoo zažívá baby boom a zítra bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Více než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
4: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
3: Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Resort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Zlínský kraj schválil další investice do školských budov a vybavení za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří do rekonstrukcí kotelen, oprav učeben, nových laboratoří nebo klimatizací ve školách. Modernizace se dočkají střední a vyšší odborné školy v Kroměříži, Uherském Brodě, Uherském Hradišti i Rožnově pod Radhoštěm. V zoologické zahradě v Brně se na začátku května narodilo 8 štěňat korsaků. Jsou to zhruba půl metru velké šedé noční lišky s delší a hustší srstí. Pro zoo je tento prvoodchov korsaků výjimečný, protože často dochází k tomu, že matky svá štěňata zardousí. Návštěvníci je můžou pozorovat v zadní části zoo nedaleko Královy voliéry. Pro zoo to ale není jediný významný přírůstek. Narodila se tam totiž i dvě mláďata vzácných jeřábů manžů. Blíže je popisuje mluvčí zoo Brno Jan Bedřich.
5: Patří teda mezi největší letající ptáky na světě a zajímavostí určitě je to, že jsou symbolem štěstí, dlouhověkosti a věrnosti. A zajímavé určitě je také to, že jeřáby vytváří silné páry, které jsou často na celý život, kdy oni se tak mezi sebou napadují, u toho vydávají typické zvuky, tak to jsou takové typické jeřábí tance.
1: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přes den většinou mírný severních směrů. Biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor na exitu 253. Na sjezdu ve směru na Kroměříž tam pracují silničáři. Na D46 projíždějte opatrně na 11,5 kilometru. V levém pruhu ve směru na Olomouc tam leží blatník z kamionu. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, milí přátelé, přeji vám, ať dnes úplně všechno zvládnete levou zadní. To znamená, že i tu trefu za pár minut. Trefa, to je název soutěže, a do ní potřebujete telefon, tedy jinak než na čísle 726 465 200, to prostě nepůjde. Je to studiové spojení a já se na něm budu už za chvilku těšit na toho, kdo bude první, nebo na tu, kdo bude první, v okamžiku, kdy začne zpívat Ellen Miles své Black Velvet. Tedy podíváme se znovu do minulosti pop music, té anglosaské, ale české písničky ty samozřejmě tvoří převážnou většinu našeho dobrého odpoledne. Už za chvilku Ivan Hlas a jeho Malaga. Ale ještě předtím vám řeknu, že v Trefě dnes budete vybírat z téhle čtveřice témat. To, abyste věděli, jaká cesta vede k dnešní odměně od nakladatelství Kazda. Tak tedy témata pro dnešek: Brno historické, křížovka, hokejové mistrovství světa a na samotě u lesa. A odměna, kterou už jsem částečně naznačil, tak to je kniha Dívka v bouři. Podtitul: Všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě. Takže vlastně dneska odborná literatura, vzdělávací literatura za dvě správné odpovědi. Z té čtveřice za chvilku někdo z vás vybere dvě. Témata?
1: Český rozhlas Brno.
6: No a potom už to poběží. U mikrofonu je Borek Kapitánček a jak jsem říkal, Ivan Hlas nabízí Malagelo

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Za chviličku bude čtvrt na čtyři a na naší rozhlasové frekvenci, na našich rozhlasových frekvencích, abych byl přesný, právě teď nastal čas na soutěžení. Telefon do studia je 726 46 5200 a když to zkusíte, nejprve vyberete dvě ze čtyř otázkových témat. Když potom dvakrát správně zodpovíte, máte taky výhru. To je jednoduchý princip každé telefonické trefy. A odměnou pro vás dnes bude kniha Dívka v bouři. Podtitul Všechno, co by dívky a jejich rodiče měli vědět o pubertě. Gynekoložka Sheila DeLis otevřeně a s velkým porozuměním vysvětluje, co se během puberty v těle skutečně děje. Bez strašení, bez studu. A s respektem k tomu, co dívky i jejich rodiče prožívají. Je čas na to vybrat si mezi tématy Brno historické, křížovka, hokejové mistrovství světa a na samotě u lesa. Dobré odpoledne na čísle 726 46 5200. Někdo to zkusil, ale asi jsem byl příliš dlouhý, takže zavěsil či zavěsila. Možná máte mezi svými dětmi anebo svými prapotomky, někoho, kdo by se možná tímhle tématem cítil přímo dotčen. Takže možná i ta knížka právě pro vás, ona Dívka v bouři. Jen si teď zavolejte, protože ten první pokus byl neúspěšný a zkuste si vybrat otázky podle názvů témat. 726 46 5200 zatím zůstává bez odezvy, tedy tahle moje výzva, tudíž je čas na další písničku. Nechám to na vás, jestli během písničky Anety Langerové seberete odvahu, i když už se stalo. Dobré odpoledne, tady je Borek.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo je prosím u telefonu?
1: Tady je Jitka od Velkých Opatovic.
0: Zdravím vás, paní Jitko. Vybíráte ze čtyř otázkových témat. Brno historické, křížovka, hokejové mistrovství světa a Na samotě u lesa, což je název filmu, který si ze 70. let možná pamatujete.
1: Tak já bych si dala ty křížovky a to Na samotě u lesa.
0: Je vybráno. Minuta, která je před námi, bude patřit dvěma otázkám. Nejprve té křížovkářské. Když se v legendě křížovky objeví vysoký mužský hlas a je tam šest políček, napíšete co?
1: Šest políček.
0: Vysoký mužský hlas na šest písmen.
1: Tenor je na pět. No tak to teda zatím asi nedám.
0: Dobře, můžete si to ještě rozmyslet. Já mám ještě otázku číslo dvě. Na samotě u lesa, tedy mluvíme-li o tomto filmu, tam manželku inženýra Radima Zvona, pana otce v podání Ladislava Smoljaka, stvárnila jedna zpěvačka populární v 70. letech. Byla to Hana Zagorová, Marie Rotrová nebo Naďa Urbánková?
1: No, já bych typla na Urbánkovou, já jsem ten film celý ani neviděla.
0: Mm-hmm. A můžeme se vrátit ke křížovce.
1: První.
0: Vysoký mužský hlas na šest písmen. Zvoní zvonek, měla byste odpovědět.
1: No, tak to teda nedám. Děkuju.
0: Škoda, paní Jitko. Falzet. To je správná odpověď. Moc mě to mrzí, že vám nemůžu přiklepnout tuhle knihu Dívka v bouři, ale zítra to klidně zkuste znova a budou zase ještě trošku jiná témata. Teď mi ale můžete svůj dnešní neúspěch, dá-li se to tak označit, oplatit svojí vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí.
1: Nebudu, nemám nic připravený, tak řeknu.
0: Dobře, já vám děkuju. A mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, nasledanou.
0: Před chvilkou bylo čtvrt na čtyři. A mám zprávy o tom, že se náš stopař pohybuje někde mezi vámi. Věřím, že se za chvilku ozve.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: země.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Jak už asi většinou víte, náš regionální stopař Vojtěch Halaš putuje Jihomoravským krajem a mimo jiné si dává za cíl poznat a představit nám jeho obce. Dnes stráví den v obci, ze které já znám jenom to koupaliště, respektive ten lom. No prostě je to Luleč, nedaleko Vyškova. Vojto, dobré odpoledne, kam se stihl zatím podívat?
3: Ahoj Borku, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No tak, začal jsem procházkou k baroknímu kostelu svatého Izidora z roku 1739, ale ještě výraznější atmosféru pro mě měl farní kostel svatého Martina na takzvané Liliové hoře. Kostel v jehož okolí je velký hřbitov a stojí na místě bývalého středověkého hradu a staršího kostelíka. Kopec ale sloužil lidem už mnohem dříve. Archeologové zde doložili pravěké hradisko a opakované osídlení v různých obdobích pravěku. Současný kostel ale nechal v roce 1715 na vlastní náklady postavit farář Martin Dvořanský. A ke kostelu vede také křížová cesta, kterou jsem si prošel, a ta dodala tomu místu také takový poutní charakter. Během odpoledne jsem si prošel také část naučné stezky, která vede kolem obce. Ta trasa seznamuje návštěvníky s historií Lulče, místními památkami i činností zdejších spolků. Zaujalo mě například silné zastoupení skautů, kteří jsou v obci dlouhodobě velmi aktivní a prý jich je tu teda i z okolních obcí kolem 150. No a další zastávkou, kde jsem i teď, pro mě bylo koupaliště, které už si zmiňoval. Jmenuje se Ulibuše a je to zatopený lom, který byl ve 30. letech minulého století upraven na přírodní koupaliště. Pro mě teda bohužel bez koupání, ale i tak je tu příjemně. Dnes je tu zatím asi okolo 50 lidí, takže zatím to působí velmi klidně, ale jak jsem se dozvěděl, v létě se situace výrazně změní. Do areálu přijíždí až 2000 návštěvníků denně ze širokého okolí z Vyškova i z Brna. No a Rom se stává jedním z vyhlášených míst tady.
2: No, já si musím vybavit, sice tu vzpomínku je to hodně dávno, ale moc se mi tam líbilo. Vojto, ty z toho nestihl málo. Jak se žije v takto malebné obci místním?
3: Tak kromě procházek jsem se bavil samozřejmě i s místními, ať už v obci, nebo i tady okolo koupaliště. A z toho, co jsem se dozvěděl, jsou tu spokojení, je tu dobrá občanská vybavenost. V obci funguje i mateřská škola, kterou navštěvuje okolo 50 dětí. Obyvatelé mají k dispozici obchod, poštu, kterou provozuje samotná obec. A důležitou součástí společenského i kulturního života jsou také místní hospody a restaurace. V Lulčích funguje, pokud se nemýlím, hned 5, takže lidé rozhodně netrpí žízní ani hladem a mají kam zajít i třeba na posezení s přáteli a za kulturou. No a velkou výhodou Lulče, jak jsem se dozvěděl, je také okolní příroda. Jsou tu cyklostezky i pěší stezky a obec je obklopena lesy.
2: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který tráví den v Lulči. Vojto, děkuju a naslyšenou.
3: Naslyšenou, já ještě prozradím, že se ještě za 2 hodiny znovu o Lulči budu bavit.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Za pár chvil bude 3:30. Přeju dobré odpoledne. Hlavně ženy by si měly dát pozor na nemoci štítné žlázy. Trápí je totiž až 8x častěji než muže. Nejčastější poruchou je její snížená funkce. Zjistit se dá z krevních testů u praktika. Více se u příležitosti týdne štítné žlázy dozvíte za chvíli.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách České církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Na svém kontě má tahle Londýňanka, 37letá Londýňanka Alexander Burke, 5 milionů prodaných nahrávek jen na území Spojeného království a 200 milionů streamů celosvětově. To byla Alexandra Burke a její verze Haleluja, kterou jste slyšeli na vlně Českého rozhlasu Brno. Teď je 15 hodin a 36,5 minuty. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadu endokrinologů nemocnou štítnou žlázu a další 100 tisíce o své nemoci vlastně ani nemusí vědět. Platí to například pro sníženou funkci, která na sebe zpravidla nějak neupozorní. Lékaři to připomínají u příležitosti týdne štítné žlázy.
1: Já bych to nepoznala, já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Vypráví šedesátnice Irena, krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Teď přišla na pravidelnou roční kontrolu do endokrinologické ambulance za lékařem Richardem Stejskalem.
3: My tady dáváme vlastně tu léčbu jenom na zimu, takže jste přestala užívat kdy? Teďka někdy v březnu? Koncem března.
2: Zajímá se lékař o to, dokdy pacientka brala léky.
3: V zimním období ty štítné žlázy nám musí produkovat trošku víc toho hormonu. Ona vytváří určitý pocit vnitřního tepla. Abychom tady šetřili vlastně štítnou žlázu naší pacientky, tak dáváme malou dávku toho hormonu a na léto ji zase vysazujeme. Tlak je v pořádku, tak se pojďte položit.
2: Vyzývá pacientku endokrinolog. Krátce na to už se ultrazvukem dívá na strukturu štítné žlázy.
3: Podíváme se, jestli se tam netvoří nějaké uzlíky takzvané. Často bývají třeba nezhoubné, neškodné. Máte to hezký v pořádku, takže zase na léto můžete pít bez prášku. Jednou za rok na kontrolu, zase s laboratorními testy.
2: Shrnuje výsledek vyšetření lékař.
3: Poslal jsem recepty na mobil. Díky.
2: U příležitosti týdne štítné žlázy upozorňují lékaři pacienty i na to, že se hormonů, pomocí kterých se snížená funkce léčí, nemusí obávat, říká předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
4: To jsou synteticky vyrobené hormony stejné, jako vyrábí ta štítná žláza.
2: Přesto endokrinologové v poslední době zaznamenávají u některých pacientů snahy o návrat k léčbě pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat. Ty se k léčbě používaly v minulosti.
4: Ty takzvané organopreparáty ze sušených štítných žláz zvířecích jednak můžou obsahovat nějaké cizorodé látky zvířecího původu. Úplně nejdůležitější je, že oni nepatří mezi léky, kde je vlastně množství té účinné látky přísně kontrolováno a patří mezi potravinové doplňky. Nemusí být zabezpečeno optimální vlastně udržování hladin hormonů štítné žlázy.
2: Upozorňuje lékař. S nemocemi štítné žlázy se až 8x častěji potýkají ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Za chvíli bude 3:15. A jsem docela zvědavý na další díl cyklu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Ten vás čeká v našem dobrém odpoledni už za pár chvil. No a zvědavý jsem proto, protože na tohle téma už jsem vlastně chystal otázku i do telefonické trefy. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? No tak tu odpověď najdeme už za pár chvil právě v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, písně.

0: Pár zejména časových nesouladů tam samozřejmě šlo zaznamenat, protože se teprve blíží 16. hodina, ale jinak měl Valdemar Matuška pravdu, čas schvátá. No a za chviličku bude čas nových zpráv s Pavlem Chaloupkou na vlně Českého rozhlasu Brno v přesně v 16 hodin. Ale mimochodem ta předchozí skladba, to byla písnička, kterou pánové Paolo Conte a Vito Palavicini v 68. psali přímo na tělo zpěvákovi jménem, no jistě víte, Adriano Celentano. Kdybych byl cynik, tak řeknu, že to bylo v době, kdy měl ještě Adriano vlasy. To já taky. Ale teď už je doopravdy čas se rozloučit, říct vám, že ty poslední dvě skladby v našem dobrém odpoledni zařídí v uvozovkách Janek Ledecký a Beatles a potom už bude čas nových zpráv, jak jsem říkal. Po nich očekávejte tradičně humoriádu na naší rozhlasové vlně. Jejím hostem bude pro dnešek Josef Dvořák. Po 17. hodině se ve dni v kraji znovu ozve i náš regionální stopař, jak jste slyšeli. No v Lulči je toho k vidění zřejmě hodně. Takže i tenhle náš zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje bude rozšířen o jeho dojmy. Já se na vás budu těšit zítra ve 14 hodin. U mikrofonu byl Borek a teď Janek Ledecký.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sjezd sudetských Němců v Brně napsal podle organizátorů novou kapitolu česko-německých dějin. Plánovaná odstávka 4. bloku Dukovan by měla skončit v polovině června. 48 obcí z jihovýchodní Moravy vytvořilo svazek na společné nakládání s odpady. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno, doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
2: To, co bylo evidentní od čtvrtka až do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
0: Plánovaná odstávka 4. bloku jaderné elektrárny Dukovany by měla skončit v polovině června. Záviset to bude na výsledcích kontrol. Blok je odstavený od 17. dubna. Energetici nyní podle mluvčího společnosti ČES Radka Doležala kontrolují klíčové technologie a také tlakovou nádobu reaktoru, z něhož je vyvezené palivo. V reaktoru pak vymění za nové přibližně pětinu palivových kazet. 48 obcí z jihovýchodní Moravy chce šetřit náklady za odpadové hospodářství. Založili proto svazek obcí Odpady Bílé Karpaty. Podle místopředsedy svazku a místostarosty Uherského Brodu Miroslava Poláška z ODS do roku 2030 vybudují nové překladiště, kde se bude směsný komunální odpad lisovat a následně odvážet do spalovny. Vyřešit musí také svoz odpadu, říká Polášek.
3: Buď budeme pořizovat nějaké svoje svozová auta, a nebo využijeme stávající služby skupiny Rumpold, která obsluhuje tady ten náš region prozatím. I to je samozřejmě možné, že budeme s nimi nadále spolupracovat. Protože oni tu techniku mají nakoupenou a asi by to nebylo ekonomické, aby jsme kupovali x nových vozidel.
0: Vedení Přerova plánuje stavbu multifunkčního amfiteátru v městském parku Michalov. Radní už vybrali firmu, která připraví projekt. Podle náměstka primátora Vladimíra Lichnovského zvoleného za hnutí ANO by samotná investice mohla začít příští rok.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý, přes den pak většinou mírný severních směrů. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 251. kilometru D1 se ve směru na Kroměříž projíždí jedním pruhem, pracují tam silničáři. V opačném směru se od Rousínova tvoří kolony a na 185. kilometru zůstává ve stoupacím pruhu auto s defektem. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit webinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mně se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho, takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říká, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned, nějak, říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky na podobě, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
2: No já
0: to
2: úplně nevím.
0: Vidím a
2: přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti první cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota, boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, je... jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karas Bojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma koframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo, a kam takhle? Lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů ale... můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
1: Humoriáda.
2: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho
10: vozil,
2: tolik nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já tam to potřebuju teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. Jo, a ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý? On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru
10: ne,
2: B1
10: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: be fine. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: potěšuje? Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet. Teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Teda. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká ten, co si třeba udělá s pidlou v zádech, kde se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl...
2: Když jsme
3: točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 809, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volejících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: A no. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře, další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodit z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně. To mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo, a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový. Zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže

0: která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
3: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
2: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
3: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
2: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
3: No.
2: Fakt, jo.
3: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, Dvořák.
2: Jo, takže ty si propul školu díky tomuto.
3: No, i díky tomu. No.
2: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky, chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Neschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch, neuvěřitelný.

0: neuvěřitelný.
1: Jste mi tady zase pomlouval.
0: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
1: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
0: Mohu prozradit?
1: Ano, ano,
0: začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
1: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
0: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to čet, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
1: Ne, nevím, že asi.
0: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
1: No znala, co
0: víte,
1: je s ním?
0: Víte, to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
1: Proč?
0: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
1: Ne, nevím.
0: Václav je baví.
1: No? No tak, pane Šimku, to je opravdu.
0: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
1: Raději přečtěte první cenu.
0: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
1: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
0: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
2: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no, ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
3: No.
2: Jo, jo.
3: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
2: Taky soukromně teda, ano.
3: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
2: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
3: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
2: A pak vyhrál.
3: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A říkají, já to věděl. Říkají, no počkej. A já říkám, který pořadí? Říkám, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to jo, je jasný.
2: No tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
3: Já byl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říkal, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No.
2: Yeah.
3: Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
2: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
3: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
2: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně Líšni vznikne park, na zavlažování využije dešťovou vodu. Česko má nového apoštolského nuncia. V kyjovské nemocnici operovali pacientovi kolenní náhradu novou metodou a zítra bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje v blízkosti Houbalovy ulice postavit nový park. Na zavlažování zeleně a ochlazení v horkých letních dnech bude využívat dešťovou vodu zachycenou ze střech okolních domů. Celkově výjdou úpravy na zhruba 63 milionů korun. Z toho 20 milionů půjde na systém zavlažování. Část přispěje i město Brno a evropská dotace. Na místě dosud neudržované plochy by mohl podle nezávislého starosty Slava Štefana vzniknout do 2 let.
3: Ten park je unikátní především práci teda s tou vodou, s tím sakováním, s tím, že ta voda je ten hlavní prvek, se kterým se tam pracuje. Jo, takže ta práce s tou vodou jako je pro nás hodně důležitá a myslíme si, že je to něco, co to město bude do budoucna potřebovat. Ne proto, aby bylo jenom krásný, ale aby vůbec bylo funkční a dokázali jsme tu zeleň uchránit.
2: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klementové to dnes oznámil Vatikán. 67letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Dosavadní nuncius v Česku Jude Tadeusz Okolo bude Vatikán zastupovat na Haiti. V kyjovské nemocnici operovali prvnímu pacientovi kolenní náhradu pomocí nové metody. Ta se na rozdíl od klasických přístupů pacienta nesnaží přizpůsobit implantátu, ale naopak implantát a operační techniku pacientovi. Podle lékařů to znamená rychlejší zotavení a lepší stabilitu. Metoda je vhodná pro lidi s artrozou kolene. Naopak pozor si musí dát například ti po složitých úrazech nebo nestabilitě vazů. Návštěvníci z Línské zoologické zahrady můžou ode dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově zkolaudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě. Nově nabídne návštěvníkům stín pro auta a zároveň bude pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo, říká ředitel zahrady Roman Horský.
4: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Rousínova tvoří nesouvislé kolony. Na stém 89,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě a o kus dál na stém 85,5 zůstává ve stoupacím pruhu porouchaný kamion. Opatrně projíždějte i místem nehody ve Vrbovci. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Začíná zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji. Dnes vám nabídneme přehled aktuálních událostí z našeho kraje, podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology a také rozhovor s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Znovu popřeju dobré odpoledne. V Brně skončil sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno. Doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
3: Tady opravdu nikdo nic nepopírá. Ty věci se přiznávají. Pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
2: Stavební úřad obdržel od Jihomoravského kraje požadavek na zahájení územního řízení ke stavbě obchvatu Želešic. Krajští silničáři chtějí do několika let postavit novou silnici jižně od centra obce. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která letos na podzim opraví Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky v Brně. Úplná uzavírka tunelu začne 12. října a potrvá skoro 6 týdnů. Vyjde na 220 milionů korun, pokračuje ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
4: Pisárecký tunel neumožňuje uzavírat vždy jednu polovinu, je tam společné napájení, společně řídící systém. Ten tunel se bude uzavírat určitě celý.
2: Po rekonstrukci bude v Pisáreckém tunelu nainstalovaná i technologie na měření rychlosti. Průměrný věk lidí na Jižní Moravě loni dosáhl 43,2 roku. Oproti předchozímu sčítání se o 0,3 roku zvýšil. V kraji totiž přibývá seniorů. Jejich podíl v obyvatelstvu loni vzrostl na rekordních 20,8%. Dětí je naopak čím dál méně. Na Šlapanický městský úřad si můžou ode dneška lidé opět chodit vyřizovat občanské průkazy a cestovní pasy. Radnice částečně otevřela další oddělení, které na začátku května poničila rozsáhlá havárie vodovodního potrubí. Provizorní kancelář není bezbariérová, funguje zároveň v omezeném režimu a přijme pouze předem objednané klienty.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 12 minut, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: V centru Brna nám krásně svítí slunce. Je tomu taky v dalších městech Jihomoravského kraje?
2: Ano, v podstatě všude už je obloha vyčištěná úplně i od té vysoké oblačnosti. Tu můžeme pozorovat ještě na jižním obzoru. Jinak je tedy obloha modrá, teploty krásně vysoké, většinou od 27 do 29 stupňů. Malinko chladněji je na Vyškovsku, odkud proudí severovýchodní vzduch trošičku chladnější. Jinak je to ale docela vyrovnané v těch teplotách. Vítr tedy fouká od severu nebo severovýchodu spíše slabý.
1: A jaké počasí nás čeká v průběhu večera a noci?
2: To už bude obloha úplně jasná i v průběhu celé noci. Teploty potom poklesnou na hodnoty 14 až 11 stupňů. V některých údolích kolem řek to může být ještě o něco méně. Slunečný den ale zůstane i během zítřka. Také neočekáváme oblačnost, buď to žádnou, nebo rozhodně to nebude velká oblačnost. A teploty vystoupí ještě o něco výš než dnes, 29 až 32 v maximech. Vítr zůstane většinou mírný severních směrů do 20 km za hodinu.
1: To bylo tedy počasí zítra. Během dne máme i předpověď případně na pozítří?
2: Ve středu bude teplota podobná, nicméně během odpoledne se bude o něco více ochlazovat nebo rychleji ochlazovat, protože nás bude přecházet studená fronta. Ta se projeví hlavně zvětšenou oblačností, bude to kupovitá oblačnost, jenom výjimečně by z ní mohla během odpoledne vypadnout nějaká přeháňka. Bude to spíše na té východní části, protože ve Zlínském kraji tam bude ta projevy té studené fronty budou výraznější. Nicméně do 32 stupňů tedy se můžeme dočkat teplot a vítr ten bude foukat postupně severozápadní, docela svižný, v nárazech odpoledne i kolem 50 km za hodinu.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den, naslyšenou.

0: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Na protest proti okupaci Československa se sešlo na manifestaci v Moskvě v srpnu roku 68 celkem 7 lidí. A vemte si, v jak ohromném městě ta manifestace byla. Moskva tehdy měla asi 7 milionů obyvatel, čili bylo to 7 jedinců ze 7 milionů, když to takhle zjednoduším. A jak těžké je zvednout hlavu jako jeden z milionů, to si asi vůbec neumíme představit.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Český rozhlas Brno. Písmo.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si v rámci svého seriálu dal za cíl objevovat a představit nám obce Jihomoravského kraje. Dnes už se nám dvakrát přihlásil z Lulče. A nyní už ho mám jako hosta tady ve studiu. Vojto, ty jsi už zmiňoval historii obce, jaké jsou tam památky nebo turistické cíle, ale mě by zajímalo, jak to v Lulči žije, jaké se tam konají například společenské akce.
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě a i posluchačům. No, velkou událostí bývají v Lulči každoročně hody s průvodem, kterých si účastní přibližně stovka krojovaných. Rodiny s dětmi si zase oblíbily akce jako pohádkový nebo strašidelný les, kdy děti během nich prochází lesní trasu s příběhem a tematickými stanovišti, kde plní různé úkoly a zažívají dobrodružství. Zásluhu na bohatém dění mají i místní spolky, aktivně zde působí skauti, dobrovolní hasiči nebo Sokol se cvičením rodičů s dětmi či keramické kroužky. No a zmínit musím i hudební kavárnu, což mě jako muzikanta zaujalo. Událost, při které se sejdou místní a kteří hrají na nějaký hudební nástroj a pak, nechci říct celá vesnice, ale spoustu lidí z vesnice celé odpoledne muzicíruje. No nechybí ani ekologicky zaměřené akce, například už tuto sobotu Den země, který připomíná důležitost péče o přírodu a okolní prostředí. No a mnoho akcí se koná také v okolí koupaliště, kde jsem už dneska byl, které během roku ožívá kulturními a společenskými událostmi díky tamním podnikům, kteří pořádají ať už letní kino, či různá divadelní nebo hudební představení. No a oblíbené je také lulečské wellness, večerní koupání při svíčkách právě v místním přírodním koupališti.
1: To zní skvěle. A na závěr, co ti bylo vylosováno a do jaké obce se tedy podíváš příští týden?
2: Podívám se do Boleradic. O Boleradicích vím, že je to vinařská obec, no a zbytek se rád dozvím právě příští týden.
1: A my určitě také, samozřejmě naši posluchači rovněž. Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který byl dnes v Lulči. Vojto, děkujeme, přeji ti ještě pěkný den a naslyšenou.
2: I tobě naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

směnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: Je 17 hodin a 29 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Ministerstvo spravedlnosti chce zamíchat soudní mapou České republiky spojením některých okresních soudů. Může to znamenat ale další znepřehlednění systému pro nás, obyčejné lidi, ale i odborníky, říká ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Bude to levnější, obhajuje ministerstvo záměr sloučit malé okresní soudy do větších celků. Méně funkcionářů, levnější provoz, lepší zastupitelnost soudců. Stále však není jasné, kdy v místě zanikajících soudů zůstanou aspoň pobočky, ani jak by pak systém fungoval. V minulých dnech se vyjasnila aspoň jedna věc. Nebude to k začátku roku 2027, ale o rok později. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, jmenovaný za ANO, pochází z Brna. A měl by proto vědět, že už teď se soustava soudů liší od většiny dalších institucí a jejich struktury. Včetně například policie nebo úřadů pečujících o děti, jejichž podklady soudy tak často řeší. Buďme konkrétní. Ani mnozí právníci by nedokázali odpovědět na zdánlivě primitivní otázku, ke kterému okresnímu soudu půjdou se svými problémy obyvatelé okresu Brno-Venkov. Kdo by totiž řekl, že přece k okresnímu soudu Brno-Venkov neříká zdaleka plnou pravdu. Některé obce spadají také pod okresní soudy v Blansku, Břeclavi, Znojmě a dokonce pod okresní soudy Třebíč a Žďár nad Sázavou v sousedním kraji Vysočina. A podobných příkladů najdeme více. Třeba území zmíněné Vysočiny se dělí mezi 3 krajské soudy a 2 jejich pobočky. Kdo by chtěl vidět konkrétně, tak soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové a pobočky v Jihlavě a v Táboře. Ano, také v historii se obvody působnosti soudů lišily od teritorií jiných částí veřejné správy. Ale současné řešení, i co se těch názvů týče, je matoucí. Pro běžné lidi, ale i pro právníky. Ostatně představují si policisty z policejního ředitelství Brno-Venkov, kteří musí umět komunikovat se státními zastupitelstvími na 6 místech. Pokud už tedy pan ministr půjde do dalšího mixování této soustavy, měl by mít na paměti, aby na geografii našeho práva nebylo nutné mít na vysoké škole speciální zkoušky.
0: To byl glosář Miloše Šenkýře, který zní každé pondělí v tomto čase. Den v kraji.

0: Stále posloucháte pořad Den v kraji. Teď se budeme věnovat událostem právě uplynulého víkendu, které doznívaly ještě dnes. Sudetoněmecký sjezd v Brně skončil. Stovky lidí dnes na závěr uctili památku obětí německé okupace v Kounicových kolejích, kde bylo nacistické popraviště. Němci přijeli na pozvání pořadatelů festivalu Meeting Brno a zástupci obou národů tento historicky první sjezd na území Česka označili za novou kapitolu dějin obou států.
1: To dojetí přiznávám, to ve mně vlastně nějak převládá.
2: Na spoluzakladateli festivalu Meeting Brno Davidu Mackovi je vidět, že mu ještě před chvílí tekly po tváři slzy.
1: Pro mě je to ty uplynulé dny zatím tak jako na rovině, že nejsem jistý, jestli je to všechno, jestli to opravdu stalo.
2: Němci Čechům opakovaně poděkovali za vstřícnost a za přijetí. Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt se na rozloučení objal s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS.
3: Ukázalo se, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
2: Pár desítek lidí s transparenty a českými vlajkami přišlo protestovat. Samotný akt narušili výkřiky jenom jednou a krátce. Muže si hned odvedl antikonfliktní tým policie. Menší či větší protesty doprovázely celý sjezd. Opakovaně se na nich objevili i Češi ve vězeňských mundurech. Třeba Štěpán Vostatek přijel kvůli tomu na víkend ze Šumavy.
4: Pro mě je strašně nepochopitelný, že politická garnitura, ta opoziční, že tohleto maximálně prosazuje.
2: Ulrike Hampelová z bavorského Würzburgu, jejíž rodina byla vyhnaná z Varnsdorfu a Teplic, sedí na lavičce a protestujícím na pietním místě se diví.
5: My jsme se sem přišli připomenout české oběti. To jako protestují proti nim?
2: I přesto považuje přijetí v Česku za skvělé.
5: Nikdy v životě jsem s tolika Čechy nemluvila. Ohromně se o nás zajímali.
2: A dodává, že protestující jí i trochu pomohli, když jeden den hledala cestu do kostela, ve kterém se odehrávala část programu s koncertem.
5: Úplně jsme nevěděli, do kterého kostela jít, ale když tam stál jediný demonstrující s cedulí, tak jsme aspoň poznali, že jsme tam správně.
2: Za víceméně klidné protesty poděkoval za pořadatele i David Macek.
1: Já jsem opravdu velmi vděčný taky za to, že žádná z těch piet, ať to byla pieta holokaustu, nebo teď třeba pieta v Kounicových kolejích, tak vlastně nebyla přerušena nějakým nesnesitelným křikem nebo nějakými takovými projevy. Takže ano, děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
2: Sudetoněmecký sjezd skončil, festival Meeting Brno trvá do konce května. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: A po písničce se budeme věnovat tomu, co mimo jiné museli v uplynulých dnech řešit jihomoravští policisté a strážníci. Dál tedy poslouchejte Den v kraji.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 26. května po 11. hodině bude kněz brněnské diecéze Karel Orlita. Připomene venkovské faráře Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli popraveni po vykonstruovaném procesu totalitním režimem. Dozvíte se, co vše předcházelo jejich blahořečení a jak významný je tento moment v dějinách české církve. Na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 15-letého mladíka. Výtečník se trestné činnosti věnoval přibližně půl roku. Využíval aktuální situace a na svém kontě má jak kapesní krádeže, tak i vloupání do rodinných domů či bytů. Chlapec například okradl spícího muže na lavičce, kterému vzal peněženku. Kradl také na stavbě bytového domu, odkud odnesl nářadí v hodnotě bezmála 50 tisíc korun. V jiném případě se vloupal do bytu, kde vzal mobilní telefon, elektronické cigarety, dioptrické brýle a další věci v hodnotě 25 tisíc korun. Nyní čelí obvinění za spáchání provinění krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. A strážníci z Brna odhalili dalšího rekordmana v pití alkoholu. Našli ho ležet pod lavičkou na Dornichu. Sice byl při vědomí a neměl žádné viditelné zranění, ale dechová zkouška ukázala více než 4,5 promile. Strážníci proto okamžitě vyrozuměli zdravotníky, kteří 45-letého opilce po prvotním ošetření převezli za asistence hlídky do nemocnice. Je 17 hodin a 47 minut. Po písničce už nám zbude jen tolik času, abychom vám řekli, co se chystá zítra. Tak nás určitě ještě chvíli poslouchejte.
1: Český rozhlas Brno.

0: K loučení pravidelně přidáváme informace o tom, co se chystá následující den. Nejinak je tomu i dnes. 26. květen mimo jiné přinese slavnostní otevření Centra onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu. Jedná se o první dokončenou stavbu projektu vzniku a rozvoje Centra onkologické prevence a infrastruktury pro inovativní a podpůrnou péči. Ve stejný den v Brně začíná konference Connected Constructions Days 2026, která nabídne ucelený pohled na současné trendy v digitalizaci stavebnictví a jejich praktické dopady. Zítřek je také dnem slavnostního otevření a žehnání nové charitní budovy v Kyjově. Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub Bárka. V Brně na Moravském náměstí u sochy markraběte Jošta se zítra uskuteční akce Neboj se mě. Cílem projektu je prolomit bariéry ve společnosti a pomoci veřejnosti zbavit se ostychu při komunikaci se zrakově znevýhodněnými. A zítra se také bude opět vysílat pořad Den v kraji. Naslyšenou se těší Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Do poradního orgánu dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 zájemců. Policie při zajištění bezpečnosti sjezdu sudeckých Němců omezila na svobodě zatím 7 lidí. VZP spustí nový preventivní program pro firmy a zítra bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Více než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
3: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
2: Policisté při sjezdu sudeckých Němců v Brně omezili na svobodě celkem 7 lidí, řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Většinou šlo o přestupky, policie ale prověřuje i několik trestných činů. Jedním z nich je poničení památníku pochodu smrti sudeckých Němců z května 1945. Neznámý pachatel na něj namaloval červeným sprejem hákové kříže. Sjezd se konal v Česku poprvé, všechny předchozí ročníky byly v Německu. Brno sjezd hostilo od minulého čtvrtka do dneška. Na pořádek a bezpečnost kvůli sjezdu v Brně dohlížely desítky policistů. Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května, pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
4: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat bude slabý, přes den pak většinou mírný vítr severních směrů. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Holubic na 189,5 kilometru ve směru na Prahu, pak pozor u nehody. Na 184. zůstává porouchaná dodávka. V opačném směru pak nehoda na 208. kilometru blokuje jeden pruh. A s omezením po nehodě počítejte u Křenovic, na silnici do Slavkova, tam u ní zasahují záchranáři. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Tak to pěkně zvesela vás pozvali k poslechu druhé části dnešní Moravy krásné země Bojané. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned vám prozradím, pro koho dnes zazní písničky ze srdce. Pro pana Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu, rodáka ze Šumic, zaspívá Luboš Holý Milostnou Prší, prší, Lensa leje. Od Jaty Wolfa je tady písnička ze srdce pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína a je to Mistřínský kostelík. A ještě potěším bývalého autobusáka pana Svatopluka Kršku z Brna. Pro něho bude Políček. Písničky jsou to pěkné a doufám, že se budou líbit i ty další, které jsem pro vás vybrala. Ještě pro ty, co nevědí, připomenu, kdo má svátek. U nás Violi, na Slovensku Urbanové a Vanesy. Blahopřeji, no určitě svým blízkým budete vinšovat i vy. A následně to bude, jak praví jeden citát. Když slova odejdou, začne hudba. Přeji příjemný poslech. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Šohajka za krásných nocí.

0: Krásná písnička Ladislava Hrdličky a Václava Babuly dozněla a už tady mám první telefonáty, tak vstupe se k nám dovolal pan Kunert. Dobrý večer.
1: No nevčer, já bych prosil o zahrátí písničky v sobotu 31. Je to v sobotu, v květnu?
0: No, tak sobota je 30.
1: Nebo 30. Já tu mám na kalendář 31. To je jedna. No. Takže já bych prosil zahrát písničku Tupeský žbáneček.
0: Aha, pane Kunete, já vás tedy přeruším hned na začátku, protože vy jste se teď dovolal přímo do živého vysílání a tak toto nefunguje s těma objednávkama. Vy musíte pak, když chcete zahrát v sobotu 30. května, tak musíte zavolat buď toho 30. května v sobotu přímo do toho pořadu, anebo nám napsat na adresu blaho@bo.rozhlas.cz. No a písničky si tedy vybírat nemůžete, pane Kunrte, ale já si vlastně tady tu písničku mohu napsat jako písničku ze srdce pro vás, nebo pro někoho, koho chcete. Tu pesky.
1: No já to chci pro dceru.
0: Ale nebude to toho 30. Jo, já si to napíšu jako písnička ze srdce, Tupeský žbáneček. A jak se jmenuje dcera?
1: Kamila Travencová.
0: Tupeský žbáneček. Kamila jak?
1: Travencová.
0: Bravencová, jo.
1: Ano.
0: Bravencová, a kde pak bydlí, jestli se mohu zeptat?
1: Přímo v Tupesích.
0: Přímo, no to se bude hodit, takže pane Kunrte, jestli chcete popřát, tak zavolíte přímo toho 30. v sobotu do pořadu. No a tady ta písnička někdy zazní prostě v té večerní části Moravy krásné země, zrovna tak, jako dnes budou písničky ze srdce, tak to bude písnička ze srdce pro vaši milou dceru Kamilu Bravencovou.
1: No a Bravencovou.
0: Jak?
1: Travencová.
0: Jo, Travencová, víte, já jsem napsala Bravencová, tak Travencovou, no a už teď já vaší milé dceři přeji do dalších let jen to nejlepší, hlavně ať je zdravá a spokojená.
1: No, to budeme přát zajímavé.
0: Tak jo, tak se shodneme. Tak se můžeme rozloučit, nashledanou.
1: Nashledanou
0: a na tom druhém telefonu už čeká paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý večer.
2: Pani Ostrá, já vás toho Petrova zdravím. Já mám dneska vzpomínku na mého hodného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka Josefa Svobodu z Petrova, který by dnes slavil 97 roku. A už je to 22 roku, co nás opustil. Se slzami v očích a s láskou vzpomínáme. A...
0: No a vzpomínejte, paní Bětko, hlavně na to veselé, co jste společně s panem Josefem, jak jste mu říkávala?
2: Jožo, taťko.
0: Jožo, taťko, tak co jste s Jožo a taťkou prožili, kdy to určitě byli
2: ano, veselé. Ano, byl moc hodný a moc jsme té dechovky a muziky užili a i práce byla, ale velice hodný a moc nám chybíš.
0: No super, moc. Tak víte co, budeme vzpomínat při veselých písničkách a pan Josef, nebo jak jste říkala, taťka, ten určitě na vás dohlíží tam ze zhodu,
2: určitě,
0: paní Bětko.
2: Určitě.
0: Tak budeme vzpomínat při písničkách. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Není záčno a z polky do polky se vydáme s Dolankou.
3: Český rozhlas Brno.

0: Lanka dohrála, do Lanka dohrála. No a už by se měl pomaličku, ale jistě k poslechu připravit pan Jaroslav Hřib z Uherského Brodu, rodák ze Šumic, protože za maličkou chvilku už přijde na řadu ta krásná písnička, kterou mu posílají blízcí. No ale předtím ještě paní Helča z Uherského Hradiště posílá k včerejšímu svátku písničku těmto milým Janám. Paní Kocírové z Chebu, nejsem si jistá, Kocínové z Chebu, Kolářové z Kunovic, Dolinové z Hluku, Kalvárové z Hlučína a Blažkové z Jičína. Všem přeje paní Helča i s Fankem, aby se měli dobře, aby je nic netrápilo, zdraví, aby sloužilo a tak si i nadále mohli užívat života. No a teď už zdravím pana Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu, rodáka ze Šumic. Tak pane Jaroslave, teď už zazní pro vás ta nádherná písnička v podání Luboše Holého.
1: Prší, prší, len se leje a já

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: No a teď už opět Moravá krásná zem s Jiřinou Ostrou. Já se tedy na skok vrátím k předchozí písničce, protože to byla písnička ze srdce pro pana Jaroslava Hřiba z Uherského Brodu, rodáka ze Šumic. Doufám, že poslouchal, že si nenechal ujít tu nádhernou milostnou ze Slovenska. Prší, prší, Lenca Leje, Luboše Holého, doprovodila cymbálová muzika, technik. No ale teď už telefonát a je ze Šardic a na tom telefonu je pan Jara. Tak dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Ostrá, vám i celému Českému rozhlasu. Prosil bych o zahrátí manželům Želce a Pavlovi Jurkovičovým Do starého Potvorova, jenom tak pro radost teda, ze skazem a cu zdraví. A ještě bych vás taky požádal, jestli byste tam někdy nezařadili jako srdcovku od tohoto Sen lásky, ale od Mistřiňánky.
2: Sen lásky, ano, Mistřiňánka to hraje a společně s Grande Moravia.
3: No, já proto to říkám, že jsem to slyšel od nich, já nevím, před měsícem z Houslana, od tohoto, od Varmuže, čili a to tému dodalo takovou jemnost.
2: Ano, opravdu, takže píši si vám Sen lásky, Grande Moravia a Mistřiňánka pro pana Jaru ze Šardic. Tak, pane Jaro, a jaké nesete příjmení? Prosaďte mě.
3: Kyselka.
2: Kyselka, no tak když se nemáte za co stydět, Kyselka. No, tak jo, a abychom nezapomněli na Želku, takové zvláštní jméno, Želka, no. Pavel Jurkovičovi, no přinesete jim určitě velkou radost, protože takovéto pozdravy jenom pro radost a potěšení, ty právě jsou na místě v tomto pořadu. Tak jo, tak ještě něco, pane Jaro?
3: No, jenom, že byste to zahráli, já jsem sice nechal tím mojím spolužákom zahrát, my jsme měli 65 roků po maturitě.
2: Takže chcete tu...
3: Chcete nás velice málo. Aha. Ne, jenom, že jsem... Nechal jsem jim zahrát, ale kdybyste jim tuto srdcovku aj zahrála, nebo...
2: Tak sen lásky zahrají pro spolužáky, ano, a řekněte mě, odkud? Odkud je spolužáky?
3: Je to ze stavební průmyslovky Brno, třída D4, maturující 1961.
2: Stavební průmyslovka, no, Brno, no, už máme všechno napsáno. Pane Jaro, teď dobrý, už se rozloučíme, protože na tom druhém telefonu už někdo čeká. Tak jo, takže krásný pozdrav zazněl pro Želku a Pavla Jurkovičovi od pana Jary ze Šardic. No ale teď už ten druhý telefonát. Dobrý večer, kdo pak je u telefonu?
4: Tady Aneška Šepková, prosím vás pěkně, já jsem volala v loni, tou masaři kvůli tomu Vláďovi a letos ho nemůžu dovolat, protože ho tam nemáte, že? Na ten...
2: Ne, pan Masařík už tady nepracuje.
4: No a já si myslela, že tam pracuje, proto se vás tam...
2: No teď už ne, on odešel do zaslouženého důchodu, paní Aneško, tak jako
4: on
2: každý...
4: No jistě,
2: no tak měl dostatečně roku na to, aby odešel do toho důchodu, paní Aneško. Tak abyste mu něco chtěla...
4: Já jsem ještě potřebovala, já mám Vladimíra Křížka, jenomže ten je v Krásné hoře, ale už je mrtvý, ale já bych je potřebovala, kdybyste byla tak hodná, zahrala mu...
2: No to je dobře, tak budeme vzpomínat na pana Vladimíra Křížka, paní Aneško, ano?
4: No a že má dva křížky a ty jsou v Praze.
2: Jo.
4: To je jako Vladimír Křížek a malý Křížek, ale já se tak jim nedovolám. A
2: no tak
4: můžete,
2: teď jste se, paní Aneško, teď jste se dovolala přímo do živého vysílání, teď jste slyšet v éteru, takže bude písnička za maličkou chvilku a my už se můžeme rozloučit. Naschledanou. Tak a další písnička a přání pro paní Marii Neuwirthovou z Jezeřan Maršovic k narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, pokud možno, ať si neděláš z ničeho vrásky. Života užívej, každý den se usmívej. Raduj se dosti, každý den protáhni svoje kosti. Na procházku se vydej, kolem sebe se dívej. Na světě je přece krásně, kde kdo o něm píše básně. Posíláme písničku, která tě zahřeje na srdíčku. Vše nejlepší přeji Nešpůrkovi a Slavíkovi. No a bude to přímo písnička ze srdce pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína od Jardy Wolfa. Zdravím oba a je to Mistřínský kostelík.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce od Jardy Wolfa pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. Byla to písnička Antonína Pavluše v podání Mistříňanky. Tak a teď za chvíličku bude další písnička ze srdce a já vím, že pan Svatopluk Krška poslouchá, protože mě před maličkou chvilkou volal, ale mám tady vzpomínku od Honzíka Buřila. 24. května 2020 nastoupila moje maminka, paní Jana Buřilová Varmužová do Bohunické nemocnice na vyšetření. Už se ale nevrátila domů. Ten covid ji skutečně dorazil. Musela se svojí sestrou Helenkou se rozloučit na dálku. No a manžel šel v roce 2022 do Bohunické nemocnice a oba pak byli v léčebně u milosrdných bratří. Maminka pak byla ubytována ve veletě ve stacionáři. Vzpomíná syn Honzík, Bohunka. Maminka zemřela v roce 1970. A tady zahrajte k dnešním narozeninám paní Aničce Maňákové ze Šagátek ve Vápenicích. Milá Aničko, přeji ti hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. A ti každý den přinese důvod k úsměvu. Tvá kamarádka Jana z Bojkovic. Tak a teď už po druhé zdravím pana Svatopluka Kršku, protože napřed jsem ho pozdravila osobně, mluvili jsme spolu po telefonu. Pan Svatopluk Krška poslouchá, je z Brna, je to bývalý autobusák, jak už jsem říkala. No a pro něho pak bude políček.

Tak to byl Políček Jana Baránka v podání Lanžhočanky a byla to písnička ze srdce pro pana Svatopluka Krškou z Brna, bývalého to autobusáka, tak ještě jednou ho zdravím. No a teď tady mám dopisy, které možná už byly odvysílány, ale nevím. A problém je v tom, já tedy znovu to připomenu, když, přátelé, chcete odvysílat o víkendu, tak musíte posílat přání na adresu blaho@bo.rozhlas.cz. Tady tyto přišly právě na adresu Moravy, Morava krásná zem, @rozhlas.cz. No a chtěli ti dotyční to chtěli odvysílat o víkendu, ale já opravdu nevím, jestli bylo odvysíláno nebo nebylo, tak raději tedy ještě jednou. Takže krásná slova patří paní Janě Tlachové ze Šumic. Janule, si pro mě ta, co mě drží při životě. Jsem rád, že tě mám, manžel Martin. A je tady ještě i přání k svátku pro Janu Tlachovou ze Šumic. Hlavně zdraví, to je vzácné a hodně trpělivosti s námi. Máme tě rádi, manžel Martin a syn Tadeáš. No a možná, že i toto bylo přečteno, opravdu nevím, takže ještě jednou přání k sobotnímu svátku patří i naší věrné posluchačce, kamarádce, paní Vlace Schneiderové z Nedakonic. Milá Vlaďko, přejeme ti pevné zdraví, hodně hezkých chvílek s vnoučaty a na zahrádce, ať vám všechno krásně roste. Děkujeme ti za tvoji starostlivost a hezká slova, která pro nás máš. Přání posílají Lidka a Miloš a Liduška s rodinou. No a teď ještě tady se podívám do studiového mailu, jsem viděla tam. Dnes slaví významné životní jubileum paní Martina Keňová z Vápenic. Život to vzal zase zkrátka, už je tady 60. Budiš pravdou dávné rčení, že star člověk nikdy není, cítili se v duši mlád, žije si na světě rád. A tě život stále baví, vše nejlepší, hodně zdraví. Tak to blahopřeji Michalcovi, no a tak to hraje Lácaranka.

0: Tak to byla polka Josefa Konečného Starý kamarád v podání Lácaranky. No a Broněk Uher dnes blahopřeje k dnešním narozeninám kamarádovi a zpěvákovi a moderátorovi panu Františkovi Uhrovi z Lanžhota. No a blahopřeje také, včera měla narozeniny paní Jana Zapletalová z Dolního Němčí, dále svátek paní Jana Bartošová a její dcera Jana Folková. Svátek měla i paní Jana Zlámalová ze Slavkova u Uherského Brodu a ještě měla svátek zpěvačka paní Jana Turčinová z Uherského Hradiště. Takže Broněk všem i s jejich rodinami a muzikanty, Boršičanky, Dolněmčanky, ale také Moravanky, přeje jen to nejlepší, přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. A tady ještě čtu, dobrý den, chtěla bych poděkovat Jardovi Wolfovi za Secovku a pozdravit Jardu Wolfa a Natálku Jakšovou z Břence i s maminkou Ivonkou a zároveň si popřát paní Ivance Slabákové brzké uzdravení. S pozdravem Naďa Jakubíčková. Písnička je nachystaná, je krásná, lidová, sedí sokol na javory.
1: Český rozhlas Brno.

Nádherná písnička. Hrála Grácia, zpívali Jožka Černý s Karlem Hegnerem, Sedí sokol na Javory. No a já bych vám všem, přátelé, chtěla poděkovat za to, že jste si naladili i tu večerní čas Moravy krásné země, že jste se zaposlouchali třeba do těch písniček, které jsem pro vás vybrala. Takže vám moc děkuji a děkuji vám písničkou v podání Doubravěnky.

Tak to byla polka Josefa Macha Miroslavy Plačkové, Až se setmí, hrála Doubravěnka. No, teď už se maličko začíná smívat, ale ne tedy ještě úplně, ale každopádně Morava krásná zem, ta druhá dnešní část už končí, je 18 hodin 56 minut. Dále, jak je ostatně zvykem, zprávy a na pěknou notečku. Dnešní hudební výběr nás zavede k hranicím s Polskem, Slovenskem i Bavorskem. Hudební putování od hranice k hranici připravil Jaroslav Kneisel. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra vás pozdraví Karel Hegner. Na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti, na dobrou noc Miloslava Procházka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pisárecký tunel v Brně čeká od října velká oprava a uzavírka. Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Vláda schválila odvolání rektorky Janáčkovy Akademie muzických umění. A zítra bude převážně jasno s teplotami do 32 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která letos na podzim opraví Pisárecký tunel a část tunelu Hlinky v Brně. Úplná uzavírka tunelu začne 12. října a potrvá skoro 6 týdnů. Vyjde na 220 milionů korun, pokračuje ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
2: V tuhle chvíli se budeme soustředit skutečně na kompletní kabeláž, řídící systém, vzduchotechniku, osvětlení. To je jakoby to gro. Minimálně Pisárecký tunel neumožňuje uzavírat vždy jednu polovinu. Je tam společné napájení, společně řídící systém a ten tunel se bude uzavírat určitě celý.
0: Po rekonstrukci bude v Pisáreckém tunelu nainstalována i technologie na měření rychlosti. Zatím zůstane vypnutá, stejně jako třeba v Husovickém tunelu. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol už letos pokračovat nebude, rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga za ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky při vyplňování, kritiku vyvolaly také otázky na osobní život žáků.
3: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
4: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
3: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
5: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
3: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Vláda dnes schválila návrh na odvolání rektorky Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně. Barbara Maria Vili vedla školu od letošního února. Akademický senát ji ale kvůli výhradám k řízení školy navrhl odvolat po necelých 3 měsících ve funkci. Vili část kritiky přijala, už dříve ale uvedla, že po takto krátké době není možné hodnotit výsledky změn, které chtěla prosadit.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté své předposlední vystoupení v základní skupině na mistrovství světa ve Švýcarsku nezvládli. Norsku podlehli 1-4. Zítra uzavřou Češi základní fázi šampionátu večerním utkáním proti Kanadě.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte jasno, odpoledne se může na chvíli objevit drobná oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Foukat bude slabý, přes den pak většinou mírný vítr severních směrů. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od Holubic s kolonami. Situaci komplikuje i nehoda na 208. kilometru. Ta blokuje levý pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici z Křenovic do Slavkova u Brna. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: napieknú notečku.
1: Příjemný podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknu notečku přeje od mikrofonu Jaroslav Knajzl. Naše pořady bývají hudebně někdy ode zdi ke zdi. Ale přátelé, dnes to bude od hranice k hranici. Hudebně si dnes odskočíme na místa, kde se potkává hranice České republiky s Polskem, Německem a samozřejmě Slovenskem, ale postupně. Začněme dnes na severu, v Jablunkově, kde působí soubor Novina, tedy kapela i zpěváci, které si nyní poslechneme. Prvně to bude Halekačka a poté směs milostných a vojenských z Horského Těšinského Slezska. Snímky gorolské muziky souboru Novina z Jablunkova vznikly v ostravském rozhlasovém studiu v roce 2021. Zaprašám muziky gorolské. Hey,

Bardzo ďakujeme pánstvu z Gorolskej muziky zboru Novina z Jablunkova. Jak jsem uvedl z kraje dnešní notečky, tak dnes to bude od hranice k hranici. Z polsko-československého trojmezí se vydejme na úplný opačný konec republiky na hranici česko-německou. Možná bych spíše měl říci bavorskou. Do hraničního regionu Chocko. Poslechněme si Chocké kolečka v úpravě Josefa Krčka, jak je nahrál v roce 2019 Plzeňský lidový soubor.

0: Český rozhlas Brno.
1: V dnešní, řekl bych, je příhraniční pěkné notečce dozněla chodská kolečka v podání plzeňsko-lidového souboru a dozvěděli jsme se, že my děvčátka jsme veselí. To aspoň dospívali a také dohráli členové Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje. Ale zpět blíže k nám na Moravu a na pomezí moravsko-slovenské, na Kopanice. Přátelé, pojďme si dát písně se svadební tématikou a také melodie, na které se může tančit čardáš. Zahraje hudební uskupení Metoše, tedy kapela, která se nevyhýbá poučené interpretaci. Tak nějak mohla znít muzika na moravských Kopanicích ještě těsně po druhé světové válce. Hraje kapela Metoše.

dnešní pěkné notečce dohrála kapela Metoše z moravsko-slovenského Pomezí a myslím si, že tento originální zvuk si zaslouží představení i jmenovitě muzikantů. Tedy v kapele Metoše hrají primáš Tomáš Beníček, B trubku ovládl Radim Krchňáček, na heligonku zahrál Štěpán Bartoš, do bubnu pral o dušu Jakub Šustr, jinak výborný kontráž, a všichni chlapi také zpívali společně s Vladimírem Kučerou. A nyní na javorník. Troufnu si tak od boku střelit názor, že snad nemáme u nás více kopců se stejným názvem. Javorníky jsou kopce a hory na Moravě, ve Slezsku, ale třeba i nedaleko města Vimperk. Javorník to je i název několika měst a obcí u nás. Ale vyjdeme z toho, aby nám to pěkně zapadlo do dnešní dramaturgie. Že v následující sadě valašských písní půjde o některý javorník, který je strážcem moravsko-slovenské hranice. Hrají a zpívají členové Valašského souboru písně a tanců Troják z Valašské Bystřice a sólově to budou hned v úvodní táhle manželé Anna a Jan Adamcovi a později sólově také jejich syn Jenda Adamec mladší. No a nebude chybět dívčí i smíšený sbor souboru Troják. Tož tedy včil na valašskou javornickou notu.

Dospívali a dohráli členové Valašského souboru písně a tancu Troják z Valašské Bystřice. Dnešní Notečka už míří ke svému konci. Dnes jsem si vytyčil, že se hudebně zastavíme na několika našich hranicích. Dotkli jsme se česko-polského, německého i slovenského pomezí, ale v závěru mi dovolte navštívit město, které už ve svém názvu předjímá svou funkci strážce hranic. Hrají a zpívají členové cymbálové muziky Strážničan pod vedením Vítězslava Pálenského. Kéž jsou pro nás hranice místem setkání a otevřeného dialogu, ať už jsou to hranice jakékoliv. Do všech stran vás zdraví a s tradiční prosbou Buďme dobří se od mikrofonu loučí váš Jaroslav Kneisel a ještě si dovolím informační appendix a připomenutí, že všechny naše pořady si můžete poslechnout i zpětně na našem webu či prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. A teď už Strážničan.

0: Hostem v rozhlasovém studiu ve čtvrtek 28. května bude farář ze společenství Paulánů ve Vranově u Brna, otec Karel Hanslík, a povídat si budeme u příležitosti pouti posluchačů Českého rozhlasu Brno na Vranov. Jak vypadá život v komunitě Paulánů? Co otce Karla přivedlo k řeholní praxi a jaká je historie vranovské pouti? Na zajímavý rozhovor se spolu s vámi těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznisu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že využívám vysílání, mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakože Alex je
1: muž i
0: žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš.
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom... Ono se řekne,
1: jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho to jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat? A do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Rick a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují, jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak má to bylo té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí a je schod se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tedy na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho a i chování a všechno a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No
0: vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali, ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že a hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižný čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5krát denně si voláme. A to nejsou takové, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo.
0: Jan
1: to
0: Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který, kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat a kupovat a kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Outu, Univerzum, má třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Fórum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem to
1: neřekla název té písničky. Moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková osobnost.
1: Já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.

0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna dvakrát pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že tak po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet s koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
2: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
1: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

tak vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newburyho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jed, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryovek, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlesse jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazlewood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Sun Don Williams a jeho hitparádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá, zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson, stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada a zničit, zdrtit morálně řeřavé uhlí na její hlavu. A pak rozchod, rozchod, definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal jí z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost, pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou Růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a Růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil před ní hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A v skutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupl do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale: hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku: holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Bettins hodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak si se zakuckala?

skočeme do análů, jeden jak druhý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva a výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,
O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako

Sluhové dřív, než jej odnesli do šatny, ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se uši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 000 lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 000 lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích. Se sakra, Mariáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče, podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, frr letěla meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900 je telefon nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuji přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdo byste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhý muž moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no, je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne. Ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapom. No a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí, jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho. Čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já i a spokojenost na obou stranou. No,
0: no. Říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolal z Prahy.
0: Dobře, myslím, nevybavím, že
1: Davida. Tak všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala o koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já, teda takhle, já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě bude. Že mě jako pomáhá. Jo, a zase ti pečovatelky, když si zavolám, aby tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytvou, že máme svínky na kuchyňské lince. No, takhle, já nemůžu třeba nejít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a nejít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domů bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: přízeň
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhá, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako příštila o zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léče, kde v Český Kamenici 3 měsíce jsem jenom léčila. Pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
0: Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezahila. Já
0: říká
1: jsem
0: prostě se to.
1: To že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala na vařinu a to. Ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tuhle říkala syna, jo, no tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili, sobota, neděle a přivezli nám to, jo. No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někdy trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: jo,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji
1: jako
0: chodit navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někdy pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku, jsem mu pomáhal tady z místa jiliště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roků, to už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje, jo. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mít od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, odhratí, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila? Vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
1: nedořešená.
0: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno zadost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy, a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím, prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok, mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no, to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl být a že prostě jsem se mu nevozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčnej a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si říct o pomoc nebo ji přijmout. Ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve třech mě to nevyšlo a ve čtvrtým, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
0: Milané, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mě tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a

0: kontrolovali, aby o to jako prostě najednou my tam prostě my známe, jo, spolupracovali, jo.
1: Děkujeme, Milene, že jste zavolala, sdílel to. To byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
0: Děkuju, hezký den, na sebe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme tu pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tím bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu do stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře,
1: takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už mi jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damian's Mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, takže nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc. Já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici. A řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
0: Marie,
1: to
0: je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, on to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak vstávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnoha posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky usne a ať se vám něco hezkýho zdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela Pardubic a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc. Ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jet topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postelet vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo. Nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlez ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zajte si boty a možná, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to odmej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatý na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nejak, on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převychovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převychoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, se kdo potřebuje takhle. Tak mě jednou za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že tím staříčkým ženám, chlapům, ona může být nad výši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řovat, slzy tekly, sopely tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
0: Zuzanko, já se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak to dokončete v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Anětko, lidi ostatní dozvěděli, víte, teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma? Mhm.
1: Zažívám.
0: Mm-hmm.
1: Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře, jak kdyby to bylo dobře, víte co, tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně a pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon. Rozhlas, ano. Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Slyšíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. Ale vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večer, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný. Vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zas do učení. A takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se s nejlepší advokáty Sokola si berou, aby vysoudili pro své bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli, a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky, a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal, že mě přepadli a zmlátili. No prostě to bylo neuvěřitelné. A jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema, a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program, a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala, a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl. A to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořad, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že vás posloucháte, že jste se zapojil. No teď kapela Činasky.

0: dnešní téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou spíš duševní záležitost, že mi dneska nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér. V Hamburku mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se ocitl bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byl takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, jak jí chovali slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by nikdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu, tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem zájem. Já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není zcela fér, ale prostě nevěděl jsem, co s tou, že mám počkat v čekárně, a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být, a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: Tak samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju.

0: krásnou noc a krásné
1: ale
0: brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, veďte. Ano, a zvládl jste to dobře, hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, já jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych toho měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá, ať se vám
1: pěkné ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plný emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivoněl k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cezar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků a nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztraceno v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takové společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare, a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící Bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady je Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společnosti, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že když jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubíčkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je, celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty. Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.